Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Přesně jak Peter Gabriel naznačil, dneska bude i pršet. Dobré ráno. Na západě Čech je momentálně nejchladněji 16 stupňů a taky je tam nehoda na dálnici z Varu na Cheb. Za Jenišovem na 121. kilometru po srážce dvou osobáků zasahují záchranáři. Provoz je tam ještě slabý, takže projedete bez držení, stejně tak kolem auta ve Svodidlech, na dálnici z Mohelnice na Olomouc za Unčovicemi na 255. kilometru. Pozor, ale 57. trasa Opava Fulnek. Už před hodinou tam po srážce dvou nákladňáků museli obousměrně zastavit průjezd obcí Vrchy. No a trošku už se vytvořila kolona na příjezdu do Prahy po příbramské dálnici před omezením u Jíloviště na 9. kilometru. Brzdí se na 11. a za 2 minuty bude 6. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky, odpoledne a večer postupně až zataženo, místy v jihovýchodní polovině území častěji déšť a místy bouřky i silné, teploty 27 až 32, na západě a severu kolem 25 stupňů. V bouřkách nárazy větru 70 km v hodině, kroupy 2 cm a přívalové srážky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Matyáš Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Na vítězného Mexičana Del Tora ztratil 9 sekund a na třetího Belgičana Rexe 4. Sprinter Pavel Bittner pak finišoval na belgické Renewi Tour na 7. místě. Nový trenér českých hokejistek Brian Idalsky nezačal vítězně. Češky na úvod švýcarských her prohráli s Finskem 1-3, jediný gól vstřelila Šapovalivová. Meteorologové nevylučují další vlnu veder, která sice nemusí být tak intenzivní, ale její dopady mohou být paradoxně horší. Podle deníku N je důvodem kumulace účinků předchozích vysokých teplot. Prioritou ve zdravotnictví mají být příští rok investice, hlavně v Praze. Premiér Babiš za další klíčovou oblast oznámil dopravu. A nakonec, jestli chcete v sobotu potkat strašidlo, tak se vydejte na Hradozámeckou noc na zámku Všechovice.
2: Říká se, že se na zámku Všechovice po setmění stále prochází hraběnka Eufemie. A kdo ví, možná vám během Hradozámecké noci sama ukáže, že opravdu není jen součástí místního obrazu. Hradozámecká noc na zámku Všechovice se koná už tuto sobotu. Od 13. do 18. hodiny budou probíhat denní prohlídky. Od 20. hodiny pak přijdou na řadu už zmíněné tajemné noční prohlídky. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Radia Beat.

Koukám na Facebooku Beatu a musím pochválit naše grafiťáky. Hezky vám včera v Turnově vyzdobili auta. Tak snad ten dnešní déšť to hned nesmije. A když jo, no tak přijde teda další rokovou pumpu. Kde to bude, to vám ještě neprozradím, ale řeknu vám, že setkání v prodejně Bikers Crown, tedy v obchodě, který je pro motorkáře jako cukrárna pro mlsnou hubu, co má ráda sladké, tak u kamarádů v Bikers bude setkání býťáků už příští pátek v Plzni, v Bolevci. Jinak v Plzni dneska pokračuje festival Na ulici a dneska tam na hlavní scéně zahraje i Skotační kulomet nebo Michal Prokop s Honzou Hrubým a Pavlem Marcelem. Teď v 6.12 na Beatu jiné trio. David Crosby, Stephen Stills a Graham Nash začínají hrát a dohrála Sarah Bailey. Na tur

Graham Nash tuhle písničku napsal na dovolené v Maroku, v Cincinnati, v americkém státě Ohio. Je v práci Sarah Bailey a zrovna tam sklízí ovace poté, co v osmi finále tamního tenisového turnaje porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou. První set rodačka ze Znojma urvala v tiebreaku. Já jsem přijela do studia, zapla počítač, když v druhé sadě vedla o 20 cm vyšší Běloruska 1-4. Ale pak proti Bailey nedala ani gem a nakonec tu druhou sadu prohrála 4-6 a na tomto podniku končí. My na beatu pokračujeme s kapelou Crucifix. Je 7:15, dobré ráno.

svůj klid. Temný síle nebudou mít o tebe zájem. Na konci vlci přestanou vít.

Vítějáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Je 6.28 a ještě dříve, než půjdu vařit kafe, tak krátce k tenisu. Na Masters v Cincinnati už je ve hře z našich v singlu jenom Sara Bejlek. Poté, co před chvílí porazila světovou jedničku Sabalenkovou, si zahraje čtvrtfinále proti Američance Kýsové. Na domácích v noci pohořeli Marie Bousková i Linda Nosková. Spolu pak prošli do třetího kola čtyř hry přes kanadsko-českou dvojici Dabrovská-Krejčíková. V dámském deblu dohráli nasazené jedničky Syňaková s Townsendovou a ze hry v mužském singlu je Jakub Menšík, kterého vyřadil přemožitel Djokoviče Argentinec Tirante. Jo a Honza Kumstát v Praze na Challengeru vyhrál už 14. zápas v řadě a dneska si dá na Štvanici čtvrtfinálové derby proti Maximovi Mrvovi.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a na 57. na trase Opava-Fulnek museli po zrážce dvou nákladňáků zastavit obousměrně průjezd obcí Vrchy. Na dálnici z Mohelnice na Olomouc se trošku brzdí u nehody za Unčovicemi. Na 255. kilometru je auto ve svodidlech. A desetiminutové kolony jsou před omezením na dálnicích na Prahu, na Slánské D7 před letištěm a na Příbramské D4 před Jílovištěm. Já doufám, že nebude fronta ukázat. Kávovaru, už se těším na naše společné kafíčko. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
0: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play. A že jsme kámoši, nic za ní nechceme. Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Trash the Trash, tak se jmenuje debutové album skupiny Arakain. Nahráno bylo na jaře 1989 ve studiu Propast Petra Jandy. Vyšlo nejprve na kazetách a vinilu, později na CDčku. Album se stalo nejprodávanější deskou Arakainu a dokonce nejprodávanějším českým trash metalovým albem všech dob. Pro skalní fanoušky je stále kultovní a ovlivnilo řadu muzikantských generací. Za více než 120 000 prodaných kusů také získalo zlatou desku. Sestava: Aleš Brichta zpěv, Jiří Urban, Mirek Mach a Daniel Krop kytary, Zdeněk Kub basa a Robert Vondrovic bicí. Arakain Trash the Trash, dnes hodinu před půlnocí.
0: Půlnoční album, dnes večer před půlnocí, na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky, odpoledne a večer postupně až zataženo, místy v jihovýchodní polovině území častěji déšť a místy bouřky i silné, teploty 27 až 32, na západě a severu kolem 25 stupňů. V bouřkách nárazy větru 70 km v hodině, kroupy 2 cm a přívalové srážky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Ester Ledecká po 4 letech mění lyže, přechází od kestlí k headu. Před sezonou dále řekla, že chce dále kombinovat lyžování se snowboardingem s tím, že hodlá zaútočit na křišťálový globus. Ministerstvo spravedlnosti má vyplatit bývalému hradnímu kancléři Minářovi 1,5 milionu jako náhradu za trestní stíhání. To se týkalo dotace na penzion v Osvětimanech. Minář byl v kauze osvobozen. Mladoboleslavský závod Škody Auto prochází dalším rozvojem. Dokládá to rozsah stavebních projektů, které v areálu aktuálně probíhají.
5: Před zahájením celozávodní dovolené pracovalo v areálu automobilky souběžně 20 jeřábů různých velikostí. Na stavbě nové lakovny se podílí největší kolový jeřáb v Česku se zdvihem až 150 metrů. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
4: Italské úřady zakročily proti lidem, kteří si přes noc zabírají místa na plážích, lehátky a slunečníky. Při kontrolách zabavili stovky kusů vybavení a udělili pokuty ve výši až 25 tisíc korun. A nakonec Apple přichystá nová sluchátka AirPods s kamerami a umělou inteligencí. Kamery by měly rozpoznávat objekty v okolí a poskytovat o nich informace. Novinka se čeká už v září společně s iPhony. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Klasik.

0: po 67.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: Stop.
2: Tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Dneska má narozeniny Robert Plant. Takhle bez obalu to býťáci na vás vybalím. Co říct ke zpěvákovi Led Zeppelin? Že třeba když mu bylo 16, tak ho tatík viděl co by účetního, poslal ho do kurzu, kde ale on vydržel jenom 2 týdny. Jeho talentu si v počátku jako příliš nedůvěřoval nejenom tatínek, ale i třeba prodavač v obchodě luxusních košil. Když tam chtěl Robert platit šekem, tak byl vyzván, aby ukázal průkaz totožnosti. Ten u sebe ale Plant neměl, tak to vyřešil tak, že si došel do auta pro kopii právě vyšlého debutového alba Led Zeppelin, ukázal prodavači svou fotku na přebalu a nákup byl úspěšně schválen. Tak dneska už by se tohleto nestalo. Dneska je Robertovi Plantovi 78 let a kromě Led Zeppelin má na kontě i 12 solových alb a z jednoho 12 let starého si teď pustíme skladbu Rainbow, ve které se míchá africký duch se zvukem Led Zeppelin. Krásná věc.

Budu duhou, dokud tvá bouře nepomine, zpíval Robert Plant na beatu v den svých 78. narozenin. Je 20. srpna a i dneska s bouřkami počítejme. Čtvrtek se nám bude postupně zatahovat, jak říkám, přeháňky a déšť. Teploty 27 až 32, na západě a severu kolem 25 stupňů. Noční teploty na místy klesnou ke 13, pátek bude opět s větší oblačností a srážkami s teplotami do 28 stupňů. O víkendu bude ještě o kousíček svěžeji a vypadá to, že do konce prázdnin už se tropy nevrátí.

Rock You Like a Hurricane, přesně tak se jmenuje nový sci-fi komiks inspirovaný kapelou Scorpions a vyjde v říjnu. Dneska máme býťáci 20. srpna a dneska jsou v Maďarsku zavřeny velké obchody a taky tam nesmějí na silnice kamiony, samozřejmě až na nějaké výjimky. Maďaři dneska slaví den svatého Štěpána, zakladatele státu, takže mají státní svátek a protože je čtvrtek, tak v Maďarsku to funguje tak, že na pátek je pak vyhlášen den pracovního volna. Za 7 minut bude 7 hodin, pokud chcete nahlásit nějaké nepříjemnosti v dopravě, tak volejte na linku 210 32 33 34 nebo třeba využijte býťáckou aplikaci.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 a jedete-li po D11 do Hradce Králové a budete-li sjíždět u plotiště na 95. kilometru, tak počítejte s kolonou na Koutníkově ulici, protože na kruháku u Rinku je nehoda náklaďáku s osobákem. Stále na trase číslo 57 Opava Fulnek je obousměrně uzavřen průjezd obcí Vrchy po srážce 2 náklaďáků. A na dálnici z Mohelnice na Olomouc je kolona od 253. kilometru, protože na 257. se řeší další bouračka. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunce, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání mraků, místy v jihovýchodní polovině srážky četnější, místy bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na západě a severu 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští parkouroví jezdci prošli prvním kolem soutěže ve skoku na mistrovství světa v Cáchách. Staněk chyboval dvakrát, Bělíková třikrát. Pro postup do zítřejšího dějství se dnes musí posunout pořadím výš. Tři české fotbalové kluby dnes začnou boje o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Sledovat je bude Petr Plintovič.
2: Plzeň si zahraje o Evropskou ligu. Úvodní zápas čtvrtého předkola na stadionu Červeny zvezdy Bělehrad začne ve 20 hodin. V konferenční lize se představí Hradec Králové a Jablonec. Hradec hraje od 8:30 v Řecku proti Panathinaikosu Atény. Severočeši nastoupí o čtvrt hodiny později na hřišti skotských Rangers.
1: Do některých českých nádrží nyní přitékají pouhé jednotky procent běžných hodnot. Díky zásobám z předchozích období je ale dost vody pro pití i průmysl a zemědělství. Praha legalizovala jízdu na kole po 3 kilometrech málo využívaných chodníků podél Plzeňské mezi Motolem a Poštovkou. I tak je vedle cyklopruh, který je určen pro rychlejší. A to je zajímavé, na legalizované chodníky nesmějí právě kvůli rychlosti elektrokola, což je ošetřeno dodatkovou tabulkou. A nakonec OpenAI začne v Evropě zobrazovat reklamu v ChatGPT. Objeví se v bezplatné verzi free a v nejlevnějším tarifu Go. Firma už reklamy testuje v USA a nově zavedla také v Británii, Mexiku, Brazílii, Japonsku a Jižní Koreji. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat a dáme si Rolling Stones.

Tuhle tu písničku původně zamýšleli Beatles pro film Perný den, ale nakonec se tam nevešla. Všimli jste si, že nemá žádný refrén? Určitě vaše citlivé ucho postřehlo, že George Harrison zvolil hru na akustiku osázenou nylonovými strunami. Pokud teď něco podobného máte v kufru, myslím vlasec, tak vám přeji dobrou rybačku. Na beatu pokračujeme s kapelou Gaia Messiah.

0: Naladili jste frekvenci Beatu a však nás dobře znáte. Víte, že minutu po čtvrt na osm je tu sportovně vybavený Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Ode dneška se koná nejtěžší dobrodružně expediční závod v Česku. Více o Czech Adventure Race Dejna.
3: Smíšené čtyřčlenné týmy zdolávají náročnou trať 3 dny a 2 noci non-stop, přičemž sbírají kontroly vyznačené v turistické mapě. Pěšky ujdou asi 100 km, 300 km najedou na kole a 50 km na pádlují v kánojích. Do toho je čeká ještě ferata, skalní lezení, jeskyňaření nebo orientační běh. Každý tým si určuje, kdy bude odpočívat, jíst nebo spát. Centrum závodu je v kempu u Litoměřic, ale závod prakticky probíhá po celém Středohoří. Postupy závodníků můžete sledovat online na www.adventurerace.cz.
2: Triatlonový závod Ironman 70,3 znovu přilákal do Hradce Králové tisíce sportovců a návštěvníků. Hlavní závod vyhráli Němci, nejlepším českým profesionálem byl Pavel Vol na 7. místě, mezi ženami skončila Petra Kuříková 5. Čeští crossmintonisté vybojovali na turnaji série FAN v Maďarsku 4 medaile. Turnaj získal stříbro v kategorii Open a společně s Krupičkou bronz ve 4 hře. 2 bronzové medaile v tomto raketovém sportu přidal Kroček, a to v deblu nad 50 let a v singlu nad 60. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

Na rádiu Beat Purplové s Davidem Coverdalem u mikrofonu. Včera měl jejich současný pěvec Ian Gillan narozeniny. Dneska je 20. srpna, svátek má Bernard a narozeniny třeba Robert Plant. To už jsme si hráli. Teď si dáme Phila Lynotta. Charismatický frontman skupiny Thin Lizzy, napůl černoch, zpěvák, baskytarista z irského Dublinu, se narodil před 75 lety, v 36 letech. Zemřel a já jsem se rozhodla vytáhnout vzpomínku nikoli z Thin Lizzy, nikoli s Gary Moorem, toho si tady velmi často Phila Lynotta dáváme v tohlemto spojení, ale dáme si ho společně s Markem Knopflerem. A během skladby King's Call můžete volat dopravu na linku 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici z Mohelnice na Olomouc se stále za Litovlí řeší nehoda. Ta je na 257. kilometru, brzdí se o 3 kilometry dříve. V Praze zahušťuje ranní špičku třeba nehoda na magistrále na Vilznově ulici směrem na Nuselák. Pod muzeem se srazily dvě dodávky. No a jak vypadají příjezdy do metropole, takže počítejte s asi 10-minutovým zdržením na Slánské dálnici před zúžením u letiště, stejně tak na Příbramské D4, kde se brzdí v tuto chvíli na 12. kilometru kvůli omezení u jiloviště, což je na kilometru 9. Dobrou jízdu v 7 hodin 30 minut.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
4: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
3: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes nejprve slunce, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání mraků, místy v jeho východní polovině srážky četnější, místy bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na západě a severu 25 stupňů.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Fotbalová Mladá Boleslav získala na hostování posilu do zálohy. Defenzivní středopolař Samuel Grigar přichází z Baníku. Bývalý technický ředitel společnosti Meta před soudem uvedl, co se čekalo. Mark Zuckerberg podle něj podporoval strategii, která dávala přednost růstu a zapojení uživatelů před bezpečností dětí. Brněnské modré parkovací zóny se dočkají dalšího rozšíření.
9: O Bohunicích přichází řada také na Starý Lískovec. Radní města rozhodli, že parkování kolem Dunajské ulice bude od 29. září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé i v této části platit za noční parkování. Parkovné je možné uhradit přes mobilní aplikaci Park Simply a Easy Park a také online parkovací automat nebo SMS. Honza Navrátil, Brno.
7: Plán USA zkrátit vojenské manévry s Jižní Koreou KLDR nezajímají. Sestra severokorejského vůdce Kim Jong-una uvedla, že nepřátelská politika Spojených států vůči KLDR se nezměnila. A nakonec konkurent Alzy e-shop TS Bohemia nově nabízí doručení do druhého dne zdarma, a to na výdejní místa a do boxů PPL. Při nákupu nad 500 korun také na adresu. Je možné využít i samotné Alza boxy. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.

0: Tradice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 24. Zkušebna s holkama. Rok 1998 až 2003. Čte Zemánek.
2: Změnili jsme zkušebnu. Vedení školy mělo se sklepými prostory jiný plány a my se poměrně rychle museli vystěhovat. Honza Novotný, co se o nás taky pořád ještě trochu staral, měl kamaráda a ten měl barák. Ovšem ne ledajaký barák. Když teď půjdete okolo, uvidíte nenápadný a zašlý dveře, na kterých jsou možná ještě zbytky plakátů s krásnýma bytostma. Dřív byl tenhle dům dole na Žižkově centrem český gay a trans komunity. Spousta prostorů pro spoustu zábavy. Měla v něm sídlo redakce časopisu pro tuhle menšinu, byly tady dva populární noční kluby pro vystoupení transek, byly tady dva byty, kde ty transky bydlely a taky tady byla velká kancelář s mahagonovým stolem, za kterým kouřil doutník šéf a majitel toho všeho Áda. Krásný nový cvičiště pro naši bandu. V tom domě, před kterým se pobožnější obyvatelé Žižkova vždy pokřižovali, se pařilo každý den od večera do rána a kromě toho se tam vždycky v pátek pořádali velkolepý travesty Vánoce a v sobotu travesty Silvestry. Ten barák neměl výtah a naše zkušebna se nacházela ve čtvrtém patře v jednom z těch malých bytů. Vždycky, když jsme se o víkendu v noci vrátili z koncertu a úplně vyřízený vynášeli do té neskutečné vejšky aparát, tak byl barák narvaný lidma. Otřásal se hudbou a vyšnořený transky cupitali po schodech nahoru a dolů, přepudrovávali se, koketovali a žertovně nám omotávali kolem krku boa. Slečna Monika, slečna Ester a slečna Kristýna. V civilu Franta, Pepa a Olda. Byla to prýma parta. Měli jsme se vzájemně rádi, i když někdy docházelo k lehkým třenicím s těma umělkyněma, který bydleli v tom čtvrtém patře ve svých malých bytech. Vyspávali do odpoledne mejdan a my do toho za ten kus dí řezali a proto bouchali na zeď, ať neděláme bordel, což jsme samozřejmě kvůli tomu bordelu neslyšeli vždycky. A tak stávali z postelí a se slovy, že já kráva se na to nevyseru, popocházeli po patře oblečení pouze do dámských kalhotek a podprsenek a sundavali ze šňůru vypraný kostýmy. Jenže my byli pod ochranou samotného a všemocného šéfa Ády, který sídlel o tři patra níž, než byla zkušebna, takže byl největšího hluku ušetřený. Měl před sebou monitor s mikrofonem a po baráku byly rozmístěny kamery a repráky, čímž mohl všechno kontrolovat a rovnou řešit. Byl hodně vtipný. Jednou jsme šli do zkušebny a Honza měl zrovna nabarvenou hlavu na žluto, když se z repráku na chodbě ozval šéfu hlas. Křátku, pojď ke mně, vene už ji nepuštěné. Což u zbytku kapely způsobilo záchvaty smíchu a Honza pak tuhle větu slýchal ještě hodně dlouho. Pak se stalo to, že nám tu zkušebnu vykrát jeden kamarád, co s náma občas jezdil na koncerty pomáhat nosit nástroje. Čornul všechny kytary a nějaký vybavení a zmizel jako pára nad hrncem. Dost nás to tenkrát bolelo, protože jsme najednou neměli na co hrát a museli si koupit všechno znova. Pak jsme toho kluka asi o rok později potkali náhodou na ulici. Dostali jsme z něj, že ty kytary dávno prodal v bazaru, tak jsme ho sebrali, odvezli v dodávce za Prahu a tam ho najího vypustili do polí. Nic divného, pořád ještě byly devadesátky, kde se lidi zalejvali do betonu a házeli do přehradních nádrží. V tom veselém baráku na Žižkově jsme zkoušeli docela dlouho, ale po několika letech nás pak přestěhovali dolů do sklepní kopky, kde bylo šero, růžové stěny a gauč. Při mejdanech tu místnost využívali různý dvojičky, takže na zemi se válely použitý kondomy a představa, že se ti přitom opírají o kombo, byla trochu nechutná. Ale hlavně tam bylo dost vlhko a plesnivily nám aparáty. Začali jsme proto hledat něco jiného, ale stejně jsme za tuhle štaci na dosmrti vděční.
3: Teď já.

Nejlepší kouření prodává mouření, na nejlepší živáky pouští dopoledne o prázdninách Vejvoďák. Po deváté nás vezme do londýnské O2 arény. Večer pak v Plzni na hlavní scéně festivalu Na ulici hraje od 18.45 Skotační kulomet a od 19:30 trio Michala Prokopa. Ve farní zahradě ve Slavonicích bude mít od 19:30 koncert Roman Dragoun, zítra hraje ve Vyškově a v sobotu v Boskovicích s Futurem. Ivan Hlas s Olinem Neschlebou a Norvik Kováčem mají dneska koncert od 7:00 na Slezské plovárně v Hradci Králové. Zítra na zámku nebo na nádvoří zámku Čečovice u Holíšova, v sobotu ve Slaném na festivalu Valník a v neděli si je můžete užít v Mnížku pod Brdy. Na beatu v programu čtvrtečního rána pokračujeme s Bobem Dylanem. Je 7:48.

A teď na Bělehrad, nikoli téma Švejka, jak vyjel na vojnu, ale o fotbale bude řeč na Beatu. Plzeňští viktoriáni dneska začnou evropskou sezonu na stadionu Červené zvězdy Rajka Mitiče, přezdívané Bělehradská Marakana. Areál známý svým hlučným ultras, nebo hlučnými ultras a dlouhým klaustrofobním betonovým tunelem pro hráče je všeobecně považován za jedno z nejnepřátelštějších míst pro hostující týmy ve světovém fotbale. Na druhou stranu právě tam Antonín Panenka před 50 lety vyčaroval v penaltovém rozstřelu finále evropského šampionátu památný dloubák a rozhodl o výhře československé reprezentace nad Německem. Dneska tam Plzeň začne bojovat o základ v evropské lize od 20 hodin. O půl hodiny později startuje v play-off konferenční ligy duel v Aténách. Hradec Králové se vrací na místo svého největšího klubového úspěchu. V otroci před 660 lety právě přes Panathinaikos prošli mezi 8 nejlepších mužstev v poháru mistrů evropských zemí. A ve 25:40 je výkop duelu mezi Glasgow Rangers a FK Jablonec. Uvidíme, jak Severočeši využijí vstřícného kroku ligové asociace, která jim odložila zápasy s Bohemians i s Baníkem, aby měli na skotského giganta 100% klid a čerstvé nohy.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: V 8 hodin se podíváme k vodní nádraži Rozkoš, jak tam mezi Českou Skalicí a Náchodem opravují ten mostek na 33. Tak je tam semafor a obousměrně počítejte teď s 20 minutami navíc. 10 minut ztratíte na příjezdu do Prahy po D4 od Příbramy kvůli omezení u jíloviště, brždí se za Řitkou na 12. kilometru. Jestli jedete na Prahu po Karlovarské dálnici, tak pozor za Velkou Dobrou na 15. kilometru. Nepřehlédněte porouchaný autobus stojící v odstavném pruhu. A pojďme ještě do Prahy. Na jižní spojce nová nehoda směrem z Černáku na Laňák, kousíček za Průmyslovou. A u Florence se zaseknete na pražské magistrále směrem na Nuselák. Na Velznově ještě před Václavákem se došetřuje nehoda dvou dodávek. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
1: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Rádio B. Počasí.
3: Dnes nejprve slunce, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání mraku. Místy v jeho východní polovině srážky četnější, místy bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na západě a severu 25. Zítra nejdřív většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, odpoledne večer od jeho západu až zataženo a na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 19 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Tenistka Bejlek postoupila v Cincinnati do čtvrtfinále přes světovou jedničku Sabalenkovou. Nosková a Bousková vypadly v osmifinále stejně jako Menšík. V deblu postupují Bousková s Noskovou díky výhře nad Krejčíkovou s Dabrovskou, skončily naopak Siniaková s Townsendovou. Před víkendem sice zaprší a místy se přidají i bouřky, sobota a neděle už ale mají být slunečné. Teploty by se měly pohybovat kolem 25 stupňů. Povodí Vltavy kvůli suchu pomáhá majitelům vytahovat lodě ze Slapské a Orlické přehrady. Zatím je ale malý zájem. Na Slapech je hladina stabilní, kvůli nedostatku vody se ale před zimou nebude zvyšovat jako v minulých letech. Více mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
4: Na Slapech funguje bezplatné vytahování lodí pomocí traktoru od pondělí do neděle a rezervační systém lidé naleznou na našem webu. V případě, že dojde ke snižování hladiny Slapské přehrady a hladina zde klesne o 80 cm, nebude možné již lodě převážet. Prosíme tedy majitele lodí, aby to nenechávali na poslední chvíli a nekomplikovali tím zbytečně situaci.
3: A nakonec nově můžeme navrhovat předměty, které by příští rok mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na Mezinárodní vesmírnou stanici. Podrobnosti výzvy jsou na webu projektu Česká cesta do vesmíru. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál z Queeny.
2: Krok.

I kapela ASPM měla minulý týden v anketě o půlnoční alba svoji desku, ale nevyšlo to. Parádní fanouškovskou základnu ukázala skupina Alžběta. No a pak vyšlo najevo, že byste rádi zavzpomínali na nejprodávanější domácí trash metalové album všech dob. Tak si dneska před půlnocí na beatu poslechneme od Aček TTT, tedy Debit Arakainu a Trash the Trash. Které dvě desky to budou příští týden, o tom se rozhoduje právě teď a až do nedělní půlnoci na našem webu na stránce radiobeat.cz, tak se vyjádřete.

0: 8.19, posloucháte Rádio Beat a mám skvělou sportovní zprávu. Americká Major League Baseball totiž úplně není předspaná českými hráči, včera ale podepsal smlouvu se slavným New York Yankees 19-letý, téměř dvoumetrový odchovanec Blesku Jablonec, levák Jan Novák. Jde zatím o minor league kontrakt, tedy Honza je v předsíni Yankeeů a bude se snažit prosadit tedy do hlavního týmu. Americké kluby začaly v poslední době vyhledávat talenty na evropském trhu a vedle Čecha třeba nově Yankees podepsali také hráče z Nizozemska, Německa či Maďarska.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Cyklista Jan Hirt podle očekávání nechybí v nominaci týmu NSN na Vueltu, která začne už tuto sobotu v Monaku. 35-letý vrchář pojede španělskou Grand Tour už po 8. Anne Terpstra končí profi kariéru v cross country horských kol. Po více než 10 letech ve svěťáku čekají poslední dva starty. Ve francouzském Leže a na mistrovství světa ve Val di Sole. Charitativní golfový turnaj Seven Cup Tour bude v neděli pokračovat na hřišti terasy Ústí nad Labem. Hráči absolvují 18 jamek, část kolem jezera a druhou devítku v kopcovitém terénu. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8:30 a na příjezdu do Brna po D1 od Prahy je asi 3-kilometrová kolona. Za sjezdem na výstaviště na 190. a pultem je totiž bouračka. Opačně na Prahu pak pozor na nečekané zpomalení za Velkou Bíteší ze 160. kilometru. Na 159. je zavřený levý pruh kvůli údržbě. Nevím, kvůli čemu jedete do Bratislavy po D2, za Židlochovicemi na 12. kilometru odstaveném kamionem, je tam odstavený kamion s defektem a odstavený autobus je taky na D6, tedy Karlovarské dálnici směrem na Prahu za Velkou Dobrou, tady opatrně na 15. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro býťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz.
3: Trash the Trash, tak se jmenuje debutové album skupiny Arakain. Nahráno bylo na jaře 1989 ve studiu Propast Petra Jandy. Vyšlo nejprve na kazetách a vinilu, později na CDčku. Album se stalo nejprodávanější deskou Arakainu a dokonce nejprodávanějším českým thrash metalovým albem všech dob. Pro skalní fanoušky je stále kultovní a ovlivnilo řadu muzikantských generací. Za více než 120 000 prodaných kusů také získalo zlatou desku. Sestava: Aleš Brichta zpěv, Jiří Urban, Mirek Mach a Daniel Krop kytary, Zdeněk Kub basa a Robert Vondrovic bicí. Arakain Trash the Trash, dnes hodinu před půlnocí.
0: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Radio Beat. Radio Beat. Počasí.
4: Dnes má být většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky, odpoledne a večer postupně až zataženo, místy v jeho východní polovině území častěji déšť a místy bouřky i silné, teploty 27 až 32, na západě a severu kolem 25 stupňů. V bouřkách nárazy větru 70 km v hodině, kroupy 2 cm a přívalové srážky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Ester Ledecká po 4 letech mění lyže, přechází od kestlí k headu. Před sezonou dále řekla, že chce dále kombinovat lyžování se snowboardingem s tím, že hodlá zaútočit na křišťálový globus. Ministerstvo spravedlnosti má vyplatit bývalému hradnímu kancléři Minářovi 1,5 milionu jako náhradu za trestní stíhání. To se týkalo dotace na penzion v Osvětimanech. Minář byl v kauze osvobozen. Mladoboleslavský závod Škody Auto prochází dalším rozvojem. Dokládá to rozsah stavebních projektů, které v areálu aktuálně probíhají.
5: Před zahájením celozávodní dovolené pracovalo v areálu automobilky souběžně 20 jeřábů různých velikostí. Na stavbě nové lakovny se podílí největší kolový jeřáb v Česku se zdvihem až 150 metrů. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
4: Italské úřady zakročily proti lidem, kteří si přes noc zabírají místa na plážích, lehátky a slunečníky. Při kontrolách zabavili stovky kusů vybavení a udělili pokuty ve výši až 25 000 korun. A nakonec Apple přichystá nová sluchátka AirPods s kamerami a umělou inteligencí. Kamery by měly rozpoznávat objekty v okolí a poskytovat o nich informace. Novinka se čeká už v září společně s iPhony. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: 25.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: Stop.
2: Tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky zpěty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Panečku, to zas máme dneska pěknou kořenovou zeleninu. Je čtvrtek 20. srpna, na beatu si budeme hrát dál písničku o frustraci mladíka, kterému dívka slibuje ukázat zemi zaslíbenou, ale skutek utek. Zaspomínáme na frontmana kapely The Neck, který stejně jako Robert Plant, tedy i Doug Finger, se narodil 20. srpna, ale stejně jako Phil Lynott už dneska slavit narozeniny nebude. V pouhých 57 kluka od Sharony skolila rakovina.

včera přišla skvělá zpráva. Na tenisovém Masters v Cincinnati porazila malička, 20letá rodačka ze Znojma, velkou světovou jedničku Arinu Sabalenkovou, což znamená, že příští týden můžeme mít novou světovou vedoucí, pokud Kazaška Rybakinová dokráčí tady až na tom Masters pro titul. Zatím jsme ale u nejlepší osmičky a Sara Bejlek si zítra zahraje čtvrtfinále proti Američance Kýsové. Na domácích v noci pohořili Marie Bousková i Linda Nosková. Spolu pak prošli do třetího kola čtyřhry přes kanadsko-českou dvojici Dabrovská-Krejčíková. V dámském deblu dohrály nasazené jedničky Siňaková s Townsendovou a mezi chlapy je ze hry Jakub Menšík, kterého vyřadil přemožitel Djokoviče Argentinec Tirante. A Jan Kumstát v Praze na Challengeru vyhrál 14. zápas v řadě a dneska odpoledne si dá na Štvanici čtvrtfinálové domácí derby proti Maximovi Mrvovi. Tihle jsou taky na bítu jako doma.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Příjezd do Brna po dálnici od Prahy je v koloně od 185. kilometru. Kolem nehody kamionu s osobákem za sjezdem na výstaviště na 190. kilometru se jezdí jenom odstavným pruhem. Ztratíte tady asi 20 minut. Pak je bouračka dvou aut u Rohlenky, ale ne na dálnici, ale na 430. na mostě přes D1. Pozor na nečekané zpomalení na dálnici z Brna na Prahu za Velkou Bíteší. Na 159. kilometru se pohybuje údržba a zavřeli tam levý pruh. A na trojce před Benešovem od Prahy zase probíhá sekání trávy a i tady se zpomaluje. A vyrážíte-li z Moravských Budějovic na Jihlavu, tak těsně před Želetavou je nehoda nákladního a osobního auta a jezdí se kolem ní kyvadlově. Za chviličku se budeme pohybovat v rytmu jednoho parádního koncertu, který na dnešní datum bylo téměř nutné vytáhnout. Já se na to moc těším, jdu to poslouchat do auta. Provede nás dalším s prázdninovým speciálem Léto jako živé. Za chviličku Vejvoďák.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunce, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání mraku. Místy v jeho východní polovině srážky četnější, místy bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na západě a severu 25. Zítra nejdřív většinou oblačno s ojedinělými přehánkami, odpoledne večer od jeho západu až zataženo a na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Matyáš Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Na vítězného Mexičana Del Tora ztratil 9 sekund a na třetího Belgičana Rexe 4. Sprinter Pavel Bittner pak finišoval na belgické Renewi Tour na 7. místě. Nový trenér českých hokejistek Brian Idalsky nezačal vítězně. Češky na úvod švýcarských her prohrály s Finskem 1-3, jediný gól vstřelila Šapovalivová. Titul vinař roku letos obhájilo vinařství Volařík z Mikulova. Zvítězil v konkurenci 70 firem a skoro 700 vzorků. Druhé místo získal Martin Čapka z Prušánek. E.ON zlevnil pro nové zákazníky 3leté fixace elektřiny a plynu. Elektriku nabízí od 2854 korun a plyn od 1157 za megawatt hodinu. Navíc s bonusy. A nakonec záchrana vesmírného teleskopu SWIFT skončila neúspěchem. Kvůli problémům s řízením své lodi se startup Catalyst Space Technologies nepokusí teleskop zachytit a přesunout na vyšší oběžnou dráhu. Teleskop NASA tak po více než 20 letech provozu schoří v atmosféře. Bude to nejdříve v říjnu. Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvoďákovi.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu B.
1: Mně se tam líbí to I love you baby v tom jinglu. Jak říkal Petr Šimáček, jdeme na léto jako živé, tedy koncert. Kachna napovídala ráno, že půjdeme do Londýna a v kalendáři, že to sedí taky, aby ne, protože Robert Anthony Plant, nositel řádu britského impéria, slaví dnes narozeniny, páči ročník 1948 a 20. srpna v tom roce se narodil. My si dáme dneska Celebration Day, koncertní album Led Zeppelin, které sice vyšlo v roce 2012, vzniklo ale už v roce 2007 jako záznam prosincového koncertu v londýnské O2 aréně. Desku Celebration Day tady máme jako dvojalbum s celkovou stopáží 124 minut a to do jedné vysílací hodiny nenacpu ani prd. A to jsem mohl místo slova prd použít daleko horší konzistenci. Led Zeppelin toho během svého vystoupení moc nenamluvili, poprvé na koncertu se ozvali až po třetí skladbě, až když dohráli Black Dog, tak Robert Plant, dnešní oslavenec, řekl good evening a hned se zase hrálo dál. Víc jak dvě slova potom Plant řekl, když představoval mladého Bonza, tedy Jasona Bonhama, no a pak ještě na konci skladby Trumpet Underfoot řekne oh yeah. To ostatně ale během toho dnešního koncertu uslyší. Ten začínal pro diváky pohledem na obří, hnědou, archaickou televizi, ke které jste taková ta, jak se potřebovalo dálkový ovládání, k tomu smeták, anebo děti, jo, co jsme se s bráchou nafungovali jako dálkové ovladače, když naši nechtěli se zvedat z gauče a potřebovali přepnout z jedničky na dvojku, i když pozor, v Plzni v 80. letech jsme chytali i západoněmeckou ARD a CDF a RTL, potom přišla Sat1 a tyhle ty a my jsme s bráchou lítali a přepínali. Měli jsme tenkrát už to přepínání senzorové, když stačilo se jenom prstem dotknout takových dvou malých stříbrných plíšků. Tak takováhle podobná televize teď visí nad pódiem. Celá O2 arena je zhasnutá, je úplná tma. V té televizi běží záběry, jak Led Zeppelin vystupují z letadla a volným krokem odcházejí po letištní ploše od letadla pryč. A v tom najednou se ozvou dvě rány. A další. Abrokoskop. Stroboskop. Lidi vepředu nevidí nic. Začíná Good Times, Bad Times.

Jeden bez obživáček. Léto jako živé. Na rádiu B. Hey, mom, set the wheel, move, make you set, you know.

0: Oh yeah?
1: Ano, oh yeah, Robert Plant, co by hotový konferenciér, Celebration Day, koncertní deska, kterou Led Zeppelin nahráli 10. prosince 2007 v londýnské O2 aréně, to je ta velká bílá kopule, ze který ze střechy čouhají ty špejle. Koncert byl tenkrát uspořádán jako podsta pro Ahmeta Ertegina, to byl šéf rock'n'rollové síně slávy a mnohými tady označovaný jako jedna z nejvýznamnějších postav v moderním hudebním průmyslu, kromě jiného byl také zakladatelem Atlantic Records, u Warner Music Group, prostě v hudební branži něco jako Bernie Ecclestone ve Formuli 1. Není se tedy čemu divit, že album Celebration Day vyšlo právě u Atlantic Records, ale producentem desky byl sám Jimmy Page, takže zas až tak si do toho Led Zeppelin mluvit nenechali. Říkal jsem, že tuhle desku tady máme jako dvoj CDčko, vystoupení ale vyšlo i na troj LPčku, také na DVDčku a Blu-ray jako koncertní film a ten se dostal na podzim roku 2012 i do kin a slavil obrovský úspěch. První promítání bylo ve více než 1500 kinech ve 40 zemích a vydělalo přes 2 miliony dolarů, což vedlo k dalším promítáním po celém světě, páč s jídlem roste chuť. V roce 2013 získal film Celebration Day Led Zeppelin cenu Classic Rock Roll of Honors Award za film roku. Byl číslem jedna v prodeji v Německu, v Británii, na Novém Zélandu, v Americe a také v Maďarsku, kde mimochodem teda dneska mají svátek, kamiony tam nesmí jezdit. Tahle deska byla ve světě 10x zlatá, 7x platinová a v Polsku diamantová. V obchodech ji poznáte podle nápadného oranžovo-žlutého obalu s tyrkysovou vzducholodí uprostřed. To, že má Robert Plant dneska narozeniny a v Maďarsku je státní svátek, to nemůže být náhoda. Tady je další věc. The same remains. Tedy the song remains the same.

0: ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na rád.

Mr. Pompo by řekl Kašmír, hned bych si jeden zasadil. Led Zeppelin na beatu Celebration Day, koncertní album, které Led Zeppelin nahráli 10. prosince v londýnské O2 aréně. Kromě komerčního úspěchu, o kterém jsem tady už mluvil, získalo tohle album i v roce 2014 cenu Grammy za nejlepší rockové album a živá nahrávka písně Kašmír, kterou jsme teď slyšeli, tak byla i nominovaná na cenu za nejlepší rockový výkon. Společně v nominaci byla tenkrát třeba i skladba The Stars od Davida Bowieho, ale ani jedna z těchto dvou nakonec gramofonek nezískala. V tom roce vyhráli Imagine Dragon se skladbou Radioactive a to se prostě nedá nic dělat. Led Zeppelin odehráli koncert v O2 aréně v Londýně ve skoro klasické sestavě, tedy Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones na basu a za bicí soupravou syn slavného Bonza, tedy Jason Bonham. Dnes je 20. srpna, Robert Anthony Plant, nositel řádu britského impéria, rodák z West Bromwich, slaví 78. narozeniny. Good morning, Mr. Plant, we from Radio Beat wish you a very happy birthday, až budeš někdy ve Strašnicích nebo třeba jenom na Žilivárně, tak se zastav, je to kousek. Konec hlášení v českém jazyce. And now, who love the love?

0: Nakonec jsme tady skončili rock'n'rollem, tedy rock'n'roll skladby od kapely Led Zeppelin. Pošmákli jsme si zítra při pátku, slibuju, si pošmákneme taky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Přijíždíte-li do Brna po dálnici D2, na prvním kilometru je bouračka nákladního auta a karavanu. Pozor také na Třebíčku, jedete-li z Jihlavy na Znojmo po 8.30 u Želetavy se jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem kvůli havárce osobáku a nákladňáku. V Děčíně v ulici 5. května neprojedete kvůli bouračce nákladního vozidla. Pozor také v Praze na Legerově ulici, křížení s Vinohradskou, je tam silný provoz kvůli bouračce dvou osobních aut. A ještě Českolipsko, mimo Kozinovo náměstí, je tam havárka dvou nákladních automobilů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunce, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání mraků. Místy v jeho východní polovině srážky četnější, místy bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na západě a severu 25. Zítra nejdřív většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, odpoledne večer od jeho západu až zataženo a na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 19 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Čtyřnásobný mistr světa F1 Max Verstappen zůstane v Red Bullu až do konce sezony 2030. Prodloužení smlouvy oznámili před víkendovou velkou cenou Nizozemska, která se jede v jeho rodné zemi. Tři české fotbalové kluby dnes začnou bojovat o postup do hlavní fáze evropských pohárů. Sledovat to bude Petr Plintovič.
3: Plzeň si zahraje o Evropskou ligu. Úvodní zápas čtvrtého předkola na stadionu Červeny zvezdy Bělehrad začne ve 20 hodin. V konferenční lize se představí Hradec Králové a Jablonec. Hradec hraje od 20:30 v Řecku proti Panathinaikosu Atény. Severočeši nastoupí o čtvrt hodiny později na hřišti skotských Rangers.
1: 3/5 starobních důchodců v Česku loni pobírali penzi vyšší než 20 tisíc korun. Zhruba 30% důchodů přesáhlo 23 tisíc. Ruský prezident Putin přiznal, že ukrajinské útoky způsobují škody na ruské infrastruktuře a průmyslu. Podle něj ale nejsou kritické. A nakonec Apple upozorňuje uživatele iPhoneu ve více než 110 zemích, včetně Česka, na možné útoky pokročilého špionážního softwaru. Varování se zobrazuje přímo v telefonu a týká se hlavně lidí s veřejným vlivem, například novinářů, diplomatů nebo aktivistů. To byl přehled zpráv, po něm Jedrouta.
0: Radio B. Klasik.

0: 27.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125, 15, po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Je to tedy velmi smutná tematika, ale nádherná písnička. Pohřeb přítele Jiří Schillinger na beatu, asi 5 minut před 10:30, stále tedy ještě dopoledne. Dneska léto jako živé proběhlo Robert Plant, Sir Robert Anthony Plant, nositel řádu britského impéria, slaví dneska narozeniny, je rodák z West Bromwich, kde se v roce 1948 20. srpna narodil a právě Robertovi Plantovi jsme dneska i přáli do éteru k dnešním narozeninám. Zítra, co se týče léta jako živého, to bude další nositel řádu britského impéria v solovém koncertu. Věřím tomu, že jakmile zítra řeknu to jméno toho muzikanta, tak ho naprosto všichni budete znát a nebudete mít sebemenší problém, abyste ho zařadili do té kapely, ve které ho zná samozřejmě celý svět. Ale kdo to je, to si zatím ještě nechám pro sebe. Doufám, že to během dnešního odpoledne a večera a zítřejšího rána někdo nevykecá nebo nevyžvaní, protože mělo by to být vždycky takové trošku malé překvapení, takové Iberašung pro vás, pro býťáky, kteří léto jako živé, tedy živé koncerty na beatu během prázdnin každý všední den po 9. hodině posloucháte. No a když jsme u toho řádu britského impéria, tak tady je další Sir a jeho manšaft ve skladbě Paint and Black.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tohle byla Nirvana na beatu, za chvilečku Status Quo, taky Arakain, nebo kdo máte rádi Holdport Davida Bowieho a kapely Queen. Teď už ale ve studiu Petr Šimáček, dneska začne jít z tlustého do tenkého, startuje nejnáročnější výpravný závod u nás a podrobnosti v menšinových sportech právě teď.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Ode dneška se koná nejtěžší dobrodružně expediční závod v Česku. Více o Czech Adventure Race Dejna.
3: Smíšené čtyřčlenné týmy zdolávají náročnou trať 3 dny a 2 noci non-stop, přičemž sbírají kontroly vyznačené v turistické mapě. Pěšky ujdou asi 100 km, 300 km najedou na kole a 50 km na pár lidí v kánojích. Do toho je čeká ještě ferata, skalní lezení, jeskyňaření nebo orientační běh. Každý tým si určuje, kdy bude odpočívat, jíst nebo spát. Centrum závodu je v kempu u Litoměřic, ale závod prakticky probíhá po celém Středohoří. Postupy závodníků můžete sledovat online na www.adventurerace.cz.
2: Triatlonový závod Ironman 70,3 znovu přilákal do Hradce Králové tisíce sportovců a návštěvníků. Hlavní závod vyhráli Němci, nejlepším českým profesionálem byl Pavel Vol na 7. místě, mezi ženami skončila Petra Kuříková 5. Čeští crossmintonisté vybojovali na turnaji série FAN v Maďarsku 4 medaile. Turnaj získal stříbro v kategorii Open a společně s Krupičkou bronz ve 4 hře. 2 bronzové medaile v tomto raketovém sportu přidal Kroček, a to v deblu nad 50 let a v singlu nad 60. Cyklista Jan Hirt podle očekávání nechybí v nominaci týmu NSN na Vueltu, která začne už tuto sobotu v Monaku. 35-letý vrchař pojede španělskou Grand Tour už po 8. Anette Terpstra končí profi kariéru v cross country horských kol. Po více než 10 letech ve svěťáku jí čekají poslední 2 starty. Ve francouzském Leže a na mistrovství světa ve Val di Sole. Charitativní golfový turnaj Seven Cup Tour bude v neděli pokračovat na hřišti terasy Ústí nad Labem. Hráči absolvují 18 jamek, část kolem jezera a druhou 9 v kopcovitém terénu. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Radio Beat.

mě louplo v zádech při poslechu téhle skladby Ztráty a nálezy od skupiny Arakain, protože v textu, a to jste slyšeli před chviličkou, zaznělo: jednou se ohneš a už se nenarovnáš. To je věta, kterou jsem loni na podzim na neurologii ve fakultní nemocnici v Plzni slyšel v podstatě dvakrát denně. Byl jsem měsíc doma, nebo takhle 14 dnů jsem chodil na infuze a dalších 14 dnů se mi zdálo doma o čertech. A už nechci, aby se to někdy stalo. Vyhřezlá Plotná, tedy jednou se ohneš a už se nenarovnáš, to je samozřejmě velký svinstvo. Kdo by chtěl vidět a slyšet Aleše Brichtu s projektem, hraje teď v pátek 21. na multižánrovém festivalu v Poličce a příští týden v sobotu Aleš Brichta projekt Beaty léta 2026, Kutná Hora, park pod Vlašským dvorem. V pátek tedy Polička, příští sobota Aleš Brichta s projektem v Kutné Hoře. Toliko tahle muzika a teď trošku jiné hudební sudy, budeme hrát Deep Purple za chviličku a teď tedy ten Holport, který jsem sliboval, je to spolupráce kapely Queen a Davida Bowieho, skladba Under Pressure.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

0: Tohle byl Deep Purple a No One Came v programu tedy Rádia Beat. Čtyři minuty před 11. Připraven už by měl být Petr Šimáček na zprávy tedy na 11. Potom po zprávách Leonard Skinner, taky Doors a samozřejmě Oblíznutí a Pastva pro uši pro učitele angličtiny Bring Your Daughter to the Slaughter.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Opatrně býťáci na dálnici D1 od Vyškova směrem na Brno. Na 210. kilometru je bouračka nákladního a osobního auta, zdržení už přes 5 minut. A na dálnici D8 z Prahy na Ústí mezi 11. a 15. kilometrem je štrůdl. V části tohoto úseku je uzavřený pravý jízdní pruh, pracují tam silničáři a zdržení do 10 minut pro osobní auta. Ve Zlíně na Havlíčkovo nábřeží srazilo osobní auto cyklistů, rychlá už je na místě. Praha, Štěrboholy, Nákupní ulice je blokovaná havárkou nákladňáku a osobáku. V Praze na Kbelské za sjezdem z Novopatské ve směru na Letňany je v sobě dodávka a osobák. V Jindřichově Hradci Jarošovská ulice pozor na bouračku dvou osobních vozů. V Liberci v Klášterní ulici je také dopravní nehoda osobního auta a pozor také na Hradecku ve Smiřicích na Palackého je k řešení bouračka dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes nejprve slunce, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání mraků. Místy v jeho východní polovině srážky četnější, místy bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na západě a severu 25. Zítra nejdřív většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, odpoledne večer od jeho západu až zataženo a na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty 23 až 28, na horách kolem 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistka Bejlek postoupila v Cincinnati do čtvrtfinále přes světovou jedničku Sabalenkovou. Nosková a Bousková vypadly v osmifinále stejně jako Menšík. V deblu postupují Bousková s Noskovou, díky výhře nad Krejčíkovou s Dabrovskou skončili naopak Siniaková s Townsendovou. Povodí Vltavy kvůli suchu pomáhá majitelům vytahovat lodě ze Slapské a Orlické přehrady. Zájem je ale zatím malý. Na Slapech je hladina stabilní, kvůli nedostatku vody se ale před zimou nebude zvyšovat jako v minulých letech. Více mluvčí povodí Pavlína Mertl.
4: Na Slapech funguje bezplatné vytahování lodí pomocí traktoru od pondělí do neděle a rezervační systém lidé naleznou na našem webu. V případě, že dojde ke snižování hladiny Slapské přehrady a hladina zde klesne o 80 cm, nebude možné již lodě převážet. Prosíme tedy majitele lodí, aby to nenechávali na poslední chvíli a nekomplikovali tím zbytečně situaci.
3: Americkému prezidentu Trumpovi se nelíbí vzhled nových letadlových lodí. Chce, aby připomínaly plavidla z druhé světové války, včetně přesunu velitelského můstku a návratu k parním katapultům. A nakonec do Ostravy se vrátí les civilizací, který tvoří 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých asi 6,5 tisíce let. Kmeny se vracejí z Japonska, kde byly součástí světové výstavy Expo 2025. To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne a dáme si Iron Maiden.
0: Rock.

Minutu a půl po čtvrt na 12 dopoledne v Plzni i dneska pokračuje festival na ulici, široký nebo široko spektrální multižánrový festival, a nejenom hudební, 7 pódií, přes 150 kapel. Začali jsme minulý týden v pátek a festival bude končit tento týden v sobotu. Dneska jenom ten program, když se podíváte na naulici.cz, najdete pěkně po pořadě, kde všude můžete dneska mezi 3 až půlnocí se vyřádit a podívat se na něco, co vás baví. Já jenom jsem udělal takový výtah. Dneska na hlavní scéně v depu 2.15 ve 6:45 hraje Skotační kulomet a hned po nich od 8:30 zhruba cca tak vystoupí Michal Prokop s Triem, tedy s Honzou Hrubým a s Pavlem Marcelem. No a na scéně u Ježíška dneska v 6:30 večer argentinská kapela Fugu a hned po nich zhruba od 8:45 Parolet. Vy, co máte rádi muziku Jasné páky nebo hudby Praha, tak na Paroletu byste určitě na scéně u Ježíška neměli chybět. Jak říkám, najdete to sumírované na adrese naulici.cz. Kiss za chvilku, Vláďa Mišík, právě teď. Dolce Vita.

0: Skupina Kiss a Let Me Go Rock and Roll, něco v podstatě ve stejném smyslu jako Show Must Go On. Včera nás zasáhla zpráva smutná, já to slyšel ráno od Kachny, pak že se to celý den probíralo, zemřel bubeník skupiny ZZ Top Frank Beard. Je to tak, že vlastně po Dusty Hillovi z té trojčlenné kapely ZZ Top zůstal už jen tedy v uvozovkách Billy Gibbons, který teď tedy s Elwoodem Francisem budou muset hledat nového bubeníka do své kapely. My si jenom vzpomínku na Franka Bearda a vlastně komplet na celou skupinu ZZ Top zahrajeme na beatu za chviličku. Got Me Under Pressure.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Včera neděle bylo.
5: Včera byl hezký čas.
4: Včera neděle bylo.
5: Za týden bude zas.
6: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
7: Hard
6: klasika, novinky, rozhovory.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude zas.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byly dopravní značky od Vysacího zámku, asi za 4,5 minuty, bude 11:45 dopoledne, jedna rychlá dopravní informace od Luďka, který nás má všechny rád a hlavně vás, protože píše, abyste si dávali pozor ve Zdibech, na výjezdu ve směru k dálnici se měří. Jedete-li tedy od Zdib směrem na D8 a platí to, že kdo nemá rád mezeru mezi plynem a podlahou, tak bude platit. A ještě k tomu tedy přilepím zprávu tady z oficiálního dopravního serveru dálnice D8 z Prahy na Ústí v úseku Úžice Nová Ves mezi 11. a 15. kilometrem. Pravý jízdní pruh tam mají uzavřený silničáři, tak počítejte se zdržením, navíc jsou tam i rozházené nějaké pytle po silnici. A teď koukám, že to nejsou pytle, ale pytel s měkkým, pícha, pytel, pís, kde to pír slepý špil, kopito, jeli to, platí to. Máš tam někde samici, Hergot? Spíte se a spitujte, nebo budete pikat. Tady máte netopíra. Pytel.

0: jsou Led Zeppelin, zrovna Led Zeppelin byli dneska v létě jako živém, hráli jsme si jejich koncert. Zítra nás čeká poslední všední den a to znamená poslední léto živé v tomto týdnu. Máme potom ještě jeden prázdninový týden, takže ještě pět koncertů nás čeká. Jaký interpret bude zítra po 9:00 tady na Beatu koncertovat, to samozřejmě nevykecáme, je to pro vás překvapení, poslechněte si to, bude to Hergot stát za to.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi opatrní buďte na 57 z Opavy směrem na Fulnek. U obce Březová se srazilo nákladní a osobní auto. Jedete-li z Klatov na Plzeň po 27, pozor u Červeného Poříčí. Je tam silný provoz kvůli bouračce dvou nákladňáků. Na Nymbursku v Sadské v Nymburské ulici se řeší havárka osobního a nákladního auta. Pozor na Trutnovsku v obci Rtyně v Podkrkonoší v Hronovské ulici řeší bouračku dvou osobních aut. V Novém Jičíně v ulici k nemocnici se také srazila dvě osobní auta a stejná dopravní nehoda je i v Táboře v Dobrovského ulici. Tam dokonce kvůli bouračce dvou osobních aut stojí jeden pruh. Jak už od nás víte, ve Zdibech na výjezdu ve směru k D8 měří, děkujeme Lučkovi, a na D8 z Prahy na Ústí v úseku Úžice Nová Ves mezi 11. a 15. kilometrem je také silný provoz kvůli práci silničářů a pozor, jsou tam rozházené nějaké pytle po silnici.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Postupně dojde k přibývání oblačnosti. Srážky budou četnější a bouřky na jeho východě ojediněle i silné. Maximální teploty dosáhnou 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Zítra se až o 4 stupně ochladí, jinak bude počasí podobné tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: 14. mistr světa Formule 1 Max Verstappen zůstane v Red Bullu až do konce sezony 2030. Prodloužení smlouvy oznámil před víkendovou velkou cenou Nizozemska, která se jede v jeho rodné zemi. Cyklista Matias Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Na vítězného Mexičana Deltora ztratil 9 sekund a na třetího Belgičana Rexe 4 sekundy. Sprinter Pavel Bittner pak finišoval na belgické Renewitur na 7. místě. 3/5 starobních důchodců v České republice loni pobírali penzi vyšší než 20 000 korun. Zhruba 30% důchodců přesáhlo 23 000. Před víkendem sice zaprší a místy se přidají i bouřky, ale sobota a neděle už budou slunečné. Teploty se mají pohybovat kolem 25 stupňů. E.ON zlevnil pro nové zákazníky 3-leté fixace elektřiny a plynu. Elektřinu nabízí od 2854 a plyn od 1157 korun za megawatt hodinu. Navíc z bonusy. Ruský prezident Putin přiznal, že ukrajinské útoky způsobují škody na ruské infrastruktuře a průmyslu. Podle něj ale nejsou kritické. Do některých českých nádrží v současnosti přitakají pouhé jednotky procent běžných hodnot. Díky zásobám z předchozích období ale dost vody pro pití i průmysl a zemědělství. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu B.
0: Rádio B. Bluesová dvanáctka.

0: 25.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano. Dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

U nás tuhle skladbu, a to dobře víte, zpíval Pavel Bobek. Teď tady na beatu Bruce Springsteen, My Hometown. 3:15 odpoledne. Aktuální čas dneska, protože je 20. srpna, tak všichni Bernardové mají svoje jmeniny, tedy svůj svátek. Je Mezinárodní den rádií, to byste mohli klidně oslavit tím, že ještě chvilku budete poslouchat Rádio Beat. Je taky den milovníků slaniny. Všichni, co máme rádi slaninu, a včera jsme těch slanin a různých uzených krkovic na beatové pumpě v Měšťanském pivovaru v Turnově dostali skutečně jako něurekom velkou spoustu. Máme toho plnou ledničku tady v rádiu. Je taky den havajské pizzy. Klidně může nastat opět otázka, zdali ananas na pizzu patří či nikolivěk. Můžou tyhle dva tábory, těch, co vyznávají ananas na pizze, a těch, co ho tam nenávidí, tak se můžou zase mezi sebou poprat, když je tedy dneska den havajské pizzy. No a je taky Mezinárodní den narcisů. Nemyslím tím nás, jakože narcisů, co se koukáme do zrcadla na sebe a oblizujeme si v obočí takhle nasliněným ukazováčkem nebo takhle malíčkem, ale těch narcisů, těch květin. No a co je v našem kalendáři myslivosti, takhle na něj šáhnu, dneska je 4. 20. nic. Není tady vůbec nic. Dneska podle kalendáře myslivosti se v lesích, na loukách a na polích neděje nic. To znamená, že zajíc může klidně sedět na parezu, kouřit metrovej doutník a má od medvěda klid, protože i medvěd ví, že se neděje nic. Ale pozor, narozeniny má dneska Robert Anthony Plant, Led Zeppelin, nositel řádu britského impéria. Robert Plant je ročník 48.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Blitzkrieg Bob Oremon z programu Rádia Beat 20 vteřin před půl jednou odpoledne, za chviličku The Neck, taky Across the Universe od Beatles, nebo It's My Life od Bon Jovi, ale ze všeho nejdřív za okamžik teda tady ve studiu, vy ho neuvidíte, já tedy ano, tak bude Pepa Lábus, přijde na Beatoskop, ale vy jak ho neuvidíte, tak ho zase naopak uslyšíte, za chviličku.
1: No tak co ti řekl?
2: Blbý je to, hele, čti.
1: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
1: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
4: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Sbírka Leteckého muzea v Kunovicích se ještě před koncem prázdnin rozroste o nový stroj. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
5: Půjde o vrtulník Mi-8, který donedávna sloužil na letišti v Praze Kbelích k dopravě VIP pasažerů, jako byli prezidenti či premiéři. Muzeu jej zapůjčí Vojenský historický ústav. Do expozice se ale dostane příští návštěvní sezónu.
3: Beatoskop.
4: Největší plně bateriově poháněné letadlo na světě oficiálně absolvovalo svůj první let, představuje významný krok před pro dlouho očekávaná elektrická letadla i pro technologii baterií obecně. 30-místné letadlo vzlétlo z regionálního letiště v severní části státu New York. Letělo 27 minut výhradně na bateriový pohon, přičemž dosáhlo výšky 335 metrů. Na palubě nebyli žádní cestující, jen jeden pilot. Letadlo má rozpětí křídel 35 metrů, délku od přídi po ocas má 23 metrů a váží víc než 11,25 tuny. To je zhruba váha prázdného školního autobusu.
3: Beatoskop.
4: Vědci vyvinuli nový způsob výroby baterií pro elektrokola a koloběžky. Díky použití měděných spojů mohou být baterie lehčí, účinnější a s menšími energetickými ztrátami. Nová technologie navíc nevyžaduje drahé úpravy současných výrobních linek. Tolik z Beatoskopu. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
3: Rádio Beat.

0: A přesně tak se jmenuje i skladba, tedy My Sharona, kapela The Neck na beatu, je 1:15. Včera jsme měli vysílací studio, to venkovní, nebo přenosné, nebo teď si nemůžu vzpomenout, jak je to správné přídavné jméno, ale vysílací studio, to mobilní, to je to správné jméno, jsme měli v Měšťanském pivovaru v Turnově, vysílali jsme tam moc živě, fotky jsou všude na netu, tak tohle studio použijeme i příští týden, v pátek pojedeme do Plzně, do prodejny Bikers Crown, jak říkáme, sezona je v plném proudu, nejvyšší čas doplnit, co chybí, nejenom na motorku, ale i na kolo, i volný čas. V pátek 28. srpna v prodejně Bikers Crown v Plzni na Lochotině mezi 12. a 14. v této dvouhodinovce můžete přijet, podívat se, co je nového v obchodě, nechat si zahrát muziku na přání, Standa Rubáš bude na místě a tam odsud, tedy z Bikers Crown z Plzně, z Lochotína, bude vysílat do celé České republiky živě. Těšíme se na to, motorkáři, kolaři, ale i vy, co se chcete podívat do prodejně, co tam mají novýho, tak samozřejmě jste vítáni. Teď je vítán Luboš Pospíšil, který do názvu skladby zašrouboval i název našeho rádia. Poesis Beat.
1: Jak když jsem zahlíd

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

0: to pořád dokola, aby se to dobře pamatovalo. Long Live Rock and Roll, Rainbow na beatu, 5 minut před 13. hodinou, za okamžik Pepa Lábus ve studiu a budou zprávy. Po zprávách jako první AC/DC, pak třeba Free nebo Rolling Stones, anebo Marcias taky.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi opatrně na dálnici D3 na výjezdu na 79. kilometru. Je to exit směrem na České Budějovice, uzavřen z důvodu dopravní nehody, což je převrácené nákladní auto na přilehlém kruhovém objezdu. Děkujeme Národnímu dopravnímu informačnímu centru. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí stále platí mezi 11. a 17. kilometrem je štrůdl. V části úseku mají silničáři uzavřený pravý jízdní pruh a zdržení. Je tam kolem 15 minut. Na Havlíčkobrodsku 38 u obce Knik se jezdí kivadlově kvůli havárce nákladňáku. Praha Vysočany, Sokolovská ulice je blokovaná bouračkou dvou osobních vozů a v Praze ve Vršovicích v Petrohradské ulici srazilo osobní auto cyklistu. Pak tu mám ještě Prachatice, na náměstí Přátelství narazilo nákladní auto do elektrického vedení a v Plzni v Aleji Svobody je jeden pruh uzavřen kvůli dopravní nehodě osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Postupně dojde k přibývání oblačnosti. Srážky budou četnější a bouřky na jeho východě ojediněle i silné. Maximální teploty dosáhnou 30, na jeho Moravě až 32 stupňů. Zítra se až o 4 stupně ochladí, jinak bude počasí podobné tomu dnešnímu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Bývalý basketbalový reprezentant Ondřej Balvín míří na další exotické angažmá. 33-letý pivot bude hrát na Tchajvanu za klub TSG Ghost Hawks. V uplynulých sezónách působil v Číně. V minulosti hrál 217 cm vysoký basketbalista také japonskou ligu. Bývalý prezident Zeman připustil, že pomýšlí na opětovnou kandidaturu v prezidentských volbách. Zároveň si ale skoro 82-letý ex-politik vědom limitů svého věku a rizik, která přináší. Současného prezidenta Pavla Prýzema nové ambice nepřekvapily. Dálnice D55 u Otrokovic na Zlínsku ve směru na Napajedla a Uherské Hradiště byla dopoledne uzavřena kvůli úniku nafty z proražené nádrže nákladního auta. Látka znečistila vozovku v délce několika kilometrů. Provoz byl oblomen kolem 11:30. Hnutí rozlobených občanů se ve Spojených státech bouří proti rozsáhlé síti kamer pro snímání poznávacích značek. Technologický startup Flock, který se zabývá bezpečnostními systémy v USA, za pouhých pár let nainstaloval víc než 100 000 kamer. Lidé se ale obávají ztráty soukromí. Někteří dokonce kamery systematicky ničí, píše to agentura AFP. To byly zprávy, po nich si poslechněte AC/DC na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tak si vemte, že třeba ta slavná silnice by se nemenovala 66, ale 43, to by se to vůbec nerýmovalo. Route 66, Stouni na beatu za 3 minuty a kousek ještě k tomu bude 1:30 odpoledne. Za okamžik až od katapultu budeme hrát taky Petra Gabriel, Janis Joplin anebo Sex Pistols.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

a být 7,5 minuty, spíš bych řekl už 8 minut po půl druhé odpoledne. Dneska jsme ráno měli živá Led Zeppelin. Bylo to asi i k tomu důvodu, nebo z toho důvodu, že Robert Plant, nositel řádu britského impéria, má dneska narozeniny 78. No a zítra, kdybych měl napovědět, říkal jsem, že co se týče řádu britského impéria, i zítra bude koncertovat i jeho nositel. Dá se tedy předpokládat, že to je britský muzikant. Já vám k tomu rovnou řeknu, že abyste to měli ještě stísněné nebo uší ty mantinely, tak je to přímo anglický muzikant a jakmile byste zaslechli jeho jméno, hned okamžitě, bez přemýšlení, byste věděli, do které velké britské, anglické přístavní kapely byste ho mohli zařadit. A to si myslím, že už byla dost velká nápověda. Zítra tedy koncert, po 9:00 startujeme, hnedka jak kachna dovysílá, tak se pustíme do léta jako živého. I zítřejší živák, zítřejší koncert určitě bude stát za to. Do 14:00 stihneme Europe, taky Omegu, maďarskou, ale anglicky zpívající. A teď tedy Kate Bush a Peter Gabriel.

0: kdyby se chtěl někdo prát kvůli tomu, že to nejsou Faith No More, tak by prohrál, protože tohle samozřejmě byli. Faith No More na beatu, za chviličku Pepa a potom Standa, Pepa se zprávami a Standa, co se týče hodiny tupláků. Má připravený ten první a pak se uvidí ten první tuplák, dvě po sobě jdoucí skladby od Jethro Tull. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte stále pozorní na dálnici D3 na výjezdu na 79. kilometru, to exit 79 směr Budějovice. Je to uzavřeno z důvodu převráceného nákladního auta na přilehlém kruhovém objezdu. Pozor na D8 z Prahy na Ústí, to nás vlastně trápí už od rána. Mezi 11. a 15. kilometrem je tam v části tohoto úseku uzavřený pravý jízdní pruh. Silničáři pracují a zdržení je tam teď kolem 5 minut. Na Českolipsku v Mimoni na náměstí Julia Fučíka se srazil dvě osobní auta. V Liberci na náměstí doktora Edvarda Beneše je k řešení bouračka dvou osobáků a v Ostravě v Horymírově ulici se také řeší havárka dvou osobáků. Pozor také ve Zlíně, v ulici Padělky 9, utéčka ze Sokolskou ulicí, je srážka dvou osobáků a v Děčíně v ulici Československé mládeže narazilo nákladní auto do železničního viaduktu. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Postupně dojde k přibývání oblačnosti, srážky budou četnější a bouřky na jeho východě ojediněle i silné. Maximální teploty dosáhnou 30, na jihu Moravy až 32 stupňů. Zítra se až o 4 stupně ochladí, jinak bude počasí podobné tomu dnešnímu.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po víc než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metrů, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Zvítězila letošní česká jednička a účastnice nedávného mistrovství Evropy v Birminghamu Nicole Tabačková. Dnes to napsali Sportovní noviny. Už dnes odpoledne k nám dorazí silnější deště a bouřky. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu očekávají ojediněle silné hlavně v jihovýchodní polovině území. Doprovázet je podle nich budou nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Zítra bude situace ještě dramatičtější. Agentura Czech Tourism, která se zaměřuje na propagaci České republiky na zahraničních turistických trzích, přejde z rezortu místního rozvoje pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jde o agenturu, která ročně rozděluje na turistickou propagaci asi 400 milionů korun. Nejde o první oblast, která během vlády současného kabinetu přešla z jiného rezortního ministerstva na MPO. Podobně pod svůj rezort převzal vicepremiér Havlíček například oblast kosmických technologií z rezortu dopravy. Německo včera zasáhly silné bouřky, které na několika místech doprovázela tornáda. Nejlépe zdokumentované je tornádo z braniborského Fürstenwalde-Spree, jeho východně od Berlína, kde vítr poškodil domy a automobily a vyvracel stromy. Bouřky si vyžádaly také jeden lidský život. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
4: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Jarko, ten měl plíce tenkrát. Jethro Tull odstartovali a zakončili zároveň svůj první tuplák v těch dnešních tuplácích čtvrtečních s datem 20. srpna, kdy svátek slaví Bernard a kdy od Jethro Tull dohrála věc nazvaná My God. Řekněme, že ta je v tom tupláku méně známá, předtím to byly Heavy Horses. Hned takhle ze startu jsme sáhli po něčem trošku kolosálnějším, co se nám podařilo nacpat do tupláku a tak jsme si krásně vyčerpali celou třetinu té aktuální hodiny. Pojďme tedy méně mluvit a více hrát, ať tam těch tupláků dostanu co nejvíce. Změníme trošku žánr, to se dalo očekávat, to já dělám vždycky. A nabídnem si Creedence Clearwater Revival.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: 25 15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125 15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: Kabát na Rádiu B. No i na českou muziku muselo dojít v tuplácích jak jinak. Je 14.38, ještě nám zbývá nějaký čas, ale profesní čas mi tady velí, abych zopáknul, že jsme hráli Ódu na konopí a taky věc nazvanou Oni. To kdyby to náhodou někdo scháněl a hledal, a tak ať to má o něco jednodušší právě podle toho názvu. Českou muziku vystřídá ta nečeská, pojďme si dát pro kolhárom.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Whiter Shade of Pale, tak ta samozřejmě chybět nemohla. Bavíme-li se tady o tupláku Procol Harum a máme vytáhnout nějakou věc, o který se shodneme, že se dá říkat, že je velmi známá, musí to být tahle. Ale ruku na srdce, kolik dalších písní z hlavy dáte od Procol Harum? Třeba tu druhou, která dohrála, ta se jmenovala Simple Sister, už je za námi. Ještě máme čas na jeden tuplák, pojďme si tady slíbit do konce hodiny Erika Kleptna.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: Eric Clapton dohrává tady u nás na beatu High Ground. Tahle věc je za náma, za 3 minuty budou 3. No a na řadě bude ten, jehož jsme včera sebou do Turnova nevzali, protože dobře víme, že mezi Turnovem a Trutnovem je rozdíl, chtěli jsme, aby to bylo jasný, a taky víme, že Pepek do Turnova nepatří, protože je právě trutnovský. Tak Trutnovský přijde za chvíli přenést čerstvé zprávy a vám slíbím Van Halen, Beatles, pražský výběr, hromadu další muziky a k tomu teď nějaké dopravní informace.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Z Jarošovské ulice v Jindřichově Hradci, tam se vyšetřuje nehoda, se kterou byste měli počítat. Jedna taková je na Strakonické ulici v Praze ve směru na Prahu, někde tam na úrovni Závodiště, řekněme, nebo toho obchodáku, který tam stojí na úrovni Hornbachu, tam probíhá odklízení, úklid vozovky, ten průjezd je tam díky tomu omezen, počítejte s tím. Humpolenc, okružní ulice, tam je čerstvá dopravní nehoda. Tak jedete-li na Lukavici od Chrudimi, tak se vyhýbáte nějaké kolezi u Drahkova, se co si najde, to jsme na Strakonicku, a v Praze ve spojovací je taky jedna čerstvá dopravní nehoda tady na Praze 9. Projíždějte kolem nich opatrně, všem šťastnou cestu, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne oblačno až polojasno. Lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer se od jeho západu zatáhne. Postupně přijde na většině území déšť, přeháňky a místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zítřejším utkáním obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne nový ročník anglické fotbalové ligy. Na soupiskách týmů z Premier League jsou tři čeští zástupci. V pozici brankářské jedničky by měli vstoupit do sezony Antonín Kinský za Tottenham a Lukáš Horníček za Newcastle. Další gólman Vítězslav Jaroš z Liverpoolu si pravděpodobně bude hledat jiné angažmá. Senát umožnil přijetí změn pravidel sněmovního jednání za účelem snížení možností obstrukcí. Předloha poslanců koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze. Dává také dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Horní komora se dnes na návrh předsedy lidoveckého klubu Klementa rozhodla, že se novelou nebude zabývat. Nová výstava, kterou včera slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu nad Mohanem, představuje dějiny československého samizdatu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česká republika letos bude jeho čestným hostem. Výstava bude otevřená až do 24. ledna příštího roku. Spojené arabské emiráty zastavily veškerý obchod s Iránem kvůli vypálení dvou balistických střel. Pro Teherán je to tvrdá rána, protože asi 30% oficiálního dovozu do země přichází právě přes Emiráty. Teď se tak ještě zhorší už tak kritický nedostatek zboží na iránském trhu. Obchod navíc probíhal za americké blokády. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Pražský výběr na Rádiu Beat.

Pink Floyd, Comfortably Numb je muzika, která dohrává tady na beatu a dělá takovou atmosféru, i když tomu třeba nemáte obraz, slyšíte jenom ten zvuk, ono to je totiž důležité a dobře se to ví už od začátku filmu, že když někdo zvolí nevhodně nějakou muziku, která se do filmu pustí, no tak pak úplně jinak může vyznít celá ta scéna, ve které je daná muzika použita, což můžete vidět třeba na našem beatovém Facebooku a Instagramu, tam je jeden takový krásný příklad toho, jak se to celé dá zvorat, když tam hraje něco, co tam hrát nemá. Naštěstí to nebude náš případ během víkendu, který se blíží, tam to naopak budou ty velmi vhodně zvolené melodie, rockové melodie napříč celou historií a teď vlastně nejenom tou rockovou, ale i tou filmovou. Pokud máte rádi filmy, tak možná máte rádi i soundtracky a právě těm se budeme věnovat, těm nejznámějším, nejslavnějším a nejzajímavějším po celou sobotu a neděli. Já vím, že do víkendu ještě něco zbývá, ale už takhle při čtvrtku by člověk měl se na něco těšit a měl by plánovat. A tohle to třeba může být jedna z těch věcí, kterou tady pro vás chystáme na víkend.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: To byly YouTube, nebo jak to říká kolega Vojvodák, YouTube 2 ti dohráli právě teď tady na beatu. Právě teď, myslím přesně v 15.30 ve čtvrtek, takže už jsme dávno za půlí tohoto týdne a už se blížíme celkem rozuzlení toho, jaká deska bude příští týden půlnoční. U té jedné to vypadá velmi dobře, to jsou AC/DC a Highway to Hell, ti jsou ve vedení, náskok mají veliký, takže vlastně je v tuhle chvíli zatím nic neohrožuje, ale na těch dalších špršlích se to trošku mele. Na těch dalších dvou. Alice in Chains se stejnomenou deskou Aerosmith s albem Permanent Vacation, ti se tam tak jako přetahují a bylo by dobré, kdyby jejich hlasový rozestup byl větší, ať je jednoznačně jasné, jak to býťáci vidí příští týden v úterý a ve čtvrtek. Za nimi ještě zbývají další desky, ale ty zase naopak bych označil takhle při čtvrtku už tak trošku za outsidery. The Wicked Symphony kapely Avantasia, Alter Bridge a Walk the Sky, Audio Slave for Revelations, tyhle ty jsou teď na ocásku a jestli nezabere tak na tom ocásku býťáci taky zůstanou. Je to na www.radiobeat.cz, tak se tam mrkněte.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Triko černé.
3: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 24. Zkušebna s holkama. Rok 1998 až 2003. Čte Zemánek.
2: Změnili jsme zkušebnu. Vedení školy mělo se sklepními prostory jiný plány a my se poměrně rychle museli vystěhovat. Honza Novotný, co se o nás taky pořád ještě trochu staral, měl kamaráda a ten měl barák. Ovšem ne ledajaký barák. Když teď půjdete okolo, uvidíte nenápadný a zašlý dveře, na kterých jsou možná ještě zbytky plakátů s krásnýma bytostma. Dřív byl tenhle dům dole na Žižkově centrem český gay a trans komunity. Spousta prostorů pro spoustu zábavy. Měla v něm sídlo redakce časopisu pro tuhle menšinu, byly tady dva populární noční kluby pro vystoupení transek, byly tady dva byty, kde ty transky bydlely a taky tady byla velká kancelář s mahagonovým stolem, za kterým kouřil doutník šéf a majitel toho všeho Áda. Krásný nový cvičiště pro naší bandu. V tom domě, před kterým se pobožnější obyvatelé Žižkova vždy pokřižovali, se pařilo každý den od večera do rána a kromě toho se tam vždycky v pátek pořádali velkolepý travesty Vánoce a v sobotu travesty Silvestry. Ten barák neměl výtah a naše zkušebna se nacházela ve čtvrtém patře v jednom z těch malých bytů. Vždycky, když jsme se o víkendu v noci vrátili z koncertu a úplně vyřízený vynášeli do té neskuteční vejšky aparát, tak byl barák narvaný lidma. Otřásal se hudbou a vyšnořený transky cupitali po schodech nahoru a dolů, přepudrovávali se, koketovali a žertovně nám omotávali kolem krku boa. Slečna Monika, slečna Ester a slečna Kristýna. V civilu Franta, Pepa a Olda. Byla to prýma parta. Měli jsme se vzájemně rádi, i když někdy docházelo k lehkým třenicím s těma umělkyněma, který bydleli v tom čtvrtém patře ve svých malých bytech. Vyspávali do odpoledne mejdan a my do toho za ten kůzí řezali a proto bouchali na zeď, ať neděláme bordel, což jsme samozřejmě kvůli tomu bordelu neslyšeli vždycky. A tak stávali z postelí a se slovy, že já kráva se na to nevyseru, popocházeli po patře oblečení pouze do dámských kalhotek a podprsenek a sundavali ze šňůru vypraný kostýmy. Jenže my byli pod ochranou samotného a všemocného šéfa Ády, který sídlel o 3 patra níž, než byla zkušebna, takže byl největšího hluku ušetřený. Měl před sebou monitor s mikrofonem a po baráku byly rozmístěny kamery a repráky, čímž mohl všechno kontrolovat a rovnou řešit. Byl hodně vtipný. Jednou jsme šli do zkušebny a Honza měl zrovna nabarvenou hlavu na žluto, když se z repráku na chodbě ozval šéfu hlas. Křetku, pojď ke mně, vene už ji nepuštěné. Což u zbytku kapely způsobilo záchvaty smíchu a Honza pak tuhle větu slýchal ještě hodně dlouho. Pak se stalo to, že nám tu zkušebnu vykrát jeden kamarád, co s náma občas jezdil na koncerty pomáhat nosit nástroje. Čornul všechny kytary a nějaký vybavení a zmizel jako pára nad hrncem. Dost nás to tenkrát bolelo, protože jsme najednou neměli na co hrát a museli si koupit všechno znova. Pak jsme toho kluka asi o rok později potkali náhodou na ulici. Dostali jsme z něj, že ty kytary dávno prodal v bazaru, tak jsme ho sebrali, odvezli v dodávce za Prahu a tam ho najího vypustili do polí. Nic divnýho, pořád ještě byly 90, kde se lidi zalejvali do betonů a házeli do přehradních nádrží. V tom veselém baráku na Žižkově jsme zkoušeli docela dlouho, ale po několika letech nás pak přestěhovali dolů do sklepní kopky, kde bylo šero, růžové stěny a gauč. Při mejdanech tu místnost využívali různý dvojičky, takže na zemi se válely použitý kondomy a představa, že se ti přitom opírají o kombo, byla trochu nechutná. Ale hlavně tam bylo dost vlhko a plesnivily nám aparáty. Začali jsme proto hledat něco jiného, ale stejně jsme za tuhle štaci na dosmrti vděční.
3: Teď já.

Jeden z pohledů do historie a taky diskografie kapely Vohnout v rámci takového průřezu z čotu té jejich 30leté historie. Ten máme právě teď za sebou, 30 svíček na dortu, další jeden díl tohle toho, nechci říct povídání, čtení vlastně, protože je to audiokniha namluvená kapelou a shrnující právě 3 dekády jejich fungování, tak další díl máme aktuálně za sebou. Je 15.47 tady na beatu, pojďme si teda za prvý seštelovat cibule a za druhé slíbit, že do konce hodiny tam vmáčkneme určitě ještě Birds a nebo třeba taky Black Sabbath.

0: Nabíj to za námi, mistr Bambolín Man sem přijde za malou chvíli a přinese čerstvé zprávy. Předtím si pojďme říct, jak vypadá doprava, kterou mi tady hlásíte, třeba z dálnice D1 ve směru na Brno, 43. kilometr, to jsme někde u všech labu, tak tady je hlášena nehoda dvou osobních aut u středových svodidel, tedy levý jízdní pruh uzavřen díky tomu a co to působí na D1, to se tak dá odhadnout, takže pokud se blížíte k tomu 43. kilometru a postáváte tam někde v nějaké koloně, tak počítejte s tím, že tohle to je ta příčina. Ale zase takhle, pohled do dopravní mapy říká, že to není úplně tak, že by se tady tvořila nějaká extra nehybná kolona, tak snad to tak taky vydrží. Počítejte v každém případě s tím. Když jsme událně z D10 41. kilometr na Turnov, tady by měl být taky neprůjezdný, jeden jízdní pruh a snad je to levý po nehodě. Podle těch zpráv, které přicházejí, je hradecká dálnice kilometr 5-7 ve směru z Prahy pryč. Tady počítejte s porouchanou dodávkou, okolo které projíždějte, prosím, velmi opatrně. To je něco málo dálnic. Pak tady mám 16. Silnici, první třídy číslo 16 u obce Samšiny, tak tady počítejte, že probíhá nějaká údržba, takže uzavířen je jeden jízdní pruh, zpomaluje to pruh. Jestli jsou vlastně velmi podobně, to je i na 35. mezi Dobrovodou a Hořicemi a taky na 37. na úrovni Hradce Králové. Ozýváte se z Davidského tunelu směr Troja, tady je hlášena nehoda nákladního auta, což tam zpomaluje ten průjezd, ve spojovací nehoda 3 aut, která by tam měla překážet, a v Plzni je velmi podobná situace aktuálně v Aleji Svobody. I tady počítejte s uzavřeným jedním jízdním pruhem a nějakým řešením na místě, projíždíte okolo velmi opatrně. Všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne oblačno až polojasno. Lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne. Postupně přijde na většině území déšť, přeháňky a místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Do nominace na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Na dnešní tiskovce to oznámil trenér české reprezentace Janis Atanasopoulos. V týmu si nechal 5 smečařek, včetně 18leté Báry Rejmanové. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl prezident agrární komory Jan Doležal. V rostlinné výrobě způsobí pokles hlavně nižší letošní sklizeň, kterou Doležal označil za nejhorší za posledních 15 let. Nepříznivá je podle něj situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují ztráty na tržbách kvůli nízké ceně mléka zhruba 20 milionů každý den. U Bočtátu na Přerovsku dnes spadla 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Je to první podobná havárie větrníku v České republice. Podle policie byl větrník už několik týdnů mimo provoz kvůli závadě a za jeho pádem byl pravděpodobně vítr. Elektrárna spadla na poli. Na místě zasahují hasiči a okolnosti incidentu prověřují policisté. Obyvatelé Ruska ve velkém vybírají své úspory z bank. Vedou je k tomu obavy, že by Kreml mohl začít zabavovat peníze na financování války s Ukrajinou. Výběry už podle portálu Euronews způsobují v Rusku problémy s likviditou. Rekordní odliv hotovosti z bank podle bývalé poradkyně v ruské centrální bance Prokopenkové ilustrují míru strachu, která ruskou veřejnost ovládla v současné fázi speciální vojenské operace, jak Rusové válku na Ukrajině povinně nazývají. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další klasický rock na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: po 67.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: Stop.
2: Tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rižo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: Láďa Myšík na rádiu Beat, ETC spolu s ním a nejlepší ženská našich dnů, ta je za námi. Dáme si další muziku, jasně, že jo, předtím, ale pojďme na dopravu tak trošku, protože ta se nám začíná plašit.
1: Kdo jede po D10 směrem na Liberec mezi 64. a 64. a půltým kilometrem, je hned za svodidly stádo krav. Je tam sice policie, ale kdyby některá chtěla přeskočit, tak ať dávají všichni pozor.
0: Ano, díky Petrovi za tuhle zprávu, snad tam s něma není ta kráva, co vyhrála nejslavnější Steeple Chase. K tomu mám tady ještě jednu zprávu, ta zase je pro ty, kteří míří po D48 směrem k D1. Na druhém kilometru je aktuálně uzavřen kompletně nájezd a výjezd exitu 2 Bělotí. Na místě jsou všechny složky IZS a policie. Došlo tady prý ke kolapsu řidiče osobního vozidla a tahle ta situace se na místě řeší. Věsní býťáci, počítejte.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Is this some sort of hip music?

Tavely ACDC, kdyby náhodou někdo nevěděl, tak Touch Too Much dohrála právě teď, protože se chci vrátit k té anketě o půlnoční alba, o které už tady taky řeč byla, ještě moc krát bude, ale ACDC, ti jsou tam zatím v suchu. Já kontroluji, jak se mění průběžné výsledky od té chvíle, kdy jsem o tom mluvil naposledy. Už se to dvakrát celý otočilo, teda krom těch AC, ty jsou stále zabetonováni na první šprušli a mají docela náskok, ale za nimi se to prohodilo, chvilku byli ve vedení Aerosmith Permanent Vacation, teď už zase zpátky, jsou tam Alice in Chains se stejnojmenou deskou Alice in Chains a zatím tedy furt nevíme, jak by mělo vypadat to čtvrteční půlnoční album. U toho úterního skoro je tak jako jasno při čtvrtku býťáci. Myslete na to, připomínám, že na webu Rádia Beat tuhle anketu najdete a je důležité do ní zahlasovat. Hned když u ní budete, tak vás do oka musí udeřit nápis Plzeň, protože tam je poměrně velkým písmem. Včera jsme v Turnově točili z beatové pumpy a příští týden v Plzni v Bikers Crown chystáme páteční takové setkání motorkářů i nemotorkářů přímo v prodejně Bikers Crown. Tak tam jste zváni, tam určitě doražte. Je to na adrese Studentská 55, je to velmi snadno k nalezení, nakonec na tom webu k tomu máte i mapu, kdyby někdo chtěl tvrdit, že se v Plzni nevyzná, no tak podle té mapy to nebude vůbec žádný problém. No a berte to jako další pozvánku k tomu si zavysílat z mobilního studia, odnést si nějaký ten dárek a třeba si, i co já vím, vybrat něco pěkného, co se vám tam bude líbit, protože nabídka bude velmi pestrá.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Než se pustím Pepana, pojďme se podívat na silnice a na to, co mi tady od vás zase přišlo mezi tím vším. Nevím, jak vypadá ta informace s těmi krávami, které se snaží přejít přes dálnici, tak pro jistotu si ji pojďme zopakovat a vyjezděte opatrně.
2: Kdo jede po D10 směrem na Liberec mezi 64. a 64. a půltým kilometrem, je hned za svodidly stádo kráv. Je tam sice policie, ale kdyby některá chtěla přeskočit, tak ať dávají všichni pozor.
1: Ano, dávejte určitě, býťáci. Co mi hlásíte, tak pojďme pokračovat na D10 na 41. kilometru směrem nahoru na Liberec a Turnov. Po nehodě aut neprůjezdní levý jízdní pruh. Tahle ta situace se na místě, předpokládám, stále řeší. Ozýváte se z D48, tam je uzavřen exit 2 Bělotín, tedy ten nájezd ze 47 na D48. Probíhají tam záchranné vyprošťovací práce, došlo tam ke kolapsu řidiče a odhad říká, že ještě tak hodinu by to asi celé mělo trvat. Na D1 43. kilometr na Brno, tady počítejte v odstavném pruhu, že jsou po nehodě dvě auta, projíždějte opatrně okolo nich a na 245. směr Brno je pro změnu odstavený kamion pro defekt. Na 14. silnici u Náchoda, tedy porozumějte na Plhovském náměstí úplně přesně, se řeší havárie osobního a motocyklu. V Brně nájezd do Židenic po 42. je hlášena havárie nákladního osobního auta, no a na Praze 5 vy tady hlásíte Peroutkovu, tady pro změnu Ťukanec dvou osobních. Počítejte s nimi, ajte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne oblačno až polojasno. Lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer se od jeho západu zatáhne. Postupně přijde na většině území déšť, přeháňky a místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalista Ladislav Takáč z Teplic dostal od disciplinárky za vyloučení v ligovém duelu na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v České republice řídí profesionální soutěže. Ostravský Vlasy Siňavský si za červenou kartu v utkání s Artisem Brno nezahrají jeden zápas. Do České republiky už dorazily silné bouřky. Bouře s nejsilnějšími projevy se začaly tvořit hlavně na Vysočině, kde se podle Českého hydrometeorologického ústavu objevila také super. Meteorologové kvůli tomu vydali i výstrahu před pozorovaným jevem. Novelou stavebního zákona se budou muset znovu zabývat poslanci. Návrh, který má podle vlády zajistit rychlejší výstavbu a tím i dostupnější bydlení, senát dnes razantně odmítl. Podle senátorů je novela špatně připravená a nedostatečně odborně posouzená. Vyzvali vládu, aby ji stáhla a přepracovala. Místo předsedkyně senátu Seitlová řekla, že novela redukuje ochranu vlastnických a občanských práv, zvýhodňuje soukromé investory a dramaticky snižuje ochranu zdraví a životní prostředí. V obci nedaleko vídeňského Nového Města nastala dnes kolem poledne v tamní firmě na pyrotechniku exploze. V nemocnici skončili 3 lidé, jeden s vážným zraněním. Píše to web deníku Kronenzeitung. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Tohle je Eagles. Pořád ještě jsou to Eagles, ale už dohrávají. Hotel California je za námi, za 9 minut tady bude 17:30, takže si můžeme slíbit, že za malou chvilku se taky podíváme zase na to, jak v odpolední špičce se nám tváří doprava. Pokud něco máte, býťáci, tak se nabízí teďko několik možností, jak se zapojit a ostatním býťákům dát vědět, kudy ano, kudy ne, všechny tyhle ty zprávy sbíráme. Jestli mám něco vypíchnout, vypíchnu v tuhle chvíli třeba telefon číslo 210 32 33 34, tedy studiová bítová linka je vám třeba i k tomuhle plně k dispozici.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, jak hlásí tadyhle Dave.
2: Prosím tě, na výjezdu Pokbelský směrem na D8, tak na, úplně na konci v Letňanech, tak je na výjezdu na D8 teda nehoda. Stojí to tam a stojí to krásně.
1: No jo, tak s tím počítejte. Na 17. na úrovni Chroustovic, to jsme kousek od Chrudimi, tak počítejte, že dopravní nehoda zdá se být vážná se zraněním, takže i tady ten průjezd nebude úplně jednoduchý a bude to tam taky krásně stát. V Praze na Vítězném náměstí je hlášen nějaký karambol a probíhající vyšetřování. Jedete-li z Břeclavy na Přítluky, také se u Rakvic vyhýbáte nehodě. Dvou osobních aut v těch Přítlukách je tady potvrzená ještě. Jo, aha, už tomu rozumím, to je doplnění, které se městce obecní ulice je to. Chcete-li to takhle, nikoliv bez těch čísel. Mezi křižovatkami s ulicí Hlavní a Dlouhou, tam je tahle ta dopravní nehoda. 431 příjezd do Dubňan od Hodonína, i ta je přicpaná a v Plzni se vyšetřuje v Sukově ulici. I s tím počítejte.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.
3: No tak co ti řekl?
4: Blbý je to. Hele, čti.
3: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
4: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
3: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
4: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádiu B. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
5: Ode dneška se koná nejtěžší dobrodružně expediční závod v Česku. Více o Czech Adventure Race Dejna.
6: Smíšené čtyřčlenné týmy zdolávají náročnou trať 3 dny a 2 noci non-stop, přičemž sbírají kontroly vyznačené v turistické mapě. Pěšky ujdou asi 100 km, 300 km najedou na kole a 50 km na pádlují v kánojích. Do toho je čeká ještě ferata, skalní lezení, jeskyňaření nebo orientační běh. Každý tým si určuje, kdy bude odpočívat, jíst nebo spát. Centrum závodu je v kempu u Litoměřic, ale závod prakticky probíhá po celém Středohoří. Postupy závodníků můžete sledovat online na www.adventurerace.cz.
5: Triatlonový závod Ironman 70,3 znovu přilákal do Hradce Králové tisíce sportovců a návštěvníků. Hlavní závod vyhráli Němci, nejlepším českým profesionálem byl Pavel Vol na 7. místě, mezi ženami skončila Petra Kuříková 5. Čeští crossmintonisté vybojovali na turnaji série FAN v Maďarsku 4 medaile. Turnaj získal stříbro v kategorii Open a společně s Krupičkou bronz ve čtyřhře. 2 bronzové medaile v tomto raketovém sportu přidal Kroček, a to v deblu nad 50 let a v singlu nad 60. Cyklista Jan Hirt podle očekávání nechybí v nominaci týmu NSN na Vueltu, která začne už tuto sobotu v Monaku. 35-letý vrchař pojede španělskou Grand Tour už po 8. Anette Terpstra končí profi kariéru v cross country horských kol. Po více než 10 letech ve svěťáku jí čekají poslední 2 starty. Ve francouzském Leže a na mistrovství světa ve Val di Sole. Charitativní golfový turnaj Seven Cup Tour bude v neděli pokračovat na hřišti terasy Ústí nad Labem. Hráči absolvují 18 jamek, část kolem jezera a druhou devítku v kopcovitém terénu. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Abych to ještě úplně nezatracoval, když se podívám na mezinárodní dny, tak i to pivo tam je, tedy IPA dneska slaví svůj svátek takový. Kdybyste chtěli ten večírek dnešní, čtvrteční, tak jakože vylepšit, tak můžete si těch záměnek najít víc. Třeba dneska slaví všechna rádia na světě, takže i nám všechno nejlepší. Taky mají svátek všichni milovníci. Všichni milovníci, a teď mi vypadlo to slovo Hergot, bacon, anglicky slaniny, tak ti dneska můžou oslavovat. Bacha, taky mají dneska svůj svátek všichni komáři napříč celým světem, a ti, kteří nemají vkus, tak můžou dneska oslavovat třeba Mezinárodní den pici Havaj, to je ta s tím ananasem. A co mě zaujalo, tak je dneska taky Mezinárodní den narcisu, nemyšleno teda člověka, ale kytičky, narcisky, která Bůh ví proč se slaví 20. srpna a kvete v březnu a v dubnu. Ale pokud by vám nějaká spožděná někde rostla, tak ji můžete taky potřást třeba lupínkem.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jeden Kid Rock tady na beatu, American, All Summer Long, tak se jmenovala tahle ta věc. Za 3 minuty 6, Pepa se sem cpe, dáme si Pepu, dáme si pak taky výlet do let 60. a teď dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ať mám taky nějaké pozitivní zprávy, D48 v tom napojení na D1 na druhém kilometru exitu 2, tak tam už to není uzavřeno ani přicpáno, ten provoz tady byl kompletně obnoven, to je jedna dobrá zpráva. Pak tu mám další, ty už nejsou už tak zábavný, ale je dobrý o nich vědět, což může být brněnská D1 na 201. až 210. směr Ostrava, tak počítejte, že je kolona, že se to tam přicpává na 246. směrem na Brno, tady obráceně, je odstavený kamion, kolem kterého projíždějte opatrně. To též platí třeba pro 13. Hostomec na Teplicku, tady

0: Pozor, pohybují se tam dva psy, takže snižte rychlost a projíždějte velmi opatrně. 43. příjezd do Kuřimi, tady došlo ke kolizi osobního auta s motocyklem, na místě zasahují všechny složky IZS. Na 14. příjezd do Náchoda, nehoda osobního auta a motocyklu, stejná situace. Ťukance máme hlášeny třeba na Praze 9 v Prosecké, tady je to nákladák s dodávkou, na Praze 6 na Vítězném náměstí to pořád ještě platí. To jsme si říkali před chvilkou. V Brně v Karlově ulici nehoda nákladního a dvou osobních aut, v Ostravské v Brně pak tří osobních aut. No a v Sukově v Plzni by to pro změnu zase měl být nějaký ťukanec dvou osobáků. Počítejte s nimi a jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne oblačno až polojasno. Lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne. Postupně přijde na většině území déšť, přeháňky a místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Bostonu, mezi které patří i útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha, odehrají v sezóně 2027-2028 dva zápasy základní části NHL v Mnichově. Informovalo o tom vedení zámořské soutěže. Přesné datum ani jméno soupeře zatím oznámeno nebylo. Stejně jako v případě Edmontonu, který se má ve dvou případech představit v Kolíně nad Rýnem, rodišti jedné z opor Oilers Leona Draisaitla. Schodek rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard, ale bude po 400 miliardami korun. Ministryně financí Schillerová to uvedla po třech dnech jednání s ministry. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla. Ministerstvo ho podle ní dopočítává. Resort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. O životě a rané tvorbě Karla Kryla vzniká v Teplicích v těchto dnech film s názvem Anděl. Režíruje ho Josef Císařovský. Informoval o tom web města Teplice. Krylovy umělecké počátky jsou spojeny se severočeským regionem. Do Teplic byl umístěn po střední škole. Polská kontrarozvědka ABV zadržela ukrajinského občana, který je podezřelý, že se na objednávku ruských tajných služeb pokusil v Irpini u Kyjeva zabít představitele ukrajinského zbrojního průmyslu. Podezřelému, který po neúspěšném pokusu o atentát utekl do Polska, hrozí doživotí. Uvedl to na svém webu list Řeč pospolita s odvoláním na ABV. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Rádiu Beats, jejich Please Mr. Postman, to je jedna z těch 60-kových melodií, kterou jsme si dneska tady na beatu mohli pustit Six O'Clock Rocku. Ta první, se kterou jsme to odstartovali, já jsem ji dopředu neprozrazoval, tak teď alespoň takhle můžu zopakovat. The Who, Anyway, Anyhow, Anywhere, tak se jmenoval Otvírák hned teď tady po 6. po 18. hodině. Snadno se dá spočítat, že ze 3 jsme 2 odehráli a jednu musím ještě dlužit, což je taky pravda. Tommy James bude to jméno, které ovládne éter v příštích minutách. 2,5 minutách, protože tenkrát v těch 60 se teda až na výjimky v podstatě jelo tak nějak plus minus na tuhle tu délku a do 3 minut se to muselo nacpat.

0: 125 15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125 15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji
1: Stop.
2: Tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Rejžo, nechme to takhle, dáme po tu jakej oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Sbírka Leteckého muzea v Kunovicích se ještě před koncem prázdnin rozroste o nový stroj. Víc nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: Půjde o vrtulník Mi-8, který donedávna sloužil na letišti v Praze Kbelích k dopravě VIP pasažerů, jako byli prezidenti či premiéři. Muzeu jej zapůjčí Vojenský historický ústav. Do expozice se ale dostane příští návštěvní sezónu.
0: Vítoskop.
1: Největší plně bateriově poháněné letadlo na světě oficiálně absolvovalo svůj první let, představuje významný krok před pro dlouho očekávaná elektrická letadla i pro technologii baterií obecně. 30-místné letadlo vzlétlo z regionálního letiště v severní části státu New York. Letělo 27 minut výhradně na bateriový pohon, přičemž dosáhlo výšky 335 metrů. Na palubě nebyli žádní cestující, jen jeden pilot. Letadlo má rozpětí křídel 35 metrů, délku od přídi po ocas má 23 metrů a váží víc než 11,25 tuny. To je zhruba váha prázdného školního autobusu.
0: Vítoskop.
1: Vědci vyvinuli nový způsob výroby baterií pro elektrokola a koloběžky. Díky použití měděných spojů mohou být baterie lehčí, účinnější a s menšími energetickými ztrátami. Nová technologie navíc nevyžaduje drahé úpravy současných výrobních linek. Tolik z Vítoskopu. Teď si poslechněte další rokovou pecku na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

Ta Petřina zaspíval blues právě teď. 18.39 je na hodinách, takže ještě zbývá čas. Ještě určitě stihneme odehrát Neila Younga, toho vám slíbím. Alice Coopera už mám přehrávači, ale zároveň už taky musím samozřejmě koukat dopředu, začít po sobě uklízet a slíbit vám Radka Dieslera, protože ten bude dneska ve studiu vládnout po 7. Dáme si depozitář popmuza, další díl rokové archeologie v přímém přenosu, tak jak jste na to zvyklí, takhle vždycky ob čtvrtek po 19. hodině. Vždycky po 20. je tady večer u Repráku i dneska. Jeho průvodcem bude Ota Seman, spolu s ním poklábusíme, spolu s ním něco probereme, spolu s ním si taky zahrajeme nějakou muziku od 8 až do 11. No a Arakain, ti to můžou tady na beatu pro dnešek uzavřít, jejich deska Trash the Trash, tak ta bude hrát celá od začátku až do konce. Nakonec, tohle by pro vás nemělo být překvapení, protože jste si to tak sami naťukali na beatovém webu v minulém týdnu, tak po zásluze za odměnu se dneska na Arakain můžete

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Nakonec ještě taky Mango Jerry in the Summertime, to je ta kraje. Pro dnešek poslední v odpolední nabítu, ale nemusíte ztrácet hlavu, protože podvečer a večer ty budou na muziku taky velmi bohatý. Já ale ve svém seznamu, který jsem si přinesl na dnešní odpoledne, mám všechno odškrtáno, víc už se mi tam toho nevejde, ani kdybych chtěl, takže to krásně vyšlo. Popřeju vám příjemný čtvrteční večer, býťáci, ve společnosti myslím, že velmi milé a vybrané Radek Diesler, Ota Seman i skupina Arakain se o vás postarají.

0: depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, nebo či začíná depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Minule jsme truhlíce vzpomínali a vzpomínajíce truchlili. Dnes budeme oslavovat. Neboť dnešní depozitář je příspěvkem k 80. jichž se 13. srpna dožil Michal Prokop. Takovou výzvu pořad, jako je depozitář, nemůže nechat stranou ležet. Navíc už v Úsvitu depozitáře jsem jedno takové laudácio našemu oblíbenému pěvci uspořádal. Tehdy se ovšem jeho 70. příhodně protěly s výstavou Rhythm and Soul Michala Prokopa, kterou jsme připravili u nás v muzeu. Mohl bych tedy vzít 10 let starý setlist pomocí umělého chytráctví vysosat ze staré nahrávky komentář a prodat vám to staré zboží jako nové. Ale takové prasáctví jest nedůstojné jak pořadu, tak oslavence. Navíc jsme za ty léta shromáždili nové a nikdy věru pikantní sbírkové audiopřírůstky. Takže si to dáme znovu, ale bude to z brusu nové laudácio. Pravidla hry jsou následující. Hrát si budeme písničky, které nejsou, a slovo nejsou, podtrhuji, na žádném oficiálním živáku Michala Prokopa a Framus 5, respektive 5. Nebo si budeme hrát studiové nahrávky v jiné verzi. A začneme proklatě z ostra a hned na začátku popřeme pravidla právě nastolená.

0: Depozitář Pop muzea na Rádiu Beat.
1: Tohle je skutečný poklad. Záznam neznámého původu, který zachycuje našeho oslavence v naprostých začátcích a který také zachycuje Framus 5 v jednom z těch vzácných momentů, kdy jich bylo opravdu 5. Tudíž snad omluvíte, když pravidlům navzdory nasadíme jednu z těch prokopovských kmenových písní, která už vyšla na oficiálním živáku, konkrétně na záznamu koncertu z roku 2000, kterou najdete na kompilaci Od někud někam. O nahrávce se vědělo už léta. Na konci 90. let ji zmiňuje Aleš Opekar ve svém seriálu Big Beatové šlápoty, ve kterém na stránkách časopisu Rock and Pop vydal počet ze svého průkopnického bádání o historii českého Big Beatu. Vypisuje sice všechny písničky, ale neuvádí původ nahrávky a v pracovních materiálech k seriálu Big Beat je o tom velké kulové. Jsme tudíž v roce 1967, neboť dechovou sekci, kterou bychom tu měli slyšet a neslyšíme, si Framus 5 pořídili až na jeho konci. Místo netuším, hovoří tam nějaký moderátor, takže se možná jedná o Music F Club na Smíchově. Framus 5 tu na podzim 67 odehráli 2 koncerty z Primitives Group a některé indicie naznačují, že autorem nahrávky je legendární zvukař Benny Laney. No a když už máme tu možnost, pojďme si dát ještě do druhé nohy. Jedné z písniček omluvte za chrochtání.
2: Teď vám zahráme skladbu, která sice není od černovského autora, ale složený tady barvní zpěvák skupiny Animus. Skladba je tak černošská, že jsem si myslím, že to je lepší, než výsledovná černoší. Jmenuje se Fall Miss Corker.

0: beasts. Set me free. Děkujeme.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
0: My jsme vám teď rádi zahráli jednu skladbu, kterou hrála mimo jiné tedy anglická skupina Spencer Davis Group. Ta skladba se jmenuje Watch Your Step. Známe jejího autora, bohužel bychom vám ho rádi sdělili.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Nedávno se objevil ještě jeden velice pikantní záznam Framus 5, dokonce i s dechovou sekcí. Doposud je na něj ale uvalené embargo a na rozdíl od některých expertů z naší branže se snažím embarga dodržovat. Leč nevadí, další pikošky následují. Cestou za nimi přeskočíme jalová léta, která Michal Prokop strávil mezi popíkáři. Co vím, neexistuje žádný koncertní záznam prvních sestav Framus 5, což je sice z dokumentačního úhlu pohledu škoda, ale na druhou stranu reference o tehdejších koncertech nejsou kdo ví jaké. Přibrzdíme v roce 1982. Zde na nás čeká jeden velký nugát z přechodového období mezi alby Holubí Dante a Kolej Yesterday. Písničku Tramvaj najdeme na první straně Koleje. Tahle její rozhlasová verze ale předchází tu na desce zhruba o 2 roky. Ze stejného vrhu pochází ještě instrumentálka Citron, ale to je instrumentálka a tohle je depozitář věnovaný.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Píseň z koleje Yesterday nás přivádí k jednomu z velkých pokladů našich sbírek. A to je koncert Michala Prokopa a Framu zpět právě z roku, kdy Kolej vyšla. Což bylo, kdo to ví? Nehlaste se všichni. Ano, 1984. Píše si a odpouštím vám toho Špeka, co si ho, žáku neblahý, rolujete pod lavicí. Hlavně mi ho nehulte v areálu školy. Koncert z Rakušanova archivu je celý. Snad pochází z Vinohradského klubu Dvojka ze září 1984. Začíná takovým intrem, který obsahuje rozhovor Michala Prokopa s kýmsi, mám pocit, že s Milošem Skalkou. Do toho se šoupou stoly, cinkají lahve, ozývají se kroky. A pak to začne.

leží ten, co neužil zrovna pozemských statků, co nepřelez svůj vlastní plot, za to však rád do zadku kopal se párem cizích bod. A tam leží ta, co pejvá, malostivá, ta věčně snila Bobě.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Koncert obsahuje prakticky celou kolej Yesterday, ale pozor, pořadí písniček setlistu se liší od toho na desce. Koncert dělí 10minutová verze Města R. Pak navazuje krátký vstup Jana Hrubého, který tu předvede své pokleslé tango, které si přinesl od Myšíka, a pak ještě jednu píseň Petra Zkoumala. A pak přijdou další nugáty.

to bys mě pak směla dělat fóry. To by mě tvý fóry byly hod. Byli bysme jsme zralí pro vás story. O jakých nám zpívá Karel Gott. To již o Karel já byl frajer. Jako tam ty hoši libový. Jako hvězdy Petrovo Mayer.

0: Takže nám začal blok písniček s bluesovější tematikou. Tohle byl blues milencůsky na svět a teď blues poštovní doručovatelky.
1: Depozitář Pop muzea na rádiu Beat.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: V koncertním pořádku následuje píseň v baru jménem Krásný ztráty. Ta ale existuje na oficiálních bootlezích, takže ji z depozitáře škrtáme. Říkám to proto, abyste pochopili, co má Michal Prokop na mysli na začátku dalšího vstupu, když ohlašuje další píseň. A pak si dáme jeden cover.
2: Takže ty zase z restaurací a jídelen do reálu poněkud prozaičtějšího. Zaspíváme si takovou písničku, která hovoří o jakýmsi komíhání, věčným komíhání lidí mezi nadějí a úzkostí v tomhletom století. Ta písnička se jmenuje Mr. Sentiment 1900.

Svět prohrál, zaslyšel se v kartách, oni příští rok. A král zpíval marše v kvartách, hlasoval pro pokrok. To jak nás dojal mistr Sentiment, Hamleta hrál nám mistr Sentiment. Jdou v nás dál mistr Vím a nevím a skáčou nám po hlavách.

teď jednu písničku, která jediná vlastně z celého programu není původní. Je to jedno z těch, který mám rád, ještě ze stara, a napsal jí jeden z mých vzorů, někdejší slepej portorický kytarista a zpěvák Jose Feliciano, a ta písnička se jmenuje Déšť.

0: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: No, teď se posuneme o 3 roky dál. Tehdy si čeští beatoví veteráni vymysleli takový mejdán. Jmenovalo se to Večírek starších pánů, sestava byla víceméně stabilní, různí myšíci, hladíci a jim naroveň postavení. Existují 2 nahrávky, zvukově nijak ohromující, ale díky za ně. Michal Prokop tam kromě obvyklých soulových a rhythm and bluesových fláků zpívá s tehdejším Framusem i pár takových, ke kterým se pak už nikdy nevracel. Jako třeba tohle dřevní blues Pintopa Sparkse, proslavené BB Kingem a dalšími borci.

0: Teď bude následovat pauza.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Nyní provedeme skok Takořka do současnosti. Bootlegů není málo, ale najít na nich písničku absentující na oficiálně vydaném živáku, to je, přátelé, ořech tvrdý jak život samoživitelky, potažmo ministra práce a sociálních věcí. Dělám ale tenhle pořad už přes 10 let a jen tak něco mě nezaskočí. Navíc hned na úvod závěrečného bloku mohu vytasit se vzácnou ukázkou starých písní starých pánů v rukou mladých interpretů. A bude to pestré i genderově. Michal Prokop a Sára Vondrášková alias Never Soul, covidový koncert Národ sobě, kultura tobě, rok 2021 a stará píseň jménem Stará píseň.

ve slepé ulici na malém městě a čekat, že ukážeš mi cestu a čekat, že ukážeš mi cestu. Je zvláštní tě poslouchat.

0: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: O rok později Zámecký park v Náměšti nad Oslavou, festival Folkové prázdniny a píseň Pomoz mi z alba Mohlo by tu bejt nebe.

0: Děkujeme. Pomoz mi.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Na stejném albu nachází se i písnička Libeňská. Na aktuální živák Live 80 se stejně jako ta předešlá nedostala, což je pro mne jasná přihrávka do běhu. Živá verze pochází z Opavy z předloňského ročníku festivalu Hradecký slunovrat.

0: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: A to je pro dnešek všechno. Michalu Prokopovi přejeme stálý zdraví, ostrou mysl a dobrý hlas, ještě kýbl koncertů a za 5 let další depozitář. Materiálu je dost. Vy se mějte.
0: Rádio Beat.

0: večery u Repráku.
1: Na rádiu Beat. Čau Beatáci, máme bezmála 3 minuty po 20. hodině. Dnes je čtvrtek 20. srpna. Jenom připomínám, že svátek má Bernard, takže asi možná už tušíte, čím byste mohli třeba přiťuknout, pokud chcete slavit tenhle ten svátek. No a jinak začíná večer u Repráku tady u nás na Beatu. Já jsem Ota Semán a budu vás jim doprovázet až do 23. hodiny. Je to vlastně taky o vás, protože vy se podílíte na tvorbě tohohle toho večera tím, že mi posíláte buď vzkazy a nejlíp hlasový přes býťáckou apku, což je samozřejmě varianta, anebo můžete přímo volat sem do studia na 210 32 33 34. Jsem zvědav, o čem dáme dneska řeč. Můžete i písemně na studio@radiobeat.cz mailem, případně třeba i SMS-kami na 720 001 222 zapojit se do hovoru o tom, o čem dneska prostě to bude. Ono se to vyvíjí vždycky někam jako různýma kličkama, různýma cestičkama, takže já teď úplně nevím, který téma bude zajímavější pro vás, abychom o něm dali řeč. Přemýšlel jsem, když jsem šel do studia, o tom, že včera byl, a včera nebyl večer u Repráku, takže jsme to nemohli probírat, ale včera byl Světový den fotografie. Jakožto člověk, který je majitelem foťáků, ne jednoho, tak jsem si říkal, že to je docela zajímavý téma, protože vlastně se kdysi to byla taková záležitost pro určitý okruh jenom lidí, jako malou bublinu. Ale dneska je majitelem foťáku prakticky kde kdo, protože ho máte v mobilech. A tak by mě zajímalo, jak moc ho používáte, jak moc fotíte, jestli fotíte selfiečka radši, nebo jestli fotíte ty druhý radši, nebo jestli fotíte radši přírodu, zvířata, lidi, cokoliv. Já musím říct, že mě nejvíc baví street foto, nicméně věnuju se i jiným, řekněme, druhům fotografie. Takže pokud byste chtěli o tomhle dát řeč, není to žádný problém, můžeme. Stejně tak, protože je dneska 20. můžeme dát řeč o rádiu jako takovém, protože dneska je Mezinárodní den rozhlasu, takže v rádiu můžete slyšet příběhy, hudbu, zprávy, hlasy z dalekých míst. Myslím, že my je uslyšíme spíš tady z těch blízkých. No a tohle všechno je tedy rádio. Jakým způsobem rádio vstupuje do vašeho života? Myslím, že je to celkem jasný. Dneska večer minimálně tím, že si budeme hrát docela fajnovou muziku. No a pokud byste chtěli něco opravdu bizarního, tak vězte, že je dneska Mezinárodní den havajské pizzy, ale to bych fakt asi úplně nerozebíral. Každopádně budu rád, když mi zavoláte, dáme řeč a třeba případně potom můžeme se domluvit i na tom, že vám pustím nějakou písničku. Teď ovšem vybírám Boba Seagra a dáme si velmi slavnou, úspěšnou skladbu, která má název The Fire Inside.

0: Rozhovory u Repráku. Na rádiu B.
1: Ahoj, hezký večer, Petr.
2: Nazdar Petře, čau, já tě zdravím. Tak povídej, jaký ty jsi měl den dneska, jaký byl čtvrtek u tebe?
1: Takový normální, no.
2: Pracovní nebo lenivej? Lenošivej.
1: Lenivej.
2: Lenošivej. Ty už nepracuješ nebo ještě nepracuješ, nebo jak to máš vůbec?
1: No, já jsem teď doma, no.
2: Teď jsi doma, jakože prostě nechce se ti, počkáš si, na podzim začneš, jo?
1: No, asi tak.
2: Fajn, o čem jsi chtěl dát řeč, prosím tě, chlape?
1: Třeba o tom rádiu.
2: Jo. Tak jakým způsobem pro tebe, co pro tebe znamená rádio jako takový, hele?
1: No, jako pro mě znamená hodně, hlavně být, jo? Jako muzikou a...
2: Jakože máš rádio jako svýho takového parťáka, kámoše a tak, ano. Jo? To je dobře.
1: Doma,
2: je dobře.
1: Na cestách. A...
2: Vidíš, na cestách, kam cestuješ? Často cestuješ někam, nebo...
1: No jen tak někam, když se někam jdu podívat a vrátit se zpátky.
2: Jo, takový nějaký krátký výlety.
1: Ano, ano.
2: A při té příležitosti, když jdeš na ty výlety, fotíš taky přitom něco?
1: No, to nemám čas.
2: To tě nebaví. A víš co, uchováš tam vzpomínky, že jo? Když se ti něco líbí, vyfotíš si to. Dneska je to snadný, máš to v mobilu.
1: No,
2: je to jednoduchý.
1: Je to pravda, no.
2: Jo, já se přiznám, mám pořád blízko k foťákům a k tomu focení mobilem jsem nějak úplně nepřirost. Ne, že bych nevyfotil občas něco, ale úplně mě to nebaví. Mám radši ten foťák, jo.
1: Takže tak, no.
2: Hele, a chceš teda něco zahrát, počítám, že jo? Proto si volal určitě.
1: No, asi jo.
2: Tak co bys chtěl, prosím tě?
1: Tak jestli by šlo, naladil bych se na večer Arakaini, Zvák křídla, Osamění.
2: Myslíš, že to najdu, jo, jako?
1: Je to schizofrenie.
2: Seš přesvědčený o tom, že to prostě najdem, jo?
1: No, já jo.
2: Tak já to zalovím tady a zkusíme to najít a ono to nějak dopadne, že jo. Takže, jak jsi to říkal, Arakain?
1: Zlá křídla, Osamění.
2: Zlá křídla. Hele, Zlá křídla, Osamění, tady vidím, člověče. Mám je tady. No. Schizofrenie z 91. Takže to bude trošku schizofrenní začátek večera, hele. Jo? Dáme si to. Jdeme na to. Čau, ahoj.
1: Jo, tak děkuju a hezký večer.
2: Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Na Beatu posloucháte Večer u Repráku. Mně přišel, dorazil jsem do studia tenhle ten mail, tedy mail tohoto znění. Ahoj, o to, včera jsem byl v Turnově, dost jsem fotil, ale ani na jedné nejseš ty, takže se fotky moc nepovedly. Dneska jsem si koupil 2 lístky na Juraja Jib do O2 Areny, no a proklikat se k tomu na Ticketmasteru a zaplatit to pak kartou, to byl horor. Asi hodinu a půl mi to trvalo, normálně bych za tu dobu měl vykastrovaný 2 kočky a 1 kocoura. Půjdu tam s jednou úžasnou slečnou, teda jestli bude chtít. Nenutí mě totiž vypínat v autě Radio Beat, jako to dělala moje maminka a taky bývalá manželka. Prostě super holka, i ráda nosí tričko zakoupený na vašem e-shopu. Tak jestli by si nemohl zahrát July Morning, hlavně pro ní, ale i všem nám ostatním, aby bylo jenom veselo, aby byl úsměv na tváři, žádnej stres. Díky moc, Vojta. No tak Vojto, pro tebe a pro tu tvoji slečnu pouštím July Morning.

0: 25.15 po 67.
1: Akce?
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce.
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky zpěty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beat.

0: Večery u Rebráku na Rádiu Beat.
1: Ahoj Otto, tady Rudolf.
2: Rudolf, nazdar Rudolfe. René, já a Rudolf. To je oblíbená píseň nebo neoblíbená?
1: Není moc oblíbená.
2: Není moc oblíbená.
1: Jo, no.
2: Nerad slyšíš svoje jméno v písni. No, taky to tak můžeme
1: brát. Ne, to zase není úplně pravda. Mám rád polemiky Rudy Bol Král. To je docela příjemný.
2: Hele, slyším ve tvým hlase nějaký přízvuk, že ty budeš ze Slovenska.
1: Jo, ze Žiliny.
2: Já jsem si to myslel, jasně.
1: No to jde, jo.
2: Tak to jo. Slováky já vždycky zkouším, jestli umějí slovensky.
1: Já rozumím slovensky.
2: Málo který Slovák projde testem slovenčiny, věřil bys tomu?
1: No tak zkus něco.
2: Zkusíme, jo, schválně.
1: Jo.
2: Tak mi řekni, jak se slovensky řekne. Nezlobte se, prosím vás, nerozuměl jsem dost dobře vaší otázce, mohl byste mi ji ještě jednou zopakovat?
1: No, to je docela dlouhý, ale nehněvajte se.
2: No vidíš, a už je to špatně, už je to špatně, slovensky se to řekne čo?
1: Jasně, a dalo by se to říct ještě trošku zprostit.
2: Jasně, ale vidíš sám, že tahle zkouška ze slovenštiny prostě není jednoduchá.
1: Ok, to jsem nečekal, takovýhle podraz.
2: Dobře, tak povídej, co pro nás máš za zajímavý příběh na dnešní večer?
1: Příběh nemám nějak žádnej, ale teďkom byla ta rozprava o tom rádiu.
2: No.
1: Jo, a právě, že, ale já jsem od malička, co jsem si přál, tak to bylo rádio. Od malička jsem ho poslouchal na Slovensku, Rock FM rádio, to byla stará pecka, prostě skvělá stanice. Nahrával jsem si kazety a všechno. Ale teď mi spíš přijde, že všichni lidi si pouštějí vlastně hudbu z internetu, jo, Spotify a tohle z toho. Ale na rádiu je krásný to, že tam uslyšíš nějakou pecku, na kterou bys si nikdy nespomněl.
2: To je přesně ono. To je přesně to, proč pouštíš rádio. I třeba já doma si pouštím rádio, protože ono to vybere za mě.
1: Ano, a vybere to vždycky, no ne vždycky, ale většinou skvěle. A pak si řekneš, tohle tu pecku jsem neslyšel veselu.
2: Já to mám dokonce tak, že mám takový jako přehrávač různých, samozřejmě nejenom MP3, ale různých formátů a mám poměrně velký i s velkým obsahem, vlastně nějaký 2 tera to má, takže si můžu na cesty sebou brát prakticky jakoukoliv muziku, kterou doma mám. A musím říct, že když pak se rozhodnu, že si něco chci pustit, tak v tom chvíli listuju a ve finále... Ve finále prostě se v tom utopím a řeknu, kašlu na to, pustím si něco, co mě prostě pojede samo od sebe, to znamená rádio.
1: Takže... Ale když zapomeneš na ty staré pecky a na všechno,
2: no,
1: a
2: jasně.
1: Pak pustíte mi tomu rádio být, jo.
2: Jo. A od toho jsme tu my, ale
1: to překvapí.
2: Ještě bych do toho vstoupil jednou věcí. Ty jsi říkal, že máš pocit, že všichni teď jedou na tom internetu. No nejedou, protože my máme těch posluchačů opravdu hodně tady na rádio být a můžu samozřejmě říct, vyjádřit určitou vděčnost všem, že nás posloucháte, protože je dobře, že vás tolik. Kdyby vás bylo míň, tak bychom třeba i my zašli na úbytě, jak se říká, víš?
1: Jasně, ale já to vidím takhle v práci, tam se nepustí rádio, tam se pustí repráček a furt někdo pouští nějaký svoje, co si myslí, že je skvělý. No ale prostě to rádio je rádio, že tě to fakt překvapí.
2: Jasně, je to kulisa a hlavně je to kulisa, která tě nezaměstnává, kdežto když si furt musíš něco vybírat a furt vymýšlet, tak vlastně nemáš čas na normální věci, jako jo, že nemáš čas dělat to, co by si třeba dělat v tu chvíli měl.
1: Přesně tak.
2: Co ti pustíme, chlape?
1: Já bych si dal, prosím tě, Crash and Damien's.
2: Jo, budeme si broukat trošku.
1: Jo. Jsem na zahradě, tady sedím, děcka mám na dovolený s mámou.
2: Jo. Tak jo, tak já budu moudře kývat hlavou a dáme si
1: Tak, to ti děkuju.
2: Měj se, čau, ahoj.
1: Měj se, ahoj.

Dexter's Bridge. Let's go.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Další mail do dnešního večera u Repráku, respektive ona je to zpráva z naší býťácký apky, píše Pepa, a ten píše: dobrý večer, o to radiopříjem je doména pana Hamerníka. No tak Honza Hamerník, to je kovaný člověk v těchto těch věcech. Od 4 do 7 odpoledne mě signál ze Znojma ruší italština a španělština. No to máš docela chaos teda, ale nechápu, proč zrovna v tuhle dobu a proč zrovna italština a španělština, vůbec co ti ruší signál, jestli ty tam nezapínáš nějaký mixer. Ale dál píše Pepa: poprosím od Accept z alba Eat the Heat skladbu XTC. No tak si ji dáme, že jo, pro Pepu.

0: Večery u Repráku.
1: Nabídku jsme v dnešním večeru u Repráku minuli 21. hodinu, takže vstupujeme do druhé třetiny toho dnešního večerního pořadu. Já jsem Ota Semán a přeji příjemný poslech. Budu částečně vlastně plnit i vaše přání, co je důležité, abychom si tak nějak jako pokecali i jo, v tom dnešním večeru, aby to nebylo jenom, že zavoláte a řeknete, já chci zahrát tohle. Když už tedy se dovoláte, což samozřejmě taky stojí nějaký úsilí, tak by bylo fajn, kdyby jsme dali aspoň řeč. Pač jsme trošku kámoši, ne? S rádiem. Mluvil jsem o tom, že vlastně dneska můžeme mluvit o rádiu jako takovém, protože je Mezinárodní den rozhlasu, rádia. Rozhlas se říkalo dřív, dneska je to prostě rádio, ale víme všichni, o co jde, víme všichni, rozumíme tomu. Taky jsem říkal, že můžeme mluvit o focení, což byla vlastně tématem, dá se říct, včera, když jsme teda neměli večer u Repráku, ale byl to Světový den fotografie. Ale můžeme mluvit o čemkoliv dalším, jiném, co vás zrovna býťáci napadne. Můžete volat sem do studia na 210 32 33 34, můžete psát na studiovej mail na studio@radiobeat.cz, můžete psát taky SMSky na 720 001 222, ty mobily máte v ruce. A když už máte v ruce mobily, tak doufám, že v nich máte taky tu naši býťáckou apku, která je použitelná dvěma způsoby. V tomhle případě to může být buď tedy písemně, a nebo na mluvit nějaký ten vzkaz, který já tady zpracuju a poslechnem si ho ve vysílání. Tak takovýhle cesty tady jsou, je to spousta možností, tak se čiňte, já jsem na vás zvědavý, pouštím Aerosmith.

0: Ahoj, tady je Rostě ze Znojma.
1: Rostě ze Znojma. Čau.
0: Ze Znojma.
1: No, ale, jasně.
0: Volám na písničku na přání.
1: Neočkej, počkej, to nejsou jako, že klasický písničky na přání. To je hlavně o tom, že si dáme, že pokecáme, že dáme řeč. Rozumíš, to já jsem tady pak jak kůl v plotě, když mi jenom zavoláš, řekneš pusto, já to pustím a nic. Musíme si taky pokecat trochu, ne, chlape? Co? Ve Znojmě. Jak je to ve Znojmě teďka? Víno už zraje, nebo bude letos dobrý, nebo bude špatný Znojmo? Jako víno ve Znojmě.
0: Já nevím, bylo hrozně sucho, jak to bude s tím vínem, vůbec nevím.
1: A s okurkama?
0: Já jsem to v bazénu, osparchoval jsem se s tím pod pergolou,
1: jo.
0: A je mi dobře.
1: To věřím. A co s okurkama, hele, jak to bude s okurkama znojemskýma?
0: No dívej, je to tak nějak špatnější, protože my jsme něco měli, všechno nám to uschlo. Takže dostáváme spíš od dcery a od známých.
1: Jo, ono jak je sucho, tak oni se nenalejou, viď? Neudělají se takový ty správný tvary a velký okurky. No. Takže letos...
0: Jak jsou velký ty záhony a nejde tam moc vody, tak je to špatně.
1: A ty máš normálně záhony, kde pěstuješ okurky ve Znojmě?
0: Ne, hele, ne, já mám tady zahradu, já mám takový záhonek, jak se říká k grilu.
1: No.
0: Nějaký rajče, paprička, hotovo, jo.
1: Jo, takže já okurky ne.
0: Na to by ty s kámošama si dal pivečko.
1: Jo, já měl vždycky rád, hele, rychlo kvašky.
0: Co?
1: Rychlo kvašky jsem měl vždycky rád, okurky, jo? Takový ten naložený, jak byly hodně kyselý potom vždycky.
0: Kvašáky jako hodně dělají, no, kamoši dělají, já zase to zkoušel jednou a nedařilo se mi to. Tak jsem se na to vypardl.
1: No, tak proč ne, no, tak hele, zase když kámoši přinesou, tak nepotřebuješ dělat, že jo, to je jasný. Jo? Co jsi to chtěl zahrát, prosím tě, za muziku?
0: Hele, jestli by to šlo, tak odrášu Red Budgeta.
1: No, to se můžem dát, samozřejmě, Ráš, to víš, jo, Red Budgeta, to není vůbec špatný nápad, člověče, jo? A teď to bude vypadat, jsem ti ho vnuknul, teď to bude možná vypadat, jsem ti ho vnuknul já, protože Ráš jsou moji oblíbenci, ale není to pravda, nevnuknul jsem ti to, dokonce ani telepaticky jsem ti to netlačil do hlavy, jo? Prostě to jo. Je tvoje myšlenka a já ji teď budu respektovat. Jasný. A pustíme si to, jo?
0: Ne, jako taky se to málo hraje, je to vynikající písnička, takže mám to rád.
1: Jdeme na to. Čau.
0: Dobrý, díky. Měj se, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Přes Býťáckou apku dorazila zpráva od Romana z Českých Budějovic. Píše ahoj o to, protože větší část svého profesního života jsem strávil u českých radiokomunikací. Tak je mi z těch tvých témat nejbližší Mezinárodní den rozhlasu. Jde, co se o vás dovídám, vy se dovídáte něco o mně, já se dovídám o vás, což je dobře, že jo? Protože Roman mi teď prozradil, že pracoval dlouhá léta u českých radiokomunikací. Je to fajn se dovídat o tom, jaký posluchače máme, čemu se věnujou, co dělali, co dělají dál, co budou dělat, tak to je docela pohodový. Rád na tu dobu vzpomínám, pokračuje Roman, nejen na běžné opravy vysílačů, ale právě i na ty dřevní, na tu dřevní dobu přechodu z normy OIRT na CCIR u VKV vysílačů v 90. letech, kdy se přelaďovali, to bylo trošku jak písničky od Mládka, jak byly ty zkratky, kdy se přelaďovali právě tyhle vysílače téměř na koleně, ale snad právě proto mi rozhlas tak nějak přirostl k srdci. A jestli můžeš zahraj prosím Zlatý důl od Matadors. Díky, Roman, České Budějovice. No zahrajem Zlatý důl.

0: Dubík.
1: Ahoj, Oto, tady Veverka.
2: Nazdar, Veverko, čau. To je tvoje jméno, nebo opravdu volá Veverka?
1: Nevím,
2: dneska ne, jako pokrok možný.
1: Slyšel jsi nějakou Veverku opravdu mluvit?
2: Já jsem totiž nejedl toho hada, po kterým člověk rozumí řeči zvířat, ale nevím, třeba už je nějaký tlumočník z veverčí řeči do lidský.
1: Promiň, jinak jsem Jana.
2: Dobře, Jani, ahoj, Jana Veverka.
1: Jana,
2: tak Jano Veverko, ahoj.
1: Tak jenom k těm rádiu.
2: No.
1: Tak já mám 15 let starou Nokia tlačítkovou. Dobiju si jednou za čtvrt roku 300, ale nic jiného z toho neposlouchám, jenom rádio být už skoro 24 let.
2: Počkej, z tlačítkový Nokia posloucháš rádio být?
1: No jasně.
2: Toho jsem trošku tumpachový, asi nejsem úplně jistý, že tyhle ty tlačítkový Nokia byly schopný, ale asi jo, teda když to říkáš.
1: No, to mám i foťák.
2: To už byly ty placatější, to nebyly takový ty, vždycky vybavuju ty s tím hadem, jako jo, a tam teda jako by si toho moc nenaposlouchala.
1: A tady v tom mobilu mám taky hada, jako myslíš, že...
2: Dobře, ale to už je modernizovaný had a kdo ví, možná je to i ten, který by tě naučil poslouchat řeči zvířat. Promiň,
1: já jsem narozená ve lvu, takže já rozumím každému zvířeti.
2: Tak to v tom případě, jo, to v tom případě. Rozumím tomu, jasný. No. Jo. To je jasný, to dá rozum.
1: Jinak fakt, jako před tebou ten program Michala Prokopa byl úžasný, taky já prostě nic jiného o to neposlouchám, jenom rádio být.
2: To je dobře.
1: Počkej, já doma mám televizi i rádio, ale pouštím si oboje, rozumíš?
2: Aha.
1: Ale pak jdu v 6:30 večer, tady mám za 50 metrů hospůdku v Michli a tam chodím na 3 velké, 1 malý pivo a jenom ve sluchátkách teda. Nedávám tam jako na baru, že jo, ale jo. Jak nevidím, tak hlavně, že slyším rádio být.
2: Tři velký, jedno malý a domů, jo?
1: No jasně.
2: Jo, to je dobrý, ale to máš dobře
1: vymyšlený. Já jsem chodím si prostě dělat svý soukromý koncerty a nikdo na mě moc nemluví.
2: Počkej.
1: Ale já je znám.
2: A když dáš tři velký a jedno malý, nekulháš potom?
1: Ne, pozor.
2: No ne, že kdyby to byly čtyři, tak se to dá dělit dvěma, že jo, ale tři velký, jedno malý.
1: A tak co, lichý, sudý, když je to jedno.
2: I
1: na sudou, i na lichou můžeš vyhrát. Tak jo, jste úplně úžasný.
2: A co chceš zahrát do té Nokia, prosím tě, tlačítkový?
1: Hele, mohla bych Chris Rea.
2: No mohla bys, a kterou skladbu, nebo je to
1: takovou
2: jedno?
1: Takovou tu vybrnkávačku.
2: Počkej, Chris Rea má všechny vybrnkávačky.
1: No tak taková ta skoro nejznámější, jak řekla.
2: Jo, fakt, ty myslíš asi Road to Hell, jako jo, cestu
1: jo,
2: do...
1: Jo, Road to Hell.
2: Jo, tak dobře, tak tu si
1: tak
2: dáme, jo?
1: Tak krásný večer a díky moc.
2: Měj se, ahoj, čau.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Býťák Miloš, který mi píše přes býťáckou apku, to pojal, nebo chytil za úplně jiný konec. Ten se nevyjadřuje tak nějak úplně k tomu Mezinárodnímu dni rádií, ale spíš ho zajímá to focení. Píše: ahoj, fotím sice mobilem, ale to, co ostatní nevidí. Motýly, hmyz, ptáky, rostliny, to je hodně zajímavý. Makro, a když je mobil, který umí to makro aspoň teda nějakým způsobem nakamuflovat, protože samozřejmě optika je optika, tak je to moc hezký ty fotky. Když se povedou, to jako, já třeba se tomuhle nevěnuju, ale rád se na to podívám a obdivuju to. Ale dál píše Miloš: občas zjistím hodně zajímavé věci. Matka příroda je mocná. Když to bude možné, prosím, zahraj něco od Magnum. Konkrétně Don't Wake on the Lion. Nevím, jestli je to správně napsaný. Miloš. No, Don't Wake the Lion je skutečně správně napsaný, to můžu Milošovi dát za pravdu. A protože to tu mám v živý verzi, tak si to dáme. A je to pěkná kláda, má to bezmála 12 minut. Jdeme na to, Magnum.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu B.
2: No a je to Večer u Repráku s datem 20. srpna. Vstupuje do poslední třetiny. Já jsem Ota Seman, přeji vám příjemný poslech a ještě hodinku tady s vámi budu. Takže ještě hodinku můžeme dát řeč, ať už na telefonním čísle 210 32 33 34, tak třeba přes Býťáckou apku, kam můžete posílat vzkazy hlasový nebo případně písemný. A můžete se ozvat i na 720 001 222 SMS-kou nebo mailem na studio@radiobeat.cz. Na úvod této hodiny, tedy té třetí hodiny dnešního večera u Repráku, pro vás mám AC/DC.

0: Býťák Ivo využil ke komunikaci naší býťánskou apku a nahrál následující vzkaz, tak si ho poslechněte.
1: Ahoj, tak rádio poslouchám od malička, to byla Svobodná Evropa z Ameriky. No, dneska práce od rána, do večera učím rádio být, takže tak nějak. No. Ale bych mohl poprosit, tak něco od Mikyho Volka. Díky, Volka.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Bíťák Petr píše z německého Duisburgu. Na naší bíťánskou apku přišla zpráva s nadpisem Večer u repráku. Ahoj Oto, já tě poslouchám z Německa, z Duisburgu, kde pracuju na výstavbě nového mostu. A poslal mi tady dokonce i nějakou fotku toho mostu. Jestli můžeš, vyber něco od kapely Journey. Díky, Petr. Mohli bychom si dát Don't Stop Believin'. Tahle ta pecka je úžasná v tom, že ji milujou fanoušci hokejového Detroitu. A pokud byste měli zájem, tak se někdy podívejte na videa, jak to vypadá, když nastupujou na led hokejisti Detroit Red Wings, kde těch 20 000 lidí zpívá právě tuhle tu píseň. A je to naprosto úžasný, ty nástupy, kdy tahle píseň tam zní a ty lidi ji naprosto fantasticky odspívají zborově. Doporučuju. My si ji ale teď dáme normálně v té verzi, kterou nahráli Journey na desce Escape.

0: po 67.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Stop! To je vyznání lásky. Trochu nadšení do toho a rychleji.
0: 125.15 po 68.
1: Akce!
2: Hildegardo, lásko moje, miluji tě.
1: Co je to za herci tohleto? To já nemám zapotřebí.
3: Ryžo, nechme to takhle, dáme po tu jaký oplodňovák a bude to dobrý.
4: Ano, dobrá hudba dokáže udělat i z béčkového kousku Oscarové dílo. Tento víkend uslyšíte spoustu songů, bez kterých si některé filmy nedokážete představit a které jsou s celuloidovým páskem na věky spjaty. Víkend stříbrného plátna vás právě čeká na Beatu.

0: Zdravím ťa, Edo z Považskej Bystrice.
1: Nazdar, Edo, no. Z Považskej Bystrice. A až odtamtud voláš? Až z takový dálky? Jo, až, vidím že, úplne, číslo, momentál... že číslo není český, takže asi jo.
0: No, momentálne z Považskej som na chalupe. Sú to také jedné dedinke.
1: Jo.
0: No a počúvam vás stále a teraz vítam sa baviť o tom rádi a o tých fotkách.
1: No.
0: No, tak ma napadlo, vieš, čo som ja robil? Ja mám mať, teraz sobotu budem mať 60-ku, takú juniorskú.
1: Žeš mladý kluk, čoveče.
0: No. Tak som cez víkend skenoval stále čierno-biele filmy.
1: Je, to je zábava, viď?
0: A dal som to tej vymudrelej inteligencii uvelej prehodiť do fareby.
1: Aha.
0: No a v sobotu, keď prídu tí moji kumpáni, rovesníci, tak som zvedal, čo povedať na to, ako vypadali vtedy.
1: Jo. A vypadá to dobře? Povedlo sa to tý umělý inteligenci?
0: Perfektne to vyzerá. A normálne jo. To ešte vyčistia nejaké šmuhy a také. Normálne to vypadá, keby som to teraz zapotil.
1: Hele, ako ten pokrok je neuvěřitelný, no. Jako to je fakt, že no to je... Teda. A se starýma fotkama se dá dělat, oni se dají rozhejbat. Jako mně to přijde trošku morbidní někdy teda, jako jo, ale dělá se to, no, to je fakt, no. A pak je takový, jsou takový skupiny na různých sociálních sítích, jsem zaregistroval, že tam lidi třeba dají svoji fotku a teď řeknou lidem, ať s tím něco udělají, to znamená, ať nechají to na nich, ať jim to prostě nějak, takže oni tam pak vyrábí hrozný blbiny s tou fotkou, jako jo, že jim to prostě vytvoří jim nějaký šílený příběh na té fotce. Tak je to zase zábava trošku jiná, no. Proč ne? No a ty říkáš starý fotky, ty jsi fotil dřív nebo fotíš pořád?
0: Vieš čo, kedy si, hej, ešte aj som to doma sama vyvolával, všetko, ešte to keď boli černobi, ale potom na tú farebu som nejak neprešiel.
1: Mm-hmm.
0: To nie, a teraz už prišli tieto digitále a...
1: To není pro tebe, jo?
0: A vieš čo, povedz ti tak, že všetci, jak to onaj, však každý fotí po mobilok a keď sa ho pýtaš, že máš tú fotku na ní, nevie.
1: No, to je pravda, že toho je tolik, že mně se líbil svýho času jeden takový inzerát, nějaký fotograf jako nabízel v nějaký skupině nebo v nějakým bazaru prostě fotografickým, tak tam nabízel komplet svoji výbavu, objektivy, foťák a tak a napsal, končím s focením, všechno už bylo vyfoceno.
0: Může být.
1: Asi jo, asi bylo, ale přece jenom je to pořád koníček, který baví. Alespoň mě, jo, teda musím říct, že já k tomu mám pořád blízko. Co ti zahrajem, chlape?
0: Víš co, já jsem taky starý kysák a já nevím, bet? Mohlo by být od kysu?
1: Můžem, to víš, že jo, dáme si klidně bet, jo? Tak jo, dobré. Je to pro tebe, čau, ahoj.
0: Dobré, čau, maj se pěkně, ahoj.

0: Večery u repráku. Na Rádiu B.
1: No tady Luďa, ahoj.
2: Nazdar, Luďane.
1: Tak, prosím tě, já jsem tam občas jsem zavolal a teďka já jsem vymýšlel téma, víš.
2: Jo.
1: Ke ti řeknu.
2: To mě zajímá.
1: Takový ty činžákovce, ne, bych je chtěl urazit, ale takový ty lidi, kteří byli v tom baráku, teď měli ty sklepy půdy a nejhorší je kůna. A teďka, jak děláš, jo, a schraňuješ věci, pak chceš a začneš uklízet.
2: Jo.
1: Takže já mám takový téma o úklidu. A teďka musíš mít trošku, já tam mám tamhle plastevnici a bordelnici, jo, ty popelnice, a chodím a ty schraňované věci s těžkým srdcem vyhazují a on to fakticky funguje. Tak hromada lidí, který mě ty slyšeli, tak asi pochopí, že to je potřeba, protože co s tím budu dělat?
2: Někdy, hele,
1: to někdy potřebovat.
2: Je dobrá věc, člověče, mít doma někde v baráku takovou nějakou, jako takový nějaký místo, který nazveš, no máš tam třeba tam dveře, máš tam takovou jako komoru,
1: ano.
2: A na ty dveře si pořiď nebo udělej velký nápis ČUT. A když něco vemeš a tam to dáš,
1: no,
2: tak to bude v čudu.
1: No,
2: jo?
1: No tak to ještě. Nemám takovou, zkusím to.
2: Prostě tam to odloží, že je to v čudu.
1: Mám místo, kam nesmí. Mám místo, kam nesmí. Tam mám takový studio, tam si hraju muziku.
2: Jo.
1: Ale hele, člověče, vždycky mám z toho radost, že si tady uklidím.
2: Já, jo, ale ano, udělat občas debordelizaci je
1: no,
2: potřeba.
1: Teď,
2: jo.
1: Pak...
2: Pak najednou máš věcí, takový, já mám někdy takový ten, že už se mi to hromadí a tak jako udělám opravdu debordelizaci, že všechno sklidím, uklidím, utřu prach a takhle a pak najednou si říkám, ježiš, tady je tak příjemně, budu si to tak udržovat, no prdlaj, samozřejmě to nevydržím nikdy, jako, jo, ale je to hezký.
1: No, že pak jdeš a říká, tady jsem něco měl.
2: No, pak už nenajdeš vůbec nic, když to uklidíš, to je úplně jasný. No. A když to uklidíš do čudu, tak už úplně vůbec, ale to je ztracený. To je v tu chvíli prostě v čudu. Co si zahrajem, chlape?
1: Prosím tě, my jsme tady jednou diskutovali, já jsem ten potížista, takový, já jsem tady něco chtěl tenkrát, ale prosím tě, už si mi, já chci něco, co se tady nehraje. A jednou si mi to zahrál. A je to Michal Schenker. Je to album In Acoustic a skladba Lost a ty si mi to tenkrát zahrál.
2: Jo, jak se mi to stalo, člověče? Nevíš.
1: No, nevím.
2: Prostě to tak nějak přišlo.
1: Bylo to v playlistu,
2: prostě
1: já ti to řeknu.
2: Prostě to tak nějak přišlo, jo, z ničeho nic, jo, to se může stát.
1: Ne, prosím tě, a kdyby to nevyšlo,
2: jo.
1: A tam je něco z těch šílených mimozemšťanů Rolling Stones, kteří byli schopni ještě vydat album a to je absolutně bombový.
2: Jo. A víš, co já si myslím, že není poslední? Že ještě něco vydají.
1: Protože to jsou mimozemšťani.
2: Jsou,
1: já vždycky říkám, to byl, jak se to jmenuje, muži v černém, jako on, všichni byli mimozemšťani a mně tak přijde.
2: Oni jsou neuvěřitelní, to je pravda, no. To je prostě neskutečný a když člověk vidí v tom jejich věku, co oni dokážou, tak si říkám fakt klobouk dolů. No.
1: A ten nejslušnější bohužel umřel, no.
2: No. Ten distingovaný gentleman, ano, Charlie Watts, no, tak to se nedá.
1: Charlie Watts, já jsem to spadl. No.
2: Jasně, no, tak ten bohužel už tu není, no, ale jako kluci makaj. No. Hele, dobrý, pro hrabu, jestli dáme Schenkera, dáme Schenkera, když ne, budou tu stouni. Jo?
1: In Acoustic, jo?
2: Dobře, tak se měj, čau.
1: Krásný večer, spočtej nás, ahoj.
2: Ahoj, čau.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Dnešní večer u Repráku jde pomalu, ale jistě do svého finále. Mám tady ještě zprávu od Jardy z Velkých Losin, který, jak píše sám, je od kulaté lopaty, tedy šofér kamionu, nákladňáku, čehokoliv. Píše, pro mě rádio znamená mnoho, hlavně v nákladňáku. Člověk jezdí sám a Rádio Beat tomu dává pořádný koule a pořádný big beat. Hudbu chtěl bych zahrát Motorhead a Overkill. Tak já teda nevím, Jardo, jestli teď zrovna jezdíš, ale každopádně Motorhead si myslím, že takhle na noc můžou být docela příjemný, minimálně na to, aby tě nenechali usnout.

to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na Rádiu B.

0: Rádia Beat a Petr Korál.
1: Krásný večer vám přeje Petr Korál na startu dalších uší Rádia Beat. A vítám tady milého hosta po několika letech, opět uši pod. Potěšil svojí návštěvou kytarista Ota Váňa ze skupiny Kabát. Ahoj Oto.
2: Ahoj Petře, zdravím všechny posluchačky, posluchače, děkuju.
1: Já teda musím přiznat, že tentokrát výjimečně nejedeme naživo, protože z různých důvodů jsme museli přetočit, ale snad to nevadí a budeme se tvářit, že opravdu jedeme naživo a nebudeme stříhat.
2: Jasně, těším se na to.
1: Tak pojďme na první petku.

0: Petr Koral a jeho probírka sluchového ústrojí. Uši Rádia Vít.
1: Dozněla první píseň dnešních uší, jejíž hostem je Otaváňa z Kabátu a on má poprvé a nikoliv naposledy právo a zároveň povinnost, jak já říkám, okomentovat to, co slyšel. Tak jdi do toho.
2: Tak je to kapela Slade, že jo, ty mi vždycky uděláš radost s nima, myslím, že jsi mě pouštěl pokaždý, když jsem tady byl.
1: No vida, to už ani nevím.
2: No, já tuhle kapelu mám rád, oni mají obrovské množství hitů. Trošku mám, mě je líto, že vlastně spadli do té takový do té glamrockové éry a hodně lidí je berou za takovou tu, hodně lidí je berou za takovou tu nablištěnou kytaru v polovině 70. let, ale oni skutečně byli skvělí muzikanti a hlavně měli spousty hitů, jo. Já si vážím, když má někdo hodně autorských hitů, což oni měli. Paradox je, že zrovna v téhle kapele každý zná, že Noddyho Holdera, zpěváka autora hudby a Dave Hilla, toho kytaristu malýho s kloboučkem, který dodnes ty Slady, už je tam snad sám, ale dodnes je pořád jako oživuje, už to není ono samozřejmě. Ale tam byl hrozně důležitý Chris Lea, ten basák, který opravdu tam udělal hodnej kus autorský práce. A právě v těch kapelách vždycky já mám rád tyhle ty lidi, který nejsou až tak viditelný, ale pro tu kapelu makaj většinou autorsky jako on. A škoda, no, oni už, myslím, Holder dostal teda od královny ještě titul Sir, takže rytíř Noddy Holder. A já si myslím, že by se zasloužil i Lea, protože opravdu oni dva celou tu kapelu tahli, takže já je hlavně neberu za tu glamrockovou kapelu, takovou, já je beru prostě za skvělou rockovou partu. Jo.
1: Tak pojďme poprvé a zdaleka ne naposledy.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Jsme v uších s Otováňou z kabátu, dozněla druhá věc a já se opět ptám, zda ho to nějak oslovilo a případně čím.
2: Čekal jsem, než začne zpívat zpěvák, že v české produkci se moc neorientuju, ale tohle byl Teplický motorband.
1: Jo, jo.
2: Jestli se nepletu, tak s tím jejich posledním zpěvákem.
1: S Petrem
2: Kurhanem. Protože vlastně šéf motorbandu Máča, Libor Matejčík, ty zpěváky poměrně často za tu svoji dlouhou kariéru, myslím, že teď slavili 40 let, vystřídal.
1: A nejen takže, zpěváky.
2: Nejen zpěváky, takže já vlastně teďka tenhle ten poslední zpěvák, toho rozpoznám, takže je pro mě rozpoznatelný. Tam v těch bych ti asi neřekl, že to je motorband. Nicméně Máča, to asi už spousta lidí a fanoušků ví, je to takový náš souputník teplický, že jo, že my jsme jakoby v to podhoubí teplický v 80. letech, jsme tam byli všichni po kupě. On má teda velkou zásluhu na tom, že spousta právě těch teplických muzikantů umí dobře hrát, jo, že on byl opravdu takový člověk, který hodně kladl důraz na tu techniku, na ten drill prostě toho cvičení, na ty nástroje a spousta muzikantů mu za to vděčí ho dodnes. Jo, já mu fandím prostě v tom, že obdivuju ho vlastně za to, že má takovou výdrž, ačkoliv kolikrát se potýkal i s neúspěchem, ale já mám shodou okolností být ve stejném baráku v Teplicích jako bydlí on, jo, takže ho občas potkávám, tak pokecáme. Takže já doufám, že mu to teď vydrží, tenhle zpěvák, protože sleduje na Facebooku, docela jim to šlape, lidi na ně začali chodit, což je v pořádku a myslím si, že hodně dlouho tam s ním je Karel Adam, takže já bych Máčovi vzkázal, Máča, drž se Karla.
1: Ano.
2: Když to funguje, už to takhle nech, už do toho nešahej.
1: Všimnul jsem si, že teď slavili 15 let spolu Karel Adam.
2: To tak vidíš, tak to je.
1: A já mám takový pocit, jestli se nepletu, že kromě Pepi Vojtka jste vlastně motorbandem prošli i všichni členové kabátu, třeba, že jste se tam nepotkali.
2: Nepotkali, já jsem tam teda se mihnul jenom, jak se mě bylo asi 16 nebo 17 let, tak jsem si dal pár zkoušek jenom někde na šachtě, si pamatuju, někde u Litvínova prostě, že Máča v té době, myslím, dělal Steigera na šachtě a tam měli zkušebnou kluci. A pamatuju si zkoušku právě s Kamilem, s Třihavkou, Hafo tam hrál na bicí. Oni vždycky skvěle hráli, jo. To bylo díky tomu Máčovo drillu. Tadle kapela opravdu je absolutně, a byla vždycky, měl okolo sebe muzikanty, kteří jsou naprosto jako technicky zdatný a připravený, jo. Takže možná je to trošinku na úkor nápadu, protože přeci jenom ta škatulka, v který má časy pohybuje, tak to je ten heavy metal, jo. Já mám radši, když je širší záběr té kapely, ale je to jeho volba prostě, takže jo, držím mu palce.
1: Tak teď od vlastně nového singlu Motorbandu k něčemu hodně dávnému.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Bí.
1: Stále posloucháte Uši s Otou Váňou, tedy kytaristou skupiny Kabát, a já se opět ptám, zda se mu to líbilo nebo ne, ale soudě dle výrazu obliče mi připadá, že líbilo.
2: Udělal jsi radost, Petře, to tak. Samozřejmě ACDC ještě s Bonem Scottem, to jsou vlastně ty prazáklady, díky nim vlastně my tady všichni teďko prostě můžeme dělat takovýhle big beat. Oni nastavili tu laťku už začátkem 70. let, je jedna z mých nejoblíbenějších kapel. Bohužel už to tam vymírá, jako Malcolm Young, velký idol mého dětství, ten chlápek, co stál vzadu vždycky a celý to řídil a nosil ty nápady. Už bohužel je po smrti, umřel taky mladý, asi ve 62. V tuhle kapelu jsem vždycky miloval a vždycky milovat budu, protože to je v dnešní době počítačový a digitální, to, co jsi mi teď pustil, to je závan čerstvého vzduchu, jak prostě má kapela hrát.
1: To bylo krásně řečeno. V podstatě k tomu není co dodat. Tak pojďme dál k jedné předělávce.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, se mnou ve studiu Otaváňa z Kabátu a já se opět ptám, zda zaujalo a případně čím.
2: No, já se domnívám, že to byli Arakain, ještě jo. S Alešem Brichtou.
1: Jo.
2: Myslím si, že to udělali předělávku, to je z té desky, jak dělali ty předělávky, že jo?
1: Přesně
2: to bylo
1: tak.
2: Nějak koncem 90. let.
1: Už v půlce.
2: V půlce, no a byla to Eleanor Rigby od Beatles, od Paula McCartneyho, jedna z jeho nejpovedenějších skladeb, protože Paul McCartney je jeden z mých obrovských vzorů, jako autor mnoha hitů, to asi lidi vědí. Pořád mu držím palce, byl jsem na něm, když byl tady naposledy v O2 aréně a za mnou byly opravdu generace od 50 veš a tam brečel pár manželských, tam za mnou brečeli, když spustil Hey Jude, jo, ten člověk má obrovský přesah, si myslím, i mimo hudební. Jo. No, Arakaini si vzali teda, to si vzali jako, to je bohříšek, ale udělali to dobře, líbilo se mi to. Jestli psal Aleš Brichta text, ano. Tak dodržel vlastně to, protože myslím, že originály bylo o osamělých lidech, takže to jakoby zůstal u tématu, sedlo to. Neslyšel jsem to nikdy, tuhletu jejich předělávku. Nevím, proč to tenkrát udělali, ale jako líbilo se mi to. Bylo to takový, jestli to mělo být jako vzdát poctu svým vzorům, tak se jim to povedlo.
1: Uh-huh. Teď si dáme jednu v podstatě novinku, respektive oni budou dvě za sebou, tak tady je první z nich. Je to z loňského roku, takže vlastně novinka.

0: Bora a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Sliboval jsem něco novějšího, už podle zvuku bylo samozřejmě poznat, že je to aktuální nahrávka. A co na to Ota Váňa, host dnešních uší?
2: No tak to jsi mi dál, to je voříšek, to nevím, ale to budu typovat. Připomíná mi to toho zpěváka, co zpíval na rozlučkovém Ozzyho koncertě Changes. Ale nejsem si jistý, myslím, Mines Young Blood?
1: Jo, hele jo.
2: Tady byl, má jinou barvu hlasu teda.
1: Byl to on, ale nebyl tam sám. To bylo totiž takové spojení generací.
2: Aha, tak
1: to bylo totiž společná nahrávka, ono bylo celé EPčko Youngblooda a starých dobrých Aerosmith.
2: No podívej se, tak to vidíš, to je hezký, to si musím vyhledat. Jo, vynikající kytary právě mě zarazilo, že opravdu tam hraje Joe Perry, jo?
1: No jo.
2: Tak to je znát, je to opravdu mistr. No, takže tady je další rokovej dobrý zpěvák, na kterýho třeba se podívat, no super. Jako to, co on si udělal obrovský, že jo, PR-ko s tím Changes na tom Ozzyho rozlučkovém koncertě, že o tom mluvili všichni, jak to tam vystřih, že jo. Tak mimochodem teda Steven Tyler to tam vystřih taky. Takže jako bylo vidět, že jako kluci to udělali dohromady dobře a dobrá práce.
1: Před Youngbloodem, aspoň za mne, klobouk dolů i v tom, že on vlastně k tomu v podstatě klasickému roku přitahuje i strašně moc mladých posluchačů a to je cesta.
2: No jasně.
1: Tak teď ještě jedni veteráni, to možná ani nebudu muset říkat, já si myslím, že to poznáš, ale veteráni v novém kabátu.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Je tady se mnou Ota Váňa, kabátovský kytarista, a určitě, teda doufám, se rád vyjádří i k tomu, co dohrál teď. Ven s tím.
2: Jo, taky svůj zárost, to je Olympik.
1: Samozřejmě.
2: Bombardák, že jo, myslím, poslední deska je.
1: Titulní věc posledního alba.
2: Jasně, tak Petrovi Jandovi všichni fandíme tady, že jo, ten, i lidi, který se o to zajímají, tak vědí i, že třeba Kabátu ze začátku dost pomohl, a nejenom Kabátu, ale spoustě rokových kapel, je to takový praotec všech českých rockerů. Já mu pořád fandím. Byl jsem na vánočním Olympiku teďko v minulý Vánoce se podíval v Foutu Areně.
1: Já taky.
2: Jo, bylo to dobrý. Obdivuju ho, jak v jeho věku pořád má tu energii a odstojí dvouhodinový koncert. To byla písnička z poslední desky, to je Rukopis Petrovo je jasný. Já ho obdivuji za to, že pořád i v tomhle věku dokáže psát písničky, že má tu motivaci, že ho to pořád baví. On měl, myslím si, jaký trošku problém, už mu odešli z tohohle světa ty nejlepší textaři, který mu vlastně kdysi psali, že jo, Pavel Vrba, Zdeněk Borovec. Tak ono potom pro autory muziky sehnat textaře, to není úplně jednoduchý. Petr to vždycky zvládl, takže i v tom jako je dobrý. Tohle, myslím, napsal to Robert Corin, tenhle text?
1: Myslím, že ano.
2: No, vidíš, takže oslovuje i autory nebo textaře, který ještě pořád jako fungují. No dobrý, mám z toho radost, prostě je to, já vím, že nemá to lehký, že lidi chtějí pořád slyšet tu jasnou zprávu, když na ně přijdou, ale frér je v tom, že prostě udělá novou desku, jede k ní turné a hraje ty písničky z nový desky. To je prostě paráda. Protože jak se říká, hit je to, co ta kapela zrovna hraje. Takže on si neohlíží. Samozřejmě, že jasnou zprávu a další pecky zahraje. Ale můj obdiv má za to, že pořád udělá novou desku a jede k ní turné a ty písničky hraje.
1: Přesně nedávno jsem viděl Olympik opět v Praze na Gauči, na výstavišti, a samozřejmě, že to bylo postavené hlavně na těch hitech starých, kterých je Neurékom, ale zaznělo i několik nových věcí a to je fajn.
2: Skvělý.
1: Ale mě samozřejmě napadá otázka, protože Olympik vlastně průběžně vydává neustále nová alba, tak co Kabát, jak jste daleko s případnou novinkou?
2: Jo, my jsme teď byli ve studiu v květnu, v červnu jsme byli ve studiu, natočili jsme asi 7 písniček, načež náš textař, že jo, Milan Špalek, si to vzal sebou do Španělska, on částečně žije ve Španělsku, přijel a nic neměl, takže já ho pořád jakoby poňoukám, jestli něco. Mám z toho radost, jsou tam dobrý jako nápady, nikam se neženeme. Dokonce jsme se i bavili, jak teď poslední dobu je ta doba singlová, že bychom třeba vydali jako single jeden, pak třeba další. Některé kapely to tak vydávají, že dají 3 singly s klipem ročně a pak z toho třeba po 4-5 letech sestaví CDčko. My jsme se teda drželi pořád toho starého modelu, nebo držíme se, že vždycky vydáme CDčko, nevím, 12-13 písniček jednou za čas, jo. Jo, teď je to 22, bylo naposled El Presidento, ale my to víš sám, že nikdy jsme nebyli jako tlačený nějakýma termínama, my vždycky vydáme desku nebo písničku, až je to prostě 100% až ta kapela je o tom přesvědčená, takže teď jsme v tvůrčím procesu, nosíme si nápady a teď, co jsme měli, ty nápady, ty písničky, jsou nahraný, takže teď je to i o Milanovi, jestli něco napíše.
1: Tak teď se budeme vracet zase hodně hluboko do historie. Já ti pustím něco z desky, která, mám pocit, že to je právě teď v létě, bude slavit 35 let od svého vydání.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Já bych řekl jedna metalová klasika, protože už si myslím, že se to takhle může říkat i o téhle partě a třeba i o téhle písni, ale co na to o Taváňa? Ptám se.
2: Jo, ale to byla Metallica, že jo, střední album. Tahle deska, jsi říkal 35 let, že už to je, to vyšla teda v 91.
1: Přesně tak.
2: Si dobře počítám. No, tak tahle deska vlastně si myslím, že ten metal dostala do toho mainstreamu celosvětového. To patří, to je zásluha té Metallica s tímhletou deskou, pač tam bylo obrovské množství hitů. A myslím si, že do té doby byl metal taková trošku popelka, i odstrkovaný v médiích. Ono potom přišlo v 80. To MTV a tam byl ten slavný pořád Headbangers Ball, kde ten metal se dostal mezi tu širokou veřejnost, pak se z toho stal fenomén, ale tahle deska to dotáhla úplně do toho celosvětového mainstreamu, kde se ten heavy metal, nebo jedno jaká odnož toho metalu, dostal opravdu úplně jako mezi top žánry a trvá to dodnes, protože teď jsem viděl poslední turné Metallica úplně v klidu, jedou fotbalový stadiony, bez střechy, hrajou veprostřed, jako my jsme taky hráli několik, já vím, že my jsme hráli vždycky na zimácích. Oni hrajou, a když prší, tak hrajou i v dešti, prostě to se mi líbí, jsou to fakt frajeři starýho typu, že nic nerozhodí, jsem viděl z Mnichova Hetfielda úplně zmoklýho, protože jsme radši nahráli dále, jo, takže v dnešních ženštilech a různých kaplách, kde mají odlehčený kytary ty chlapci a tak dále, tak tohle je parta, která proto i fandím, že jsou to fakt kluci, kteří jdou do toho furt naplno. Jo, potom se mi trošku ztratili, ty desky se mi nelíbily, vlastně moc mě to nebavilo, vždycky tak jedna, dvě písničky z desky. A asi nebudu říkat nic nového, moje generace má, že jo, je mi 55, tak moje generace má nejvíc jako vrchol Master of Puppets nebo Ride the Lightning, tyhle dvě desky, na kterých jsme vyrůstali. No, pro mě ten celkově ten metal byl hodně, všechno už bylo řečeno v 80. A tahle deska to dotáhla úplně nahoru a potom už se mi ten metal trošičku ztrácí, pač mám už pocit, že slyším věci, které už jsem slyšel mnohokrát a je tam hodně klišovitých věcí, ono je například taková disciplína, jako je kytarový riff, v kterých zrovna jsou mistři Hammett s Hetfieldem hlavně, tak už je přebráno, že jo. No, oni to v těch 80. samozřejmě měli o hodně jednodušší, protože ještě tak přebráno třeba zrovna v těch kytarových riffech nebylo, jo. Ale dneska opravdu vymyslet dobrý, zajímavý, neotřelej a nikdy neslyšený kytarový riff, to je fakt oříšek.
1: To teda. Tak změníme žánr a toho metalu se zase odkloníme někam jinam.
3: Byl Dajak, první československý boxer boxující o titul mistra světa a palubní střelec pod křídly RAF od 21. srpna 1943 nezvěstný. V roce 1986 režisér Jaroslav Soukup, inspirován jeho životem, natočil film Pěsti ve tmě.

0: a Petr Korán.
1: Vrátili jsme se opět na domácí rockovou scénu a od toho, aby tady vynášel pomyslné hodnotící soudy, je tu se mnou samozřejmě stále Otaváňa, kytarista Kabátu.
2: No Petře, to jsem nečekal, že mi pustíš, tohleto je kapela, kterou jsem neznal dlouho, než mi kamarád Dan Kamera, který nás fotí na koncertech často, pozval na křest, zprostředkovaně od téhle kapely, na křest jejich klipu právě téhle písničky, jmenou se Jednota Kolín.
1: Jo.
2: A křtil jsem to, myslím, s Danem Landou a Markem Vašutem, protože je to ohledně filmu Pěsti ve tmě. Jo, tak a to jako mě to baví, protože tak přesně na to bych šel někam do Sokolovny, jo, třeba hudební produkci bych si představil jinak, já to vidím, jako slyším jinak, ale vážím si jich za to, že ořežou témata, který, jak jsme se bavili o kytarových riffech, tak podobný mají i textaři, že jo, takže těch textů, těch témat už bylo napsáno mnoho. Já vždycky koukám, jestli ten text má nějaký obsah. Jo, což je zrovna tenhle případ, jo, úplně nejhorší jsou takový ty plitký, klišovitý texty, tak to ne, to, já chtěl jsem na ně jít, ještě mi to nevyšlo, já vždycky jezdím na kole okolo u Berounky a stavuju se na občerstvení v těch jednotách, v těch vesnicích a tam je hodně Jednota Kladno. A vždycky, když si Jednota Kladno někde v Chýňavě dávám třeba limonádu, tak si vzpomenu na kapelu Jednota Kolín. Baví mě i ten název. Jo, zajímalo by mě, jak ten název vzniknul, jo? To, jestli to nevíš nahoru.
1: Hele, nevím, nevím.
2: Možná hráli v nějaký opuštěný sámošce v Kolíně a byla to dřív Jednota.
1: Třeba. Já,
2: má to jsem... i druhý význam, že drží spolu jako v Kolíně všichni, že jsou jednotní.
1: Určitě. To si mě dostal, to nevím. Teď ti pustím poslední zahraniční píseň, která trošku souvisí s tím, že vy v Kabátu jste vlastně občas tu a tam koketovali i s country hudbou, tak já ti dám takovou, já myslím, že docela pěknou country. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jedna country rocková pecka za námi a co na to otaváňa z kabátu, jsem zvědav.
2: Veď mi dál, co to má. Hele, nepoznal jsem to, trošku barvu hlasu má ten zpěvák, jak teď má zpěvák od Eagles, a to Eagles nebudou. A to je písnička, kterou v Čechách zpíval kdysi Pavel Bobek, a ten zpíval jenom vlastně cover verze amerických skladatelů. Myslím, že to je Chris Christopherson v originále, nebo Kenny Rogers, teď si nemůžu vzpomenout. Tak to je jeden z nejslavnějších amerických hitů tohle. Spousta lidí v komunistickém Československu nevěděla, že zpěváci typu Pavel Bobka zpívají prostě cover verze slavných amerických zpěváků. No, nevím, kdo to byl.
1: Byla to taková velká hvězda, mladá, současná, americká, stadionová záležitost, Machine.

0: Studia Vít a Petr Korál.
1: Jsme téměř na konci dnešních uší, zbývá nás už jenom jedna bonusová píseň, ale tohle byla ta poslední v regulárním hracím času, abych to řekl sportovní terminologií, kterou má okomentovat Otaváňa, tak jdi do toho.
2: No to je skvělý, hele, to jsme už radost, to jsou hlahol.
1: Jasně.
2: Teplická mene, to jsou, polovina z nich jsou kluci ze stejné základky, jako jsem chodil já. Jsme chodili na stejnou školu, základní škola, no a v podstatě jsme z jedné ulice, že jo. Bárova, Čapkova se ty ulice jmenovaly, tam byly ty sklepní zkušení, takže jsme se tam vyrůstali spolu. Zpěvák Milan Korda, můj kdysi velký kamarád, když jsme byli teenageři. No, ale mám radost z nich, oni jsou, hlahol jsou velký obdivovatelé, to se o nich ví, AC/DC, takhle jim vzdali poctu podle mě, dali si tam své nápady, tam jsou zajímaví kytaristi, bratři Ilešové, Milan a Lubor, to jsou obrovský fanoušci Malcolma, Angusa Younga. A tady zrovna na hlahol je vidět, že to jsou vlastně vrstevníci Kabátu, že jo, my jsme jako kamarádi roky. Je na nich vidět, že opravdu muzikantsky umějí hrát, že cítějí tu muziku. Je to trošičku důsledek toho, jak jsem říkal na začátku, tý máčovo šikany všech teplických muzikantů. Takže ještě mimochodem mají jednoho z nejlepších rockových bubeníků vůbec v republice, a to je Dan Havstein. Takže tato parta se sešla, už jsou v této sestavě hodně dlouho. Myslím, že tam je James na basu, co hrál taky právě, že jo, v Motorbandu, v té největší éře na přelomu 80. 90. let. Kluci u mě hrál, jim fandím roky, prostě vždycky je rád slyším, vždycky je rád vidím, vždycky máme o čem pokecat, a vím, že u všech z celého hlalu je vždycky muzika byla na prvním místě.
1: Tak pojďme k bonusové písni, protože hovořili jsme o tom, že nové album Kabátu teprv zvona vzniká, tak se vrátíme k tomu minulému, tedy k prezidentu. Vyber, co bychom mohli pustit.
2: No můžem si rád třeba z poslední desky, mě napadá, nevím, Opilej klavír, no. To je výborný tematický text o alibismu jednoho alkoholika.
1: To byl Otaváňa, já ti děkuju za návštěvu, ať se daří.
2: Petře, děkuju a všem přeju, ať se daří a mějte se krásně.
1: Loučí se.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.

0: Vlková zpovědnice.
1: Je 10 minut po 20. hodině, je úterý, přátelé, to znamená, že už je tady zase Roková zpovědnice. Dan Kohut vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. My se tentokrát zase vrátíme do prostředí divadla, ale zároveň do prostředí muziky. No, jak bych to ještě víc charakterizoval? Do prostředí divadla, který je s muzikou spojený a v podstatě bez muziky by tohleto legendární divadlo nikdy nemohlo fungovat nebo existovat. Nemělo by ten svůj, tu svoji originalitu a ten svůj ksicht. Tedy tím chci říct, že mým dnešním hostem je herec, muzikant, scénárista, režisér a mě už, člověče, Martine, nic jiného nedapadá. Martin Janouš ze studia Ypsilon.
2: Tak. Zdravím všechny posluchači Rádia Beat.
1: Tak, jestli jsem zapomněl nějakou profesi,
2: Tak možná to asi ještě kutil, ale já se u všeho zraním, takže radši bych zůstal u těch, co jsi říkal.
1: Ano, ke kutění, jak se to řekne? K kutilství se říká, že jo? Kutění je ale dobrý slovo, to použij. Ke kutilství se ještě dostaneme, protože to má, ty jsi chatář, no. Mimo jiné, a to má hodně, tak říkám to s nadsázkou, jo, dělám si srandu, jo. Nejseš nějaký chatař, magor?
2: Ne, jsem magor, který...
1: Ale seš rád na svý chatě, že jo?
2: No jas, tak je to místo, kam vypadnu. No,
1: to je jasný. A ta chata hraje velkou roli v tvý kariéře tvůrčí, musím říct.
2: To je pravda.
1: Protože jedna hra, nová hra relativně, ve studiu Ypsilon je právě z tohohle prostředí. Ale o tom ještě budem mluvit, já se chci pak dostat k tomu, jak ses do Ypsilonky dostal, kde jsi začínal, ano. A znáš to takovýhle
2: postupně,
1: ty věci.
2: Aby jsme postupně, neskákali do dneška. Jasně, to no, rozumím. No.
1: Vždycky ty dialogy tady s těmi mými milými hosty mám takový, že podle množství alkoholu v krvi, někteří jsou jako docela bujaří a já se nechám strhnout, to si musím přiznat. Tak skáčeme z jednoho na druhý, ale to vůbec nevadí, jo? Mm-hmm. Že skáčeme z historie do přítomnosti s některými do budoucnosti.
2: Já si to ještě tak nějak všechno pamatuju.
1: No,
2: takže...
1: no tak to je to dobrý. Takže, Martin Janouš, Studio Ypsilon, vybral jako první pecku ze svých oblíbených, co si vybral?
2: Petra Kalandru, Dětské šaty, protože to je jedna z písniček, na který jsem tak těch 15-16 vyrůstal na Horský Boudě, kam jsme jezdili, mimo jiné, to jsme hráli s klukama tohle po večerech.
1: A jsi fakt takový lufťák, ty Horská Bouda, chata.
2: No tak je to pravda, no, já jsem vyrost na knížkách Jacka Londona a to mě ovlivnilo jak mentálně, tak i fyzicky.
1: Ale pozor, já se ti nesměju. Já jsem přesně, já miluju vypadnout někam na chalupu nebo na chatu. Na vodu jsem jezdil, to si ty jezdil.
2: Jo, to jsem taky byl párkrát.
1: To se můžeme ještě bavit samozřejmě v souvislosti s hrou Ypsilonky, kterou si napsal a režíroval. Mm-hmm. Ježíš, tady máme spoustu témat rozvětvených ještě navíc, takže můžeme větvit, jak se nám bude chtít. Teď teda Petr Kalandra, Heart of Gold v originále, ale v podání Petra Kalandry Dětské šaty, nebo Dětské šaty.

0: hádejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na rádiu Beat.
1: No a já si dneska povídám s Martinem Janoušem, hercem studia Y, ale kromě jiného, jak jsem před chvílí poznamenal a zdůraznil, nejen hercem, ale i muzikantem, jak to říct, autorem, scénarista, autor, no, takhle bychom to mohli říct, autorem scénářů a tak dále a režisérem. Tak, tomu se ještě dostaneme. Teď pojďme hezky od začátku. Jseš ročník 68.
2: No.
1: Takže proti mě je furt takový cocák, dá se říct, jo?
2: To je super to slyšet.
1: Že jo, vej, to já už, mě už to nikdo neřekne, ty vole.
2: Ale teďkom bude zase výročí invaze.
1: Jo.
2: A moje maminka vzpomíná, že když jsem přijeli v tancích, tak táta pro ní jel na chatu někam za Prahu a potom zpátky kličkoval mezi těma tankama a já jsem byl v tom náručí jako to miminko, půlroční, a moje mamča na to vzpomíná dodnes, že vždycky, když je to výročí, no jo, to pro vás jel tehdy, pro nás táta, a jeli jsme od někaď tadyhle, u Brandýsa to bylo, a kličkoval mezi autama a najížděli na ně. Já jsem jako, to bylo první moje ohrožení života, který pak ještě přišlo několikrát.
1: No počkej, a to já ti budu kontrolovat. Z tady té stejné doby,
2: no.
1: My jsme měli babičku v Plzni, v Doudlevcích. Znáš Plzeň? Neznáš?
2: No vlastně, Plzeň znám.
1: Doudlevce tam, no, na Radbůzou, takhle, Český údolí se to jmenuje, ta čtvrť. Doudlevce, Český údolí, ta ulice, tak. Téno. A taky jsme takhle jeli toho nějakého, kolem toho 21. do Prahy a mě bylo 6. Takže teď jsme prozradili, jak jsem s Martinem od sebe
2: dal.
1: A taky jsem byl, člověče, takový vyděšený. Jeli jsme, najížděli jsme nějakou silnicí na tu hlavní a tam tyhle řada tanků. A já jsem jako na to koukal.
2: Já jsem to ještě vnímal asi jiným prizmatem, ale je fakt, že do dneška od těch půl roku mám k tomu národu určitý respekt. No,
1: no jasně. Dobře, tak to byla dávná historie. To byl, v 68. byl tady Martin ještě miminko, ale když už mu bylo o něco víc, tak se s něj začala klubat osobnost, která spíš inklinovala k tomu uměleckému světu, jak jsme řekli, protože, a to já vím, tvůj dědeček byl sice dělník, pracoval v továrně za bolševika, ale byl to zpěvák, ne?
2: Ne, on byl bubeník. Nebo a bubeník, zpívající bubeník.
1: Zpívaj.
2: Jako...
1: To, on byl Vítě Vávra. Ne, to ne.
2: No, jako byl, to byl první zpívající bubeník v těch 70. letech. Možná teda samozřejmě dřív, než jsem se narodil. Děda byl od malička. Ale jak to za toho totáče bylo, tak on vlastně neměl konzervatoř, ale jako neměl papír na to hudební vzdělání. To znamená, vlastně nebyl, musel k tomu mít ještě to občanské povolání v té občance. Mm-hmm. A on byl soustružník. A teď celý den byl v té továrně, v tom motorletu, pak vypnul tu mašinu a došlo k němu něco, jako jak je v ten film Kristián. Tak on prostě se úplně změnil osobnost, pomádu, oholil se sako a vyrazil na Václavák, tam byl taneční bar Tatran, a tam on prostě se úplně změnil. Mě pak až po letech jako už teenagera vzal někam, kde hrál, a oni ho všichni zdravili. On i byl tomu Oldřichu Novýmu, můj děda, podobnej. Já jsem si myslel, že to je úplně jiný člověk. On opravdu žil Jekyll a Hyde dva životy. Yeah. A to bylo moje první setkání s jiným světem, než je jenom pracující dělníci, rolníci a pracující inteligence.
1: Ano,
2: tak jsem
1: ano, jak se říkal, zjistil, jako debilně, že... no. A počkej, a dědeček hrál jakou muziku v tom báru? Jako swing nějaký nebo?
2: Ale k tanci, to znamená polky, spíš jako válc. Oni tehdy ještě nebyly ty kasy, a že ho dneska to obstará jeden člověk. Ale tehdy prostě to byla
1: živej orchestr,
2: i když malá parta, saxofon, bicí, klavír, harmonika a nějaký dva zpěváci, v podstatě to šlo, to bylo.
1: Takže
2: prostě...
1: takový pecky typu Růžovou ti krydu, no, jinou tohle přesně. Dítě, ne?
2: To, anebo pecky od Richarda Adama, co já si vzpomínám.
1: Toho neznám vůbec. Ty.
2: No to byl nějaký taky popový zpěvák v té době, ale i různý, jakože... od... Spadané listí, takový francouzský,
1: šansony,
2: no, no. A od Ecker byl karuzně, když ten klarinetista to trošku podojil, tak jako v té době takhle to mohl, a děda měl strašně rád Armstronga, jako na tom prostě ulítal, a, takže Summertime třeba hráli ještě tohle, To takže byl ten repertoár.
1: Díky dědovi máš velký přehled i o té muzice 50. 40. let a tak dále.
2: To je pravda, protože on vlastně taky chtěl, abych jako ten socialismus nějak prožil, jenom ne jako ta pracující inteligenci nebo rolník, dělník, nevím, co by ze mě bylo. A ved mě k té hudbě. Takže mě rodiče spolu s dědou šoupli do lidové školy umění a začal jsem se učit na klarinet. A já brečel, já nechtěl, prostě strašně jsem nechtěl, kluci hráli fotbal.
1: Počkej, a to ti určili ten nástroj, nebo?
2: No, něco, co by se jako vešlo do kufříku, abych s tím mohl jezdit MAD, jo.
1: Jo,
2: jako,
1: takže určitě.
2: Violončelo, basa, když jsem byl malý, neduživý chlapec. Tak
1: to bys neunes.
2: No, a taky to asi bylo dražší, nebo to si teď dělám srandu, ale...
1: A počkej, a od klarinetu není daleko třeba k saxiku, to je takový modernější, no... Já neříkám, že klarinet je, je staromódní nástroj, ale je to jednoplátkový, že jo?
2: Koukali na to využití. To je klasika, folklor, taneční hudba, ten jazz, jo, tam prostě v hodně žánrech ten klarinet byl využitelný. A děda, jak prošel různý ty žánry, tak vlastně mě tohleto vybrali. A pak po x letech jsem se dostal k tomu saxofonu s chodokolostí, protože jsem šel ještě na vojnu a byl poslední, kdo vyžral 2 roky. Uhum. A byl jsem u posádkové hudby a tam jsem se teda jako... Potom...
1: Počkej, ale to jsme se bavili, teď jsem se bavil včera se synem Sáry, jo, Jezirkou.
2: Ano.
1: Zdravíme. On se dal, 18letý kluk, jo, a dal se k těm dobrovolníkům, jo, udělal ty zkoušky, jo, jako zálohy, jo, takový takhle, ty. To je, a o tom nechci mluvit zase tolik. Ale bavili jsme se o tom, že když měl tu slavnostní přehlídku, že tam hrála vojenská dechová hudba. A já jsem říkal, měl jsem kámoše v Auzu. To souvisí s tebou.
2: Jo, jo, jo.
1: Měl jsem kámoše v Auzu, dokonce některý i v kapele tehda, ještě za Bolšeka v 80. A to byli výborní muzikanti. A museli, tam byly nějaký kritéria, že museli mít konzervatoř, anebo AMU, mm-hmm. aby je tam vzali a zároveň dělali talentovky. To znamená, že už se dostávám k tobě, když ty jsi se dostal do této party, tak jsi musel dělat nějaké zkoušky, takže jsi musel mít ty vole talent.
2: No tak já jsem celkem měl dobrýho učitele na ten klarinet a ten děda, o kterém mluvím, mě potom ještě dal do takového mládežnického orchestru, kam jsem samozřejmě zase nechtěl, ale pro tu praxi, jako hrát z listů noty, to bylo obrovský, já jsem prostě fakt se tomu jako bránil, ale ono trošku, a teď mluvím, jestli sedí u nějaký posluchač a je rodič, tak zároveň, protože já jsem dneska taky pedagog v základní umělecké škole, a kolikrát ty rodiče prostě s tím dítětem nevědí. No on by chtěl hrát na tohle, on by chtěl dělat divadlo, tak jsem ho přived. Ale to dítě se dostane do věku teenagera a nechce se mu najednou prostě, tak ty rodiče rovnou slyší na to, no on nechce, tak my ho z toho vyndáme. To prostě není systematický. Já jsem samozřejmě taky nechtěl, ale prostě jsem dostal jako befel, naši řekli, to neexistuje a já jsem dneska vděčnej. Protože jsem díky nástroji viděl půlku světa.
1: Mě už zaujalo tohle. Jseš učitel v základní umělecké škole. Dokážeš na těch dětech, nebo v těch dětech poznat talent, nebo a když poznáš, dokážeš odhadnout, na jaký nástroj by se hodili? Samozřejmě ne hned na první dobrou. Během třeba roku výuky.
2: To určitě. Ale jak bych to řekl, no každopádně oni mají taky talentové zkoušky, ty děti, co chodí na ty nástroje. Musí vytleskat rytmus, zaintonovat nějakou melodii, takhle, ale...
1: Dokončit melodii, když ji někdo...
2: No, ale já nevím, jak se jmenuje ten kytarista z AC/DC, jo, jako já si ho nebudu představit, že víš, takový ten kytarista v těch kraťasech.
1: Ty vole, teď mě dostal. Co?
2: Angus Young.
1: Ještě tady máme Sáru.
2: No, ale...
1: Já už jsem normálně
2: vyvolený. Já si nedovedu představit, že by tenhle člověk někdy absolvoval základní uměleckou školu, to je prostě démon s tou kytarou, že?
1: No, jasně, no.
2: Já když ho vidím na YouTube a tak. Takže prostě může tam být i něco skrytýho. A je dobře prostě podporovat tu osobnost. Někdy to tam třeba pronikne. Někdo...
1: Aby třeba to skrytí, co v něm je, nakonec někde vylezlo.
2: No
1: že?
2: Přesně. A někdy. Pak by lidstvo bylo ochuzený od dalšího Younga. To by byla strašná škoda. Že?
1: No, vidíš, jak jsme rozvětvený,
2: no,
1: jak se dostáváme. Takže, hrál si na klarinet, na ságu, umíš teda tím pádem taky.
2: Tak to tam spadlo.
1: Ale já jsem tě zažil hodněkrát, na takových těch pomejdanových, ne pomejdan, po
2: after party se
1: po after party, no,
2: po představení.
1: Ne po mejdanových, no, jako po představení, no, zkrátka.
2: Vlastně, no,
1: after party.
2: James nebylo Station, to, ale after potom.
1: No, nebylo to vždycky, ale když třeba po nějaký obnovený premiér nebo něco, nebo po premiéře jako takový, tak se v baru tam nahoře pasáži Ypsilonky pařil. A já jsem tě tam, bylo to výborný, musím teda doporučit, přátelé, choďte na Ypsilonku, když bude nějaký opravdu výjimečný představení, tak obvykle ypsiloňácký soubor paří nahoře a hraje se. A je to skvělý a je tam přístup normálně publika i lidí z ulice, protože to tam otevřený tam je. No a já jsem tě tam viděl často hrát na kytáru velmi dobře.
2: No to vzniklo vlastně i v té pubertě, v tom dětství. Já jsem sice jako chodil do té lidušky, dneska je to Zuška, ale moje máma pracovala v podniku, který měl prostě v Krkonoších horskou boudu. A to mělo ještě takovou poetiku, že to bylo něco jako z toho filmu S tebou mě baví svět. Autobus nás dovez do Strážného. A my jsme 2 kilometry
1: pěšky s báglama.
2: S báglama. Tam jedno, tam mělo každý pivo cenu vlastního potu, protože co si tam nahoru nedones. A tam já jsem začínal jako dítě jezdit a ty naši tátové tam prostě večer sedli do společenské místnosti a hrálo se na kytary a říkali se příhody. Takže já vlastně, když jsem potom po 30 letech přišel do Ypsilonky, tak já měl pocit, že vlastně sedím na té horské boudě v té společenské místnosti. Pro mě to nebylo vůbec žádná změna, protože jsem tu poetiku už znal. Ale všichni se tam měli rádi a ten společný nepřítel, ten prostě papaláš a ten hotentot, potentát, byl tam někde dole pod horama a já jsem...
1: Tě by tam nevylezli.
2: Ne, prostě. Ne, ne. A já jsem tady opravdu vyrost, mělo se to husí boudy a já jsem tam opravdu vyrost v prostředí, do dneška se scházíme, zaplať pámbu. A jak moje máma říká, já jsem nebyla nikdy bohatá na peníze, ale na přátele ano. A tohle to já si nesu, to její prostě poselství a krédo do života taky, protože já jsem teď šťastný v té Ypsilonce, to je moje druhá rodina taky. No.
1: Ta atmosféra je tedy skoro totožná jako tehdy v dětství, když jste vyšlápli na husí boudy.
2: V podstatě jo, tak akorát podstatě pak jedu domů tramvají a ne, že jdu spát na společenskou místo.
1: Já jsem teda na horách taky zažil takovýhle akce, ale ne, asi ne takový, jak ty popisuješ.
2: Ne, to jako je ten únik od té reality.
1: No, no jasně, já tomu rozumím. Tomu rozumím. Ale je fakt, že na těch afterparty ypsiloňáckých, a to říkám teď vám, kteří máte rádi, nejen, že dobrý divadlo, ale i dobrou atmosféru po těch představeních, ono to není tak častý tady u nás, že by se po představení někde pařilo. V dobrých divadech. Ale v té Ypsilonci tam je to prostě taková tradice, bych skoro řekl.
2: No ale ne denně, že jo?
1: No ne prostě denně.
2: Zaplať pámbu,
1: když říkám, když jsou výjimečná, no a ono to je vlastně spontánní, co si budeme povídat, že jo?
2: Když to tam spadne...
1: Jakmile je jeslina, tak to tam jede.
2: Já jsem teda ještě chtěl, proto jsem si nechal zahrát Kysáky, I Was Made.
1: No,
2: protože...
1: nechal jsi se zahrát, ještě ne, já tě za chvíli zahraju.
2: Jo, ještě, aha.
1: Teď tam jsou.
2: No, připravený. Tak já jsem úplně...
1: A tak říkej.
2: No, k tomu mě... Já jsem, že jo, vyrost v 70. 80. letech na té základní škole a my jsme tuhle muziku znali jen z ofocených stránek časopisu Bravo. A pro nás tohle byli démoni. My jsme si jako byli mýtama úplně opředený, že i v civilu chodí v maskách, že nikdy nevidí, jak vypadá. My jsme o nich prostě měli tyhle ty představy, když někdo přitáhl nějaký pásek. A měli jsme takového osvětového učitele v 5. třídě, nejenže nám hrál na saxofon, ten mě právě nasměroval taky k muzice. Ale on vymyslel to, že bude vánoční besídka a každý si tam může předvést, co chce. A jsme říkali, to není možný, jako fakt tady vládnul Husák a ten akorát říkal, co, ne co chceš, ale co já chci.
1: No.
2: A najednou prostě přišla tahle ta forma svobody a my jsme teda šli za tím učitelem a říkáme, my máme takovou oblíbenou kapelu a mohli bychom jí dělat, kluci, je to vaše. Tak prostě to byl takovej dar, že on nám dal, že no tak jsme chodili, naši byli většině doma, nebo prostě ty byty byly malý. ale jeden náš spolužák, jmenoval se Matoušek, jeho rodiče furt byli v práci, on byl jedináček a řekl, můžeme zkoušet u mě. Tady vždycky po škole jsme šli, vyřezali jsme si z přikližek ty kytary, budeme jakože dělat, že markírujem, že hrajem a že se plustí jako originál.
1: Jo, takhle.
2: Takže jde o ten obrazový efekt.
1: Jo, jasně.
2: Takže bicí jsme si udělali z krabic na prášek od praní, prostě ty kytary. No a teď jsme vždycky pustili to i8.
1: Takže Tupac byl Tex.
2: No prostě. A teď jsme to vždycky vohulil. Akorát my jsme neměli ty magneťáky moc dobrý. A jsem říkal, jak to přinesem do té školy. A teď tam byl jeden spolužák, trochu takový ten technický typ. A měl takovýho prvního Walkmana na kazetku. A on tam nějak z těch drátků na sluchátka je vyvedl do nějaký bedničky. A tak to hrál z toho Walkmana. Sice slabě, ale... prostě aspoň něco to bylo, takže jsme hráli takhle a teď jsme zkušili. A teď ten majitel toho bytu na nás, a my jsme se namalovali, že jo, mám rtěnku, kozačky, jsme prostě paruky, my jsme byli socialistický kysáci v té době. A prostě, a teď ten to
1: máš
2: viděl.
1: Máš fotky nějaký?
2: No, jsme neměli ani fotograf.
1: To je škoda.
2: To ježišmarja, to by... Já si někdy připadám s těma příhodama, jak ten Mikulášovi Patálie, jak napsal ten. No a teďkon... jsme tam vždycky, a jak jsme už byli v těch oblecích, sice jenom ty jako trička, a teď jsme si místo, ten Gene Simon má nějaký ty upíří, tak ten, co ho dělal, tak si udělal takový spláštěnky, křídílka. My jsme museli vypadat strašně, my jsme si připadali, že jsme kysáci, že jo. A ten na nás koukal, byli jsme čtyři, který trošku udrželi rytmus na ty kytary, teď jsme, a ten Matoušek po pátý zkoušce říká, hej kluci, ale když vy zkoušíte u mě doma, já chci být taky kysák. Myslím, ne, nezlob se, jako my jsme tady tři jako dvě kytary, basovka, bicí, co tam chceš jako dělat? Tak zač se zamyslel a říkám, no, hele, on tady má táta foukací harmoniku. No, nemohli jsme mu vysvětlit, že to do I was made, jako, že to...
1: Že to nejde, prostě ke kysákům.
2: Chcete tady zkoušet, budu taky kysák. Tak si taky vymyslel si nějakou prostě masku, totožnou tam s nějakým s tím frehlim, nebo to je úplně jedno. A teď přišla den té besídky. A teď před náma tak tam hráli nějaký, no stánky v té době ještě nebyly, kluci na kytary a holky recitovali. A teď prostě nastoupí s Martinou, s kamarády, spolužáky, skupina Kiss. Tak prostě všichni čekali, tak jsme nastoupili a ten náš technik, ten blbec to zapnul do toho Walkmana a měl blbej kontakt, takže občas mu to vynechávalo a bylo ticho. Tak du, du, du, du, du, du, tonight. A my jsme tam dělali, o to víc my jsme mávali těma rukama a hráli jsme na ty kytary a ten blbec mlátil do těch krabic od těch prášků jako do těch bicí, že to vypadalo občas jako, že jsou tam skupina těch kaprů, protože jsme jenom otvírali pusy. A to byla, to prostě to bylo moje, a teďkon ještě ke všemu v polovici tam nastoupil ten spolužák Matoušek s foukací harmonikou.
1: A on jak... na ní skutečně hrál určitě.
2: Ne, on se strašně smál, tak si tu paruku nacpal úplně do očí a jak měl tu harmoniku upusit, tak jenom to dělal. Že to bylo moje první bizarní vystoupení, opravdu hard rockový, nebo co to tehdy bylo, rockový kapely. A to byl první můj krůček nějakému prostě uměleckému zaměření.
1: No vidíš, kam tě to vystřelilo.
2: No, panečku.
1: No, to je nádhera. Takže playback, který vynechává, to musí být, aby cí se prázdných krabic od s foukací harmonikou a bicí z prázdných krabic od prášku. My vám tu písničku pustíme.
2: Radši fogyně.
1: Jasně. A doufejme, že nám nebude vynechávat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Bobková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým dnešním hostem je Martin Janouš, herec, muzikant, scenárista, režisér. Já si tyhle ty čtyři slova pamatuju velice dobře, tak budu říkat jenom tyhle, další ne. Především je člen studia Y legendárního pražského divadla, který navíc začínal v Liberci, že jo, co si bude povídat. No, tak když jsme u těch začátků, bavili jsme se o tom, že dědeček a vlastně i tvoje rodina, taťka a mamka, který byli taky hudebníci, nebo no, byli určitě, hudebně no. zaměření, ano. tě došťouchali do Zušky.
2: Lidušky v té době?
1: Lidušky, ano, taky se mnou chodil. Jo, Liduška, no, Lidová škola.
2: Byla umění.
1: A teď je to základní umělecká škola. A já už si to pletu, víš co, já dodnes říkám Národní výbor.
2: Jo, jasně, ale je to městská část, že jo?
1: No, městská část.
2: Ten úřad se jmenuje Úřad městské části, no.
1: A to, taky víš, prd, to se jmenuje, jak se to jmenuje oficiálně?
2: Úřad městské části Prahy vždycky. No. Každá obvod má svou městskou část.
1: Cože?
3: Obecní úřad.
1: Obecní úřad se no, tomu říká, no.
2: To máš městský,
1: no asi, no já to taky nevím. No, já, tomu, já všemu říkám, já říkám Liduška a říkám Národní výbor. Prostě ne, že bych vzpomínal na tu dobu. To ne.
2: Ale
1: to,
2: ten člověk to má zalezlý.
1: No já to prostě už jsem to. Tak dobře. Tak tě tam dostali na tu Lidušku, klarinet, pak jsi se dostal k saxiku, pak jsi setkával se s dalšími
2: to bylo
1: lidmi.
2: To,
1: no, povídej, no.
2: Já tady blízko divadla, no co dnes jsme vlastně v rádiu, viď?
1: No my jsme v rádiu, to je, vidíš, jsi na tom stejně.
2: No já mám divadelní prázdniny, tak ono to přijde zase. Ale pak přišla ta střední škola vlastně, že jo.
1: Gimpel nějaký.
2: No to jsem chtěl, ale měl jsem trojku z matematiky a to neexistovalo. Mně matematika asi stála několik životních let, protože mě ubrala určitě.
1: Mně matematika stála skoro život.
2: No jako právě, takže myslím, že takových posluchačí asi bude víc, ale no zkrátka jsem musel řešit, kam na střední školu. A já jsem mimo jiné, že jsem dělal teda tu muziku, tak jsem chodil na atletiku a tam chodil, tam byl jeden trenér a on pracoval v časopisu Ohníček. To byl takový. No prostě.
1: To byl playboy pro
2: mezi
1: děti,
2: dětskými časopisy.
1: No,
2: a já jsem dost jako psal slohy, mě to jako bavilo. A já jsem si prostě vymyslel, že budu redaktor. Sice jsem nevěděl, v čem to spočívá, ale psaní mě bavilo to. A tak naši si pozvali toho redaktora domů a zeptali se ho, co jako mám pro to udělat. Jako. No a on jim poradil a mě, že bych měl to řemeslo poznat od píky. To znamená od tiskárny. No, skončil jsem na polygrafickém čtyřletém učebním oboru s maturitou a tím jsem si myslel, jako, že končí můj život, protože celý život vypadalo, že prožiju v tiskárně píchačky a to byla velká rána, to setkání vlastně, že tohle prostě přijde. Nicméně...
1: Redaktor byl zřejmě nějaký komunistický náborář.
2: Nevím, prostě. On to možná myslel dobře, ale mě to dobře neudělalo. Prostě.
1: To znamená, že ses učil sazeče?
2: No, sazárně. Jo. Ale kromě to, no, ale hlavně já jsem i podepsal nějakou smlouvu tomu podniku, že po té maturitě tam odpracuju 13 let. Ono trochu bylo jako fámy. Nenechaj tě odmaturovat a tohle. No tak jsem se upsal, takže a když jsem teda pak přišel do té tiskárny, tak jsem si připadal jak v kriminále, protože jenom nějaká zdravotní propustka, jinak si prostě nemohl opustit objekt vůbec, musel si stále se věnovat té práci. Tak jsem si říkal, no tak jenom sebevražda nebo emigrace prostě v té době. Jo. No a naštěstí jsem teda vymyslel ještě jinou cestu. Jo, a zároveň to rušilo tu svatbu přijetí na vysokou školu. A jedna z mála škol, kde nebyla matematika, bylo DAMU. Tak jsem šel na zkoušky na DAMU. Chodil jsem na herectví k Jiřině Štajmarové, která byla herečka, maminka Jiřího Kodeta, Evelíny.
1: Všichni známe, samozřejmě.
2: No, takže takhle jsem dostal jako dobrý...
1: základ.
2: Dobrý základ, ale bylo nás tam hodně a na poprvé nikoho nebrali, takže zkrátka jsem se nedostal a dostal jsem povolávací rozkaz. Tak teď se vlastně hodil ten klarinet poprvé, že jsem šel na tu posádkovou hudbu si udělat takzvané přehrávky, jestli jsem schopen hrát ty pochody a ty státní hymny. Ty jsem teda zvládnul a nastoupil jsem na 2 roky do posádkové hudby do Jižních Čech. Tam jsem se potom... A to bylo dobrý, sice...
1: Ty jsi to měl teda spletitý, Martine Kulka.
2: No, je to námět na film, můj život. Ale hlavně...
1: Tak si napiš scénář, ne?
2: Já to nechci psát pro ty lidi, s kterýma jezdím v tramvaji. Ještě by se na tom bavili a mě to kolikrát stalo i nějakou bolest, ty příhody, které jsem zažil. No ale tak teda nedostal jsem se poprvé na dom 2 roky vojny. Přišel jsem z té vojny, přišel zaplať pámbu listopad. No a všechny smlouvy neplatili a dostal jsem... Šel jsem na casting na film, jeden z prvních filmů Honzy Hřebejka a Jarchovského z pionýrského tábora Pijeme píseň do hola.
1: Pijeme píseň, to byl tvůj první film.
2: No,
1: vlastně.
2: Ondřej Trojan to režíroval.
1: No.
2: A to bylo úplně vlastně, to bylo první takové setkání s tímhle světem a byl jsem strašně šťastný a hlavně už
1: to
2: jsem
1: nemusel. To byl 90. rok.
2: No, to byl 91. rok. A ke všemu, ale to nebylo jenom o natáčení, my jsme na tom táboře bydleli, kde se to točilo. To byl nějaký barandňácký objekt, takže my jsme tam prostě bydleli a vždycky se za den natočil nějaký obrazy, takže to bylo takový pro mě...
1: A to si byl, ty vole, v 1990, to si byl krásný, mladý, hebký, že?
2: Já jsem měl hebký, dlouhý vlasy. No oni mi nějak říkali, no, že jsem jak John Lennon. No,
1: tak... To ti nevěřím.
2: Já když na ten film dneska koukám, tak to
1: A v 90. letech ti bylo...
2: No 20 mi bylo. No.
1: 20, jo?
2: 21. jsem přišel z té vojny,
1: no.
2: Tak to vlastně takhle to dopadlo. Tak hned jsem si nechal narůst samozřejmě dlouhý vlasy. A pak jsem vlastně se to točilo v létě a nastoupil jsem, tak už jsem se na Damu dostal.
1: A tam byly nějaký, jako tam byly pěkný holky, že jo, to je jasný?
2: No Aňa Geislerová tam začíná. Jo, no. Myslíš na Damu?
1: Ne, myslím na tom natáčení toho filmu, jak jste tam byli na tom táboře. To mě zajímá.
2: No tak já jsem si ještě hrál s tím, jsem měl ten tahací vozíček s tím bubeníčkem ještě.
1: Jsi měl ještě, jo, no dobře, no tak. To... Taky umíš lhát, dobře, no dobře. Tak jako to nebudeme řešit. Hele, blíží se nám konec první hodiny. S tebou se kecá výborně, ale musíme to prostě někam posunout zase dál, aby jsme to vůbec stihli za ty 3 hoďky, přičemž jedna nám už utekla. Teď si vybral Vladimíra Mišíka Slunečný hrob. Hmm.
2: Protože samozřejmě, jak jsem vyrost na těch, jak ten podnik tý mojí mámy měl letní rekreační středisko a zimní tu boudu zimní.
1: No jasně, to jsi říkal. No, jak jste tam...
2: Zimní bouda? No prostě
1: no, jak jste, no,
2: horská bouda, no.
1: No, husí boudy.
2: Boudy, no.
1: No. Jak jste tam chodili ve sněhu s barvama na zádech.
2: Ale my tam zároveň jezdili na prázdniny, jako na lyžák v jarní prázdninách a zase někam do severních Čech jsme jezdili na ty tábory. Ale muzicírovalo se tam furt. Kluci hrali na kytary, jak kdo nehrál kytaru, tak na něco jiného. A pak šel samozřejmě život a čas a život nás semlel, jak se říká. A díky Facebookům a těmhletěm vlastně sociálním sítím jsme se po těch letech zase našli s klukama. A my se teďkon jednou za čas scházíme na malý straně tam v parku, v takový hospůdce a jedeme ty písničky, jako jsme hráli tehdy v těch 16, ale dobrý je to, že my si to pamatujeme z té puberty, jak to bylo a kdo hraje solo a takhle a přibude občas někdo další foukací, harmoniky, tahací A my právě tam hrajeme, jak se říká, od Bacha po Vlacha, takže vedle těch různých galáneček a těch folkových věcí přijde čas a přijde i chvíle na ten Sluneční hrob a já se tam vždycky strašně těším na to solo. Prostě ty da-da-da-da-da-da-da.
1: To hraješ ty?
2: Ne, já tam hraju backlight na kytarku, ale máme tam zručného harmonikáře. A...
1: Teď to solo uslyšíme v originále.
2: Super.
1: Vlastně. Dobrý.